0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Další zatmění slunce bude za 50 let. Čojka si posvítila na e-shopy a Haraslín opouští Spartu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Nad Českou republikou začalo po 19. hodině výrazné částečné zatmění slunce. Ojedinělý vesmírný jev provázel jasné počasí i mimořádný zájem veřejnosti. Maximální zakrytí slunce nastalo o necelou hodinu později. Částečné zatmění slunce dosáhlo okolo 20 hodin a 11 minut maxima. Na východě republiky slunce zapadlo. Další podobné zatmění slunce bude u nás v roce 2070. Porušení právních předpisů zaznamenala Česká obchodní inspekce ve druhém čtvrtletí u 91% ze stovky kontrol provedených v internetových obchodech. Inspektoři se při kontrolách zaměřili na e-shopy, u kterých je podezření na neplnění povinností. Právní moci nabylo ve sledovaném období 159 pokut za bezmála 5 milionů, uvedl v tiskové zprávě mluvčí František Chotrba. 3 lidé utrpěli lehká zranění kvůli popálení při výbuchu plynu v kuchyni restaurace v Praze. Vzňal se plyn, který se nahromadil pod digestoří. Evakuovalo se 5 lidí. Kromě zranění výbuch nezpůsobil další škody. Ukrajinská armáda od ledna osvobodila 745 kilometrů čtverečních ukrajinského území, uvedl prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti po poradě s armádními veliteli. Pod ukrajinskou kontrolu se podle něj vrátilo 26 vsí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Fotbalisty Sparty opouští kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestupuje do saúdsko-arabského týmu Al-Fatih, uvedl pražský klub na svém webu. Produktivní záložník působil na Letné 5 let. Kluby přestupovou částku tradičně nezveřejnili. Podle spekulací médií by Sparta mohla za Haraslína inkasovat přibližně 6 milionů eur.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude převážně jasno, nejvyšší denní teploty mezi 25 až 30 stupni. Užijte si to a příjemný poslech. Frekvence 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Lidé často využívají záchranku. V Praze se zavře stanice metra a Ludvík může reprezentovat Česko. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Za 15 let přibylo pacientů zdravotnické záchranné služby o více než 50%. V roce 2024 jich bylo více než milion. Na X-ku to uvedl zakladatel iniciativy pro efektivní zdravotnictví Jakub Hlávka. Záchranáři si dlouhodobě stěžují na to, že službu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění lidé zneužívají pro banality. Objevily se i návrhy na její spoplatnění, podobně jako návštěvy pohotovosti. Až na rok by se mohla zavřít stanice metra Opatov v Praze. Okolí této stanice na lince C totiž čeká výrazná proměna. Praha plánuje demolici mostu nad stanicí, který je ve špatném stavu a po kterém vede Čilská ulice, a vybudování nového. V budoucnu by tudy měla vést tramvajová trať propojící Opatov se Spořilovem. Stavět by se mohlo začít v roce 2029.
2: Bude to ale výrazné omezení provozu stanice. Na zastávce Opatov totiž dnes denně nastoupí do metra asi 20 tisíc cestujících a vystoupí zhruba 18 tisíc lidí. Stavební ruch nad stanicí metra Opatov zasáhne podle novinek.cz i místní obchody. Pod mostem dnes funguje pasáž s obchody a jídelnami, které budou muset ustoupit demolici. Dopravní podnik tak bude muset s nájemci předčasně ukončit smlouvy, které přitom mají platit až do let 2034 nebo 36. Hladě Jakub, Frekvence 1.
1: Požár lesa likvidují hasiči od odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam dovezli 14 cisterén. Nášení si vyžádali také vrtulník a vyhlásili třetí ze 4 stupňů poplachu. Oheň dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách a večer dohasovali lokální ohniska. Moskevský soud vydal zatykač na Conora Kennedyho, vnuka někdejšího amerického ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, a tedy prasynovce bývalého amerického prezidenta J.F. Kennedyho, protože bojoval na Ukrajině proti Rusku. Moskva po Kennedy vyhlásila mezinárodní pátrání. Za českou hokejovou reprezentaci by od prosince mohl hrát kanadský obránce Pardubic John Ludvík, protože 26-letý rodák z Liberce vlastní také české občanství a působí druhou sezonu v extralize, splní před koncem roku podmínku Mezinárodní federace. Asistent reprezentačního trenéra Pavel Gross webu eSport.cz řekl, že by o jeho nominaci mohl nový realizační tým uvažovat.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude převážně jasno, nejvyšší teploty mezi 25 až 30 stupni. Příjemný poslech, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Efler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak to už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Další zatmění slunce bude za 50 let. Čojka si posvítila na e-shopy a Haraslín opouští Spartu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Nad Českou republikou začalo po 19. hodině výrazné částečné zatmění slunce. Ojedinělý vesmírný jev provázel jasné počasí i mimořádný zájem veřejnosti. Maximální zakrytí slunce nastalo o necelou hodinu později. Částečné zatmění slunce dosáhlo okolo 20 hodin a 11 minut maxima. Na východě republiky slunce zapadlo. Další podobné zatmění slunce bude u nás v roce 2070. Porušení právních předpisů zaznamenala Česká obchodní inspekce ve druhém čtvrtletí u 91% ze stovky kontrol provedených v internetových obchodech. Inspektoři se při kontrolách zaměřili na e-shopy, u kterých je podezření na neplnění povinností. Právní moci nabylo ve sledovaném období 159 pokut za bezmála 5 milionů, uvedl v tiskové zprávě mluvčí František Chotrba. Tři lidé utrpěli lehká zranění kvůli popálení při výbuchu plynu v kuchyni restaurace v Praze. Vzněl se plyn, který se nahromadil pod digestoří. Evakuovalo se 5 lidí. Kromě zranění výbuch nezpůsobil další škody. Ukrajinská armáda od ledna osvobodila 745 kilometrů čtverečních ukrajinského území, uvedl prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti po poradě s armádními veliteli. Pod ukrajinskou kontrolu se podle něj vrátilo 26 vsí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Fotbalisty Sparty opouští kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestupuje do saudsko-arabského týmu Al-Fatí, uvedl pražský klub na svém webu. Produktivní záložník působil na Letné 5 let. Kluby přestupovou částku tradičně nezveřejnili. Podle spekulací médií by Sparta mohla za Haraslína inkasovat přibližně 6 milionů eur.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude převážně jasno, nejvyšší denní teploty mezi 25 až 30 stupni. Užijte si to a příjemný poslech. Frekvence 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Malášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Lidé často využívají záchranku. V Praze se zavře stanice metra a Ludvík může reprezentovat Česko. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Za 15 let přibylo pacientů zdravotnické záchranné služby o více než 50%. V roce 2024 jich bylo více než milion. Na X-ku to uvedl zakladatel iniciativy pro efektivní zdravotnictví Jakub Hlávka. Záchranáři si dlouhodobě stěžují na to, že službu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění lidé zneužívají pro banality. Objevily se i návrhy na její spoplatnění, podobně jako návštěvy pohotovosti. Až na rok by se mohla zavřít stanice metra Opatov v Praze. Okolí této stanice na lince C totiž čeká výrazná proměna. Praha plánuje demolici mostu nad stanicí, který je ve špatném stavu a po kterém vede Čilská ulice, a vybudování nového. V budoucnu by tudy měla vést tramvajová trať propojující Opatov se Spořilovem. Stavět by se mohlo začít v roce 2029.
2: Bude to ale výrazné omezení provozu stanice. Na zastávce Opatov totiž dnes denně nastoupí do metra asi 20 tisíc cestujících a vystoupí zhruba 18 tisíc lidí. Stavební ruch nad stanicí metra Opatov zasáhne podle novinek CZ i místní obchody. Pod mostem dnes funguje pasáž s obchody a jídelnami, které budou muset ustoupit demolici. Dopravní podnik tak bude muset s nájemci předčasně ukončit smlouvy, které přitom mají platit až do let 2034 nebo 36. Hladě Jakub, Frekvence 1.
1: Požár lesa likvidují hasiči od odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam dovezli 14 cisteren. Nášení si vyžádali také vrtulník a vyhlásili třetí ze 4 stupňů poplachu. Oheň dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách a večer dohasovali lokální ohniska. Moskevský soud vydal zatykač na Conora Kennedyho, vnuka někdejšího amerického ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, a tedy prasynovce bývalého amerického prezidenta J.F. Kennedyho, protože bojoval na Ukrajině proti Rusku. Moskva po Kennedy vyhlásila mezinárodní pátrání. Za českou hokejovou reprezentaci by od prosince mohl hrát kanadský obránce Pardubice John Ludvík, protože 26-letý rodák z Liberce vlastní také české občanství a působí druhou sezonu v extralize, splní před koncem roku podmínku Mezinárodní federace. Asistent reprezentačního trenéra Pavel Gross webu eSport.cz řekl, že by o jeho nominaci mohl nový realizační tým uvažovat.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude převážně jasno, nejvyšší teploty mezi 25 až 30 stupni. Příjemný poslech, Frekvence 1.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A Maja Katka Vavřínová, hezké ráno.
2: Dobré ráno. Pro řidiče se dnes otevře frekventovaná Kbelská ulice v Praze. Dobrovolníci mohou dnes otestovat apku e-doklady a bouralo se na D1 směrem na Ostravu. Frekventovaná Kbelská ulice v Praze se po rekonstrukci plně otevře už dnes v podvečer, tedy zhruba o 2 dny dřív, než se předpokládalo. Práce začaly 2. července. Jak to bude od dnešního večera, nám řekla mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
3: My vrátíme režim do průjezdu 2+2 jízdní pruhy v obou dvou jízdních pásech bez dopravního omezení. Probíhat to bude tak, že někdy kolem 6. hodiny začneme odstraňovat omezení s tím, že kompletně průjezdná komunikace bude někdy v nočních hodinách, nejdéle však do půlnoci.
2: Mimo jiné tu byl položen nový asfalt. Ten by měl podle stavitele vydržet 20 let. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu, který připravila digitální a informační agentura a rezort vnitra, se lidé mohou zapojit ve 13 hodin. Podle úřadu by bylo ideální, kdyby jich bylo kolem 40 tisíc, což je předpokládaná účast uživatelů e-dokladu při říjnových volbách. Ruský prezident Putin poprvé navštívil Kurilské ostrovy, o které vedou od 2. světové války územní spor Rusko s Japonskem, informovala agentura TAS. Znakař Jan Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů 5. v čase 1:54.44. Od medaile dělilo českého plavce 48 setin sekundy. Obhájkyně titulu Barbora Sémanová postoupila v olympijském bazénu z roku 2024 suverénně do čtvrtečního finále na 200 metrů volný způsob. V semifinále byla výkonem 1:55.77 nejrychlejší.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Bude převážně jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území naměříme maxima kolem 24, na horách teploměry ukážou hodnoty kolem 21.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Komplikace hlásí z D1.
5: Dopravní nehodu stále vyšetřuje policie na dálnici D1 z Polska na Ostravu před sjezdem na Vrbici. Na 369. kilometru se srazila 2 osobní auta. Provoz je zatím plynulý a místem projedete bez zdržení. A pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 167. kilometru před sjezdem na 9 křížů blokuje odstavný pruh porouchané nákladní auto. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: A po zprávách na Frekvenci 1 už startuje ráno s Lubkou Ponížilovou a Mírou Michálkem.
1: Ano, jsme tu, přejeme hezké ráno, moc vás zdravíme.
6: Krásné ranko, 140 dnů přesně zbývá do konce roku.
1: Oh, takže jsme za půlkou.
6: No to jsme, už hluboce.
1: To bych měl začít plnit ta novoroční předsevzetí. Ne, mně to prostě nejde. Ne, ale já mám jako ty plány, opravdu mám, byť si jako dávat si tuhle vždycky nějakou takovou dělící čáru, je takový blbý, ale letos mi to teda fakt nevyšlo.
6: Nevyšlo.
1: Nechám to na příští rok.
6: No, teď jo, rok 2027 je takový.
1: Sedm už?
6: Taky
1: tak
6: dobrý.
1: Už jsem to nechal loni, teda na další rok evidentně, protože tohle jsou přece vzetí z roku někde 24, nebo kdy to bylo. Tak hezké ráno.
6: Dobré jitro.
0: Michálek a Lubka Poň.

0: na to házení zapálených syrek do trávy. Pak v tomhle období veliký bacha. 6 hodin, 10 minut, Frekvence 1 s vámi. Za chvilku si dáme for pro dnešní ráno. Teď ale horoskopy.
1: Horoskop Frekvence 1.
2: Astrologickou karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Dobré ráno, milí přátelé, vítejte u čtvrtečních horoskopů. Dnes jeden leváků. Svátek slaví Alena, Sven, Belinda. Blahopřejeme. Slunce a luna ve lvu přináší zvýšenou aktivitu, a to ve všech směrech. Konstelace bude nakloněna zejména lásce a tvůrčí práci. Na místě bude trpělivost. Co čeká lvy? Dnešek proběhne ve více uvolněné náladě. Zejména večer budete schopni vymyslet kdejakou legrácku. Pany, hvězdy vám přejí. Hledáte-li lásku, máte jedinečnou příležitost jí nalézt. Váhy. Uzrává ve vás plán, jak si nově uspořádat své dny. Bude vás to nutit cestovat, možná se odstěhujete, a nebo změníte místo a práci. Štíři. Zřejmě nebudete úplně naladěni na správnou notu. Hlídejte si, co vás s partnerem spojuje, ne čím se lišíte. Také v lásce je třeba projevovat iniciativu. Střelci, sklidněte své horoucí emoce a nešilte. Pro další vývoj potřebujete chladnou hlavu a plnou soustředěnost. Kozorozi, pokud se vám něco nezdá, hned se nerozčulujte. Možná jste některé věci špatně pochopili. Věřte partnerovi tak, jako on věří vám. Vodnáři, štístko vám jde opět na ruku, hlavně nešetřete chválou. Jde-li o lásku, milostné vyznání, jednejte. Ryby, ohlížíte se do minulosti a hledáte důvody, které vás dostaly tam, kde jste? Nač se trápit. Vyrazte do společnosti, seznamujte se a bavte se. Berani, držte své myšlenky na úzdě, aby se nevznášely ve světě fantazií. Dnes je třeba zůstávat v realitě. Býci, možná ve vás hlodá červíček pochybnosti, zda byla některá vaše rozhodnutí zcela správná. Pamatujte, že všechno nakonec ukáže čas. Blíženci, cítíte se skvěle, dobrá nálada vás neopouští. Všechno běží jako po drátkách, přesto byste neměli mrhat silami. Radci, vaše chování je pasivní, ale vnímavé. Všechno vidíte a slyšíte, ale nemíníte si kazit letní slunečný den. Milí přátelé, na nudu si dnes rozhodně stěžovat nebudete. Zvládnete více věcí najednou, ale zase to prosím nepřehánějte. Chybička se může vloudit. Užívejte letního dne. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: čtvrteční ráno na frekvenci 1. Chceš for?
1: Jo, jasně. Máme?
0: Ne, nemám. Ale mám na to lidi. Janu s Mikešem.
1: Pojďme na to.
2: Já mám takový dětinský. O zvířátkách. Dva koně se na louce pasou, jo.
0: Já miluju zvířátko.
2: Se tam stojí a pasou se. A najednou takhle kolem nich vzadu přeběhne zebra. A ten jeden tak zvedne hlavu a říká, hele, Karel zase utek z vězení.
3: A zadní jsou tady.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
6: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
6: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
7: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
6: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázrak.
8: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Chomutova.
6: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
9: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
10: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
9: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.

0: Za 6:30 jak to bude dnes s počasím, počítejte s tím, že i dnes bude velmi teplo, převážně jasno, nejvyšší teploty kolem 25 až 30 stupňů, severovýchod území, tam budou maxima kolem 24 a na horách taky celkem dost kolem 21 stupňů, ať už vyrazíte kamkoliv, počítejte s tím a hezké ráno.
1: I letos v Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Chomutova.
2: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
3: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas, na webu Frekvence 1 i v mobilech, bude to boj.
2: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
0: A začínají krátké zprávy, má je Katka Vavřínová.
4: Pěkné ráno. Mezi ministerstvem zahraničí a rezortem financí došlo ke střetu kvůli budoucí podobě rozvojové pomoci ze strany České republiky. Plyne to z dokumentů, které získal web i rozhlas. Úřad ministra Petra Macinky chtěl v následujících 3 letech pro každý rok o víc než 100 milionů korun víc, což odmítla ministryně financí Alena Schillerová. Podle ní je to prý v rozporu s vládní snahou šetřit. Ruský prezident Vladimír Putin dnes navštívil největší z Kurilských ostrovů, o které vedou od druhé světové války územní spor Rusko s Japonskem. Informovala o tom ruská státní agentura TASS a zdůraznila, že jde o první Putinovu návštěvu souostroví v roli hlavy státu. Pondělní zemětřesení v Kolumbii, nejsilnější za téměř 50 let, si dosud vyžádalo nejméně 265 obětí na životech. Dalších 496 lidí se pohřešuje. Novinářům to ve středu večer podle agentur řekl kolumbijský prezident. Současně oznámil záměr vyhlásit v zemi stav ekonomické nouze.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: Zdržíte se na D1 a D7.
6: Dopravní nehodu stále vyšetřuje policie na dálnici D1 z Polska na Ostravu před sjezdem na Vrbici. Na 369. kilometru se srazila 2 osobní auta. Místem projedete bez zdržení. Pozor si dejte také na D1 ve směru na Brno za sjezdem na Ostředek. Na 35. kilometru stojí po nehodě odstavené nákladní auto. A z důvodu oprav na Aviatické ulici u letiště Ruzyně počítejte s kratším zdržením na dálnici D7 u Kněže Vsi. Zpomaluje se na 2,5 kilometru a zdržení 5 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Dobré ráno, Frekvence 1 s vámi.
4: Krásné ranko.
0: Stala se mi taková věc.
4: Ano.
0: Roztrhly se mi na 2 místech moje kraťasy oblíbený.
4: A to je moderní.
0: A tak jsem šel teda, jako vyrazil jsem do obchodu, že si koupím jiný.
4: Aha.
0: A představ si, že nekecám, že jsem přišel do toho obchodu a tam na té hromadě leželi přesně takhle roztrhaný, jak mám já. Ale jako úplně na chlup.
4: Počkej, a tohle jsou nový nebo jsi je koupil?
0: Ne, tohle jsou právě starý, co mám na sobě. Jo. A neměli ani jednu díru. Teď se mi takhle rozervali a já právě přijdu do toho obchodu a teď na to koukám. Říkám, teď je to barva stejná a roztržený i na stejném místě.
4: No,
0: takže já jsem vlastně ušetřil a ještě navíc jsem in.
4: Jenom bacha, aby se to neroztrhlo v blbým místě, když má tendenci se to trhat.
0: No, už se mi natrhla kapsa vzadu, to je blbý.
4: To právě. Je ještě furt dobrý. Věř mi, že to je ještě furt dobrý.
0: A hezké ráno.
4: Dobré jitro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: krásné čtvrteční ráno na Frekvenci 1. Pojďme prověřit, kdo je tady chytrej.
1: Jak rádio. Máš pro mě něco?
0: Mám pro tebe něco, Míro.
1: Bych mohl zazářit?
0: Ano, budeš zářit jak hvězda jasná. Mm-hmm. Já se tě ptám, jak staré je nejstarší koupaliště?

0: můžeš mi klidně říct, kde je?
1: Nejstarší koupaliště v Česku, jo?
0: Mm-hmm.
1: Jakože koupaliště.
0: Já ti dokonce napovím.
1: Mělý takhle, jo.
0: Já ti dokonce napovím, protože ono se v podstatě teď nedávno dostalo do knihy rekordů jako nejstarší koupaliště v Česku. No, takže možná si to někde zahlídl.
1: Ne, to jsem nezahlídl a vůbec netuším. A říkám si logicky, bude to někde, nebude to Praha, protože Praha měla řeku a vždycky se chodilo k řece koupat. Nabízí se logicky Brno, protože když v Brně zjistili, že v Praze nechtějí koupaliště, tak ho chtěli mít první.
0: No.
1: Jo, ale myslím si, že to bude úplně někde jinde. A bude starý 130, 140 let.
0: Mm-hmm.
1: 140
0: let typuješ.
1: Jo.
0: Co typujete vy? Dejte vědět a za chvilku správná odpověď.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Děláme vám den lepší.
2: Lepší.

0: Frekvence 1 s vámi, dnes tady řešíme nejstarší koupaliště u nás. Lubka se ptala, jak by asi tak mohlo být staré a kde by asi tak mohlo být. Typoval jsem, že Praha ani Brno to pravděpodobně nebude, že to bude úplně někde jinde.
1: Je to úplně jinde, ale není to daleko od Prahy.
0: A nemyslím si právě, že by to bylo úplně zas až tak staré, říkal jsem 140 let, protože se dřív koupalo moje v Rybnících, na to se kašlalo, že jo?
1: No, je to tak.
0: Takže?
1: Takže je to rok 1895.
0: Jo!
1: Za to si zatleskej.
0: Jako blázen, hele.
1: Jak ty to, ten potlesk máš po ruce.
0: Fanfáry, no.
1: A jsou to želízy.
0: Želízy, aha.
1: Jsou to želízy. A je to nejstarší koupaliště v České republice, které se dostalo do České knihy rekordů. Teď nedávno.
0: A furt funguje, nevíš?
1: No furt funguje.
0: Jo.
1: Furt funguje právě, takže...
0: Takže tam zajděte.
1: A pošlete fotku třeba.
0: Hezké ráno.
1: Dobré jitro.
2: Vyhrajte poukaz na zapůjčení.
3: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
4: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
2: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Chomutova.
4: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radiokempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radiokempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
4: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
7: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
8: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
9: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
8: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
10: Voda už prostě nestačí.
11: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
9: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
9: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
12: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.

0: Frekvence 1 s vámi za chvíli 7 hodin. Po 7 hodině hrajeme o peníze, taky nás čeká vzácná návštěva, tak se těšte.
1: Datart pořádá
2: jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Nachystala je Katka Vavřínová, hezké ráno.
3: Pěkné ráno, k Belská ulice v Praze se dnes zprůjezdní. Tisíce Čechů vyrazili sledovat zatmění slunce a provoz brzdí na D4 a D7. Dnes nejpozději do půlnoci bude po několika týdnech zase plně průjezdná Belská ulice na severovýchodě hlavního města. O 2 dny dřív, než bylo potřeba. Co všechno se mezi tím opravilo, to nám řekla mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
4: A rekonstrukce toho hlavního profilu komunikace k Belská zhruba 3,9 kilometrů od Novopatské po Cínoveckou Veselskou, kdy jsme opravili kompletně povrchy a zároveň jsme sanovali odvodnění.
3: Okresní soud v Ústí nad Labem dnes vynese rozsudek v případu podvodu, kterého se podle obžaloby dopustili dva bývalí místostarostové Lovosic, Miroslav Závada a Vladimíra Nováková. Podle obžaloby Závada jako manažer krajské majetkové zařizoval Novákové zakázky na fiktivní práce za 100 000 korun měsíčně. S ohledem na jeho nedávné pravomocné odsouzení za pokus o zabití státní zástupce navrhl Závadovi souhrnný trest ve výši nejméně 4,5 roku vězení. Tisíce Čechů sledovali částečné zatmění slunce. Měsíc začal zakrývat kotouč 18 minut po 19. hodině. Maximální fáze nastala o necelou hodinu později, zhruba ve 20.11. Na západě a jihu Čech v tu dobu měsíc zakryl víc než 85% slunečního kotouče. Na východě republiky ale slunce zapadlo za obzor dřív, než zatmění dosáhlo své maximální fáze. Úplné zatmění bylo možné pozorovat například ve Španělsku. Fotbalisté Paris Saint-Germain zopakovali loňský triumf Superpoháru. V zápase, o němž se v úvodu nové sezóny tradičně utkávají vítězové ligy mistrů a evropské ligy, porazili v Salzburku Aston Villu 2-1. Od příchodu španělského trenéra Luise Enriqueho v červnu 2023 získali už 13. trofej.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dnes bude převážně jasno, naměříme maximálně 25 až 30 stupňů na severovýchodě území kolem 24 a na horách maxima dosáhnou na 21.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Popojíždět budete na D4 a D7.
5: Kolona vozidel popojíždí na příjezdu do Prahy po dálnici D4 od 13. po 9. kilometr. Důvodem jsou práce na silnici a zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Zdržení 25 minut. Z důvodu oprav na Aviatické ulici u letiště Ruzyně počítejte s kratším zdržením na dálnici D7 u Kněževsi. Zpomaluje se na 4. kilometru a zdržení 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Přehled zprávy u konce. Slovo mají Lubka Ponížilová a Míra Michálek.
0: Hezké ráno, moc vás zdravíme z frekvence 1, jsme 2, budeme 3. Takhle, jo?
6: Ano, to zní všelijak.
0: To nebylo dobrý.
6: Hele, to není dobrý, to bychom se mohli dostat na titulní stránky bulvárních deníků a myslím si, že o to ani jeden z nás nestojí.
0: I když, pozor, ten, kdo nás tady, kdo rozšíří naše řady, už za chvilku by klidně mohl být naše dítě.
6: To jo.
0: Úplně bez problému, protože za námi dorazí Lucka Neumannová, což je dcera Katky Neumannové. No. A myslím si, že Lucce, kolik jí může být? 25 třeba? Tak odhaduju. No.
6: Jako klidně by to mohlo
0: minus,
6: být.
0: Takže jako není to tak, jak to znělo na začátku, ale i tak výrazně sníží
6: náš věkový průměr.
0: A budeme sportovat, budeme jezdit na kole, budeme jezdit na lyžích.
6: A podíváme se i na Wimbledon.
0: Jo.
6: Protože ona se podívala do zákulisí, tak to všechno s ní chceme probrat. Mhm.
0: Dorazí za chvilku, hezké ráno.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
7: Život plne dá, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Jdeme, hezké ráno z Frekvence 1, dnes je tu velmi milo, je tu s námi Lucka Neumannová. Ahoj, hezké ráno.
1: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
2: No není vůbec zač. Dneska je 13. Luci, co ty a 13. si pověrčivá?
1: Vůbec, ani to nevím, že je 13.
0: Takhle je to jedno. Počkej, ale mají sportovci něco, na co jsou pověrčiví? Třeba herci mají, že jo? Ty
2: mají, fuj. No, no. A taky hlavně, herci nikdy zásadně neděkujou za zlom vas. Jako když někdo řekne tak,
0: zlom vás,
2: tak oni maximálně řeknou čertivém, ale jako rozhodně neřeknou jako díky. No. Je tam něco takového třeba u sportovců, nebo máš něco takového?
1: Tak samozřejmě u sportovců je hromada věcí a každý dělá něco jiného, takže to bych nechtěla za někoho mluvit.
0: Obecně to není, jako jo.
1: Ale třeba taková vtipná věc, co jsem vždycky dělala já, že když jsem třeba hrála tenis a vždycky jsem vyhrávala ten zápas, tak jsem chodila na ten stejný záchod.
0: Jako v průběhu toho zápasu nebo...
1: v klubu prostě já víte, jak to máte třeba těch 5-6 záchodů, vždycky jde teda ten první nebo na druhej a už to neměníte, ale fakt...
0: Který to byl? Kolikátý?
1: to záleží, vždycky jiný.
0: Takhle,
1: vždycky zrovna bylo volno, tak potom ten turnaj už jsem chodila vždycky na ten stejný.
0: Takhle to porozumím, že jsi šla na druhej třeba a pak když se dařilo, tak vždycky na druhej.
1: A tam třeba zrovna bylo plno a všude volno, tak já jsem furt čekala na ten druhej.
2: Lucka Neumannová je dneska s námi na Frekvenci 1.

0: dnes s námi na frekvenci jedna sportovkyně, Lucka Neumannová. Sportovkyně, jak tě označuju?
1: Sportovkyně.
0: Sportovkyně. Tak jo.
1: No tak pořád lepší, než říkat jako dcera Katky Neumannový. Jako to je podle mě...
0: Ale to je taky pravda.
1: Ale jasně, že je to pravda.
2: Každý jako... je někoho dcera.
1: Přesně, no. Přesně.
0: Tady Lucka je dcerou své matky Katky Neumannové.
1: To znamená, že doma teďka jednoznačně žijete Lipnem, že jo? Může se mluvit o něčem jiným?
2: Může určitě, ale je to tak, zvoní telefon pořád, něco se řeší, protože se chystá velká akce na Lipně, kde i já budu celou dobu a strašně se na to těšíme. I když teď z začátku je to samozřejmě stres.
1: ČES Lipno Sport Festival.
0: Konkrétně. Začíná zítra, teda my se k tomu samozřejmě ještě dostaneme podrobně, si to tady probereme. Nicméně, teďka pojďme úplně jinam.
1: Majitelka krásného nového holčičího kola. Já ho obdivuju, vždycky, když ho vidím u tebe na tom videu, je nádherný. Už tě dostala cyklistika, nebo je to zatím hlavně o tom bolavém zadku?
2: Ne, už jako užívám si to, když opravdu jedu tou přírodou a jedete si na tom kole a teď se nemůžete rozhlížet, tak je to opravdu nádherný, ale jako jo, jsem z toho hodně rozbitá, ještě teďko mě bolí spodní záda, překvapivě víc než zadek a zvykám si, ale třeba časem už mě u toho ani ty záda nebudou bolet a už bude to jenom o té radosti. Mm-hmm.
0: My máme zásadní otázku, že jo, kterou jsme zaregistrovali samozřejmě u tebe na sociálních sítích. Jak na tebe mamka pořád volá zadek dozadu. Proč zadek dozadu?
2: No já ani sama vlastně nevím, tak prostě já na tom kole fakt jsem seděla asi po třetí, po čtvrtý životě, jako na tady tomhle s tom speciálním, předtím to byla opravdu jako hobby cyklistika úplně.
0: Předpokládám silniční závodňák.
2: Je to gravel, takže to je jako na obě. A vlastně jako technicky, že když se snažím jít do stoje, tak asi jsem jako moc vepředu. Já vlastně ani nevím. Prostě na tom vypadám zatím jako amatér.
1: Říkala jsi, cítím se jak Pogačar. Jako je to tvoje hvězda. Jako...
2: Jo, tak Pogačar je samozřejmě neuvěřitelný sportovec, úplná legenda. A já když zrovna mám, jako že se cítím fyzicky silná a třeba mám mě ujedu, tak si vždycky říkám, že se cítím jako Pogačar, protože ten vždycky všem ujede.
0: Dobře, dnes s námi na frekvenci jedna sportovkyně Lucka Neumannová.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v...
4: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
5: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Редактор

0: best time.
1: Krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1. Dvě dvojky pro vás máme v posledním slově. 22 tisíc pro vás nachystáno na čísle 257 400 999.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
4: Tak uvidíme, kdo by chtěl zkusit dnes štěstí. Peníze jsou to hezké. Tak tady Míra s Lubkou, kdo tam hezké ráno?
5: Dobrý den, tady Dáša.
4: Dáša volá odkud?
5: Volám z Havířova.
4: Tak možná do Havířova pošleme 22 tisíc korun. Věta, a kterou nám tu nechala herečka Petra Hřebíčková, zní takto.
6: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
5: Já bych řekla hygge. Je to takový slovo z dánštiny, taková pohoda, klid.
4: Zkusme to, hygge říkáte.
6: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
4: Ne, Dášo, ani hygge to není... Nevadí. Zdravíme vás do Havířova. Mějte se krásně, naslyšenou. My přihodíme 522,5 tisíce korun ve hře za hodinu.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Jsme, přejeme hezký čtvrtek s datem 13. srpna. Jaký bude, co se týče počasí, to už nám prozradí Dáša Honcová.
1: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
2: Dobré ráno, také dnešní ráno je pořádně frišné. V nočních hodinách se díky malé oblačnosti uplatnilo takzvané radiační ochlazení. A tak teploty i v nížinách opět klesají jen k 7 stupňům Celsia. Během nealertu teploměru už doslova vystřelí na jižní Moravě až ke 30 stupňům Celsia. Je pravda, že v Libereckém kraji to budou teploty stále nejčastěji kolem 22 stupňů. Před námi je další nádherný slunečný den, kdy bude jasno, maximálně skoro jasno a oblohé nádherně blankitně modrá, zejména díky tomu, že v hladině 850 hektopaskalů, tedy 1,5 km nad našimi hlavami, se teplota pohybuje jen na 12 stupních Celsia. Jinými slovy, je relativně chladno, ale hlavně je nízká vlhkost vzduchu, a to i ve vyšších vrstvách atmosféry. Ale i v těch nižších, takže dneska, pokud si vezmete nějaké syntetické oblečení, nebudete se v něm potit.
3: Ahoj kamarádi!
4: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
5: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
0: Teď je přesně 7:30, krátké zprávy Katka Vavřínová.
6: Pěkné ráno, hasiči zasahují od středečního večera u požáru 5-patrové budovy a sousedního přízemního objektu ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Uvnitř budov nikdo nebyl, zásah se obešel bez zranění. Požár už je pod kontrolou. Dohašování bude pokračovat nejméně celé dopoledne, uvedli dnes hasiči na síti X. V Česku přibývá 100letých lidí. Za posledních 7 let se téměř strojnásobil počet seniorů starších 100 let a dlouhodobě přibývá i 90. Podle webu novinky.cz počet 100letých ovlivnila taky populační exploze po první světové válce. Japonská vláda důrazně odsuzuje Putinovu návštěvu Kurilských ostrovů, uvedl ministr zahraničí. Souostroví označil za nedílnou součást Japonska.
7: Frekvence 1. Doprava.
6: A kde to aktuálně brzdí, nám řekne Martina.
8: Práce na silnici způsobily 30-minutové zdržení na D4 na Prahu, popojíždět budete mezi 14. a 9. kilometrem. Nehoda dodávky s osobním autem se řeší v levém jízdním pruhu na D1 na 178. kilometru na Ostravu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností s menším zdržením. Nárazově se přibrzdíte na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi Ostrovačicemi a sjezdem na Břeclav. Nehoda se řeší také na prvním kilometru D5 na Prahu, počítejte se zdržením okolo 15 minut, do kolony najedete na kilometru 5. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Hezké ráno, Frekvence 1 s vámi a Mezinárodní den leváků dneska jsme zjistili.
9: No. Je to tak. Typni si, je víc mužů nebo žen leváků?
0: Tak to nevím. Když tak přemýšlím, nevím. Ženských možná ne.
9: Chlapů. Celkově je 12% leváků, třeba Bill Gates.
0: Už není. Bill Gates, nejznámější
9: levák.
0: Nejznámější levák je rozhodně Flanders ze Simpsonů.
9: Jo, takhle, tak jasně.
0: Ten měl dokonce i obchod Levárium přece, kde prodával právě pomůcky pro leváky.
9: Hele, ono to je strašně zajímavý to leváctví, jo, protože já si myslím, že to můžeme probrat i s Luckou tady za chvilečku, ale třeba leváci mají daleko lepší orientační smysl než praváci. Vlastně neví se úplně proč, ale je to tak. V podstatě, když máš leváka v autě, nepotřebuješ GPSku. Jo, jakože, že on fakt jako se orientuje, dobře čtou v mapách, jo, dokážou...
0: Tady doleva!
9: Dokážou krásně, přesně, naplánovat trasu. A pozor, mají daleko lepší sebeovládání. Například, když drží dietu levák, tak je důslednej. Ten prostě nepovolí, ten si ten koláček nedá, i když mu ho budeš nabízet. Když to praváci, tak jako... Tak jako když to nikdo nevidí.
0: To je zajímavý teda.
9: Viď?
0: No.
9: Tak přátelé,

0: Sportovkyně a influencerka, ať to doplníme, ať jsme v kompletu. Lucka Neumannová je tady dneska s námi. My už jsme o tom mluvili, dneska je Mezinárodní den leváků. Je u vás doma někdo levák?
1: Ty jo, asi o nikom nevím.
0: A myslíš si, že ty jsi tady o tom mluvil, viď, s Jirkou Beranem?
2: Já jsem mluvil s Jirkou Beranem, jestli mají leváci vlastně výhodu v tom
0: tak
2: sportu.
0: Tak on je šermíř, obecně. Že jo, takže tam je to asi...
2: A překvapilo mě, že řekl, že to je jedno.
1: Takhle, třeba u tenisu, který u nás doma řeším hodně, protože můj kluk je tenista, tak u těch je to docela výhoda, protože vy tam máte jiný spin vlastně a třeba ty praváci jsou spíš zvyklí hrát s pravákama a když najednou tam nastoupí někdo, kdo je levák, tak je to třeba nezvyk. A já jako tenistka jsem strašně nesnášela hrát proti levákům, protože jsem neuměla zreturnovat servis. Takže u nějakých sportů to podle mě výhoda být může.
0: Lucka Neumannová je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1.

0: Prázdninová frekvence 1, máme pro vás další tip na výlet, zařizuje to pro nás Tomáš.
1: Přesně tak, on je výborný plánovatel výletu. Ahoj Tomáši, krásné ráno.
0: Hezké ráno.
2: Hezké ráno přeji. Tak dnes vyrazíme na Valašsko do Beskyd, konkrétně na Karlův kopec. Ten se nachází nad Rožnovem pod Radhoštěm. No a mým dnešním cílem je Jurkovičova rozhledna. Ta mě uchvátila na první pohled svojí barevností a dozvěděl jsem se, že když byla rekonstruována, tak všechny kovářské, klempířské práce, tesařské práce i ty detaily, které tam jsou, byly prováděny všechny ručně za použití starých, dnes již téměř nepoužívaných pracovních postupů. Takže to bude takový vlastně cesta do pravěku. V každém případě celá ta rozhledna je vysoká 31 metrů a dostat bychom se měli do výšky zhruba nějakých 18,75 metrů, odkud by měly být krásné výhledy. Jednak samozřejmě na masiv Radhoště, ale prohlédnout si tady můžeme i celý Rožnov pod Radhoštěm a široké okolí s přilehlými vesnicemi. Moc se na to těším, jaký ten zážitek bude, to si dnes povíme ještě předpolednem. Vám všem teď v tuto chvíli přeju krásné ráno. Tak ahoj.
3: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
4: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
5: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Chomutova.
4: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
6: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
7: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
6: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
8: Voda už prostě nestačí.
9: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
10: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: 8, přejeme hezké ráno. Lucka Neumannová s námi dnes ve studiu. Pokračujeme po 8 hodině a hrajeme taky o 22,5 tisíce korun.
1: Hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Maje Katka Vavřínová, hezké ráno.
2: Dobré ráno, o víkendu dorazí tropy. Tenistka Siniaková postoupila v Torontu do finále 4 hry a provoz brzdí na D4 a D1. O víkendu se v Česku oteplí až na 36 stupňů Celsia. Bude převážně jasno, ale v neděli se hlavně v Čechách zřejmě postupně zatáhne a mohou se objevit bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V příštím týdnu se potom zase ochladí po 30 a bude oblačno s přehánkami a bouřkami. V pondělí budou nejvyšší teploty podle meteorologů mezi 20 až 25 stupni. V dalších dnech bude maximálně 21 až 26 stupňů. Frekventovaná Kbelská ulice v Praze se po rekonstrukci plně otevře už dnes v podvečer, tedy zhruba o 2 dny dřív, než se předpokládalo. Práce začaly 2. července. Doprava v části Kbelské je při nich vedena v takzvaném virtuálním tunelu. Jak to bude od dnešního večera, nám řekla mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
3: My vrátíme režim do průjezdu 2+2 jízdní pruhy v obou dvou jízdních pásech bez dopravního omezení. Probíhat to bude tak, že někdy kolem 6. hodiny začneme odstraňovat omezení s tím, že kompletně průjezdná komunikace bude někdy v nočních hodinách, nejdéle však do půlnoci.
2: Mimo jiné tu byl položen nový asfalt. Ten by měl podle stavitele vydržet 20 let. Hradec Králové čeká velký triatlonový víkend. Město znovu ovládne dění kolem legendárního Ironmana.
4: Krajské město o víkendu zaplní téměř 3,5 tisíce sportovců z 45 zemí, kteří se zapojí do závodu Ironman. Čekají je takřka 2 kilometry plavání, 90 kilometrů na kole přes Jaroměř, Třebechovice a Opočno a závěrečný běžecký půlmaraton. Hlavní závod odstartuje v neděli v 9:30 skokem do Labe. Kvůli závodu čekají Hradec i okolí rozsáhlá dopravní omezení a zásadní změny na 14 linkách MHD. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na turnaji v Torontu do finále 4 hry a dál útočí na 38. deblový titul kariéry s Číňankou Chang Shuai, s níž v Kanadě tvoří první nasazený pár. O trofej, která by pro Siniakovou byla 6. v sezóně, zabojují s Italkou Sarou Eraniovou a Američankou Nikolou Melicharovou Martinézovou.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Než k nám dorazí víkendové pařáky, tak během dneška teploměry ukážou 25 až 30 stupňů. Na severovýchodě území naměříme maximálně 24, na horách pak 21 stupňů. Obloha zůstane slunečná.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Provoz brzdí na D4 a D1.
5: Práce na silnici způsobily 30-minutové zdržení na D4 na Prahu. Po pojíždět budete mezi 14. a 9. kilometrem. Porouchané vozidlo v pravém jízdním pruhu může za kolonu na dálnici D6 na Prahu od 10. po 6. kilometr, kde osobní auto stojí. Nehoda dodávky s osobním autem se řeší v levém jízdním pruhu na D1 na 178. kilometru na Ostravu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností s menším zdržením. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Krátce po 8. pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
0: No jo, jsme tu, přejeme vám krásné ráno.
6: A jednomu speciálně víc, protože jeden dneska slaví kulaté narozeniny. Neuvěřitelné, já jsem se normálně na to musela podívat dvakrát, jestli je to pravda. 80. narozeniny dneska slaví hudební skladatel a zpěvák Michal Prokop.
7: Prázdnou ulicí na kolej.
0: Těch hitů je ohromná řada a spoustu z nich znáte právě z rádia.
6: A tohle mám ráda.
0: Tak Michalovi všechno nejlepší.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.
8: Ahoj, tady Richard Krajčo z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Frekvence 1 a přeji.

0: Luckou Neumannovou, která je dneska s námi na Frekvenci 1. Se můžete potkat i na Lipně, my už jsme to tady
1: a to
0: zmiňovali.
1: Zítra?
0: Startujeme zítra konkrétně na ČES Lipno Sport Festivalu. A tebe tam čeká co?
1: Tak mě toho na Lipně čeká opravdu hodně. Budou tam běžecký závody, cyklistický závody a teď úplně nově tam bude i hybrid run, což je vlastně kombinace posilování s běháním, což já jsem sama už si tady takovýhle závod vyzkoušela.
2: Počkej, ty jsi ho vyhrála, že jo?
1: Jo, jo.
2: Já si to pamatuju, ty jo. Já jsem na to koukala, na to video a říkala jsem si, jako to není normální. Ty jsi to neviděl?
0: Neviděl. Asi. Jeho dcera pořadatelky vyhrála závod nějaký.
2: Ale ne,
1: to byl v Istanbulu.
2: Ten byl v Istanbulu, ale já jsem na to koukala a říkala Aha. jsem si, a ty dlouho nevíš, že to vyhráváš, viď?
1: No, ono čekáte, ono tam běží tisíce a tisíce lidí a vy čekáte, než se všem nasčítají ty časy, takže já jsem to čekala dlouho.
2: A to se běží i na Lipně zítra.
1: No, to se poběží na Lipně, běží se to 21. srpna pátek, doufám, že jsem řekla správně.
2: Jo, takže vlastně za týden až.
1: No, takže ne hned zítra. A já to asi nepoběžím, protože jsem po zranění, takže tam určitě budu tam, budu všem fandit a běžet to nechci, protože vím, že bych se strhla a pak bych nejspíš si zase něco udělala s nohou, takže musím začít postupně.
2: No a takže tebe čeká běh normální, kolo?
1: Ne, mě čeká kolo. Já pojedu cyklistický závod, protože já jsem, jak jsem říkala, po zranění, takže teprve teďkom začínám s během. Takže hned závod běžet nemůžu, ale budu tam vlastně celou dobu a budu všem fandit u těch závodů a hlavně já se budu starat o sociální sítě Lipno Sport Festivalu, takže
0: kdo
1: to
0: jiný,
1: bude moje práce.
2: Kdo jiný než influencer. Hele, mě ten docela, ten hybrid, jako to mě fakt docela zajímá. Ty jsi říkala, že to běží vlastně příští pátek, to znamená, kdyby někdo chtěl třeba se ještě přihlásit, ta
1: tak
2: šance je.
1: Jasně, pořád může, jestli jste sportovci, tak určitě přijďte si to vyzkoušet, za mě je to opravdu neuvěřitelný zážitek, kombinace prostě cviků plus běhání, vždycky jdete cvik, pak běžíte 800 metrů, cvik 800 metrů, no, a takhle až asi 8krát.
2: A kolik je tam těch cviků?
1: Osm.
0: Máte tam zdravotnickou pomoc, že bychom to zkusili?
2: Přijeďte. Jo. Míra by potřebovala zdravotnickou pomoc u prvního cviku.
0: Pro jistotu, nad většinou bych toho neudělal, asi víš, předpokládám. No a náročný to je asi teda hodně, já bych, jsme to tady řešili právě i s Jirkou Beranem, který...
1: Ale je potřeba říct, že vy to můžete jít i dve dvojici. Právě my jsme s mamkou přemýšleli, že to nepůjdeme spolu. Že jako je to tak vydělený na půl. Musíte teda všechno odběhnout, ale ty cviky si střídáte, jak chcete, takže si ho hodně odpočinete. Takže tak vemte kámoše a přejďte s kámošem.
0: Takže kdybychom tam šli spolu s Lubkou, tak já bych si vzal to lehčí a Lubka to složitější.
1: Kdybych... Jasné. Ty by si vzal to těžší.
2: Jo, děkuju.
0: Ne, ona cvičí, já ne. To jsem povaleč.
2: Lucka Neumannová je dneska s námi na Frekvenci 1. Frekvence.

0: Přejeme dobré čtvrteční ráno, přátelé, něco pro vás máme a bude vás to hodně bavit.
1: Ano, zásadní otázka, kdo by nemiloval vědomostní kvízy?
0: A je velká móda v dnešní době, u nás to taky frčí na frekvenci 1.
1: Každý pátek se do toho opíráme tak nějak jako společně. Uh-huh. Hrajeme, soutěžíme, ale hlavně se snažíme sestřelit Miloše.
0: On to není takový problém.
1: A si koleduješ.
0: Já jsem hnedka v závěsu za ním,
1: jsme
0: tady dva takový přechytralí. Tak, vy se můžete postavit samozřejmě proti Miloši Pokornému v našem online kvízu Sestřel Miloše. Startujeme každý pátek přesně v 9.45 a čeká na vás vždycky 9 otázek na jedno vybrané téma.
1: A pozor, tentokrát se vydáme pořádně daleko, konkrétně na jinou planetu.
0: Kvíz totiž hrajeme společně s Hvězdárnou a planetáriem Brno, která je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatele stroje na audiovizuální zázraky.
1: A pozor, soutěžíme o parádní vesmírné ceny. Pro nejlepšího čeká astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun.
0: Takže v astronomické hodnotě.
1: Přesně. Druhý nejlepší získá speciální brněnský vesmírný merch.
0: No a třetí si odnese 4 vstupenky do planetária a vesmírné, co? Ponožky.
1: Ty bych chtěla. Ty jo, vesmírné ponožky bych chtěla.
0: Vesmírné ponožky, přátelé, myslím si, že by mohly být tak na měsíc. Co? Že by jako vydrželi měsíc?
1: Jo, takhle, jakože. Tak si nastavte budík, přátelé, na 9.45. Připravte si vědomosti a pojďte se střelit Miloše.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky.
3: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
4: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
5: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Chomutova.
4: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů ihned k odběru.
2: Týdne. Nyní teskovejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
5: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
5: Z každého

0: Ano, je to tak.
1: Koukala si včera na zatmění slunce? Já tam jak blbec hodinu čekal, společně se mnou celé sídliště.
0: No.
1: Nic.
0: Fakt ne,
1: prostě
0: jo.
1: Nic. Podle mě tam bylo zatmění, až když se to schovalo za paneláky domů. Takže všichni odcházeli s těma kyselýma obličejma zpátky domů. No nic, jak
0: s
1: to bude...
0: brejlema.
1: Přesně, připravený všichni a nic, no. Tak jak to bude dnes s počasím? Teplo taky, hodně sluníčka, užijte si to. Teď ale pojďme na krátké zprávy.
0: Hezké ráno, hasiči druhým dnem pokračují v likvidaci požáru skládky odpadu v Chrástu na Příbramsku. Hořet začalo v úterý večer. Hasiči vyhlásili druhý poplachový stupeň a oheň dostali pod kontrolu ve středu odpoledne po víc než 20 hodinách. Dnes ráno se na místě podle mluvčí hasičů vystřídali jednotky. Rusko zaútočilo na ukrajinský přístav Izmail na Dunaji u hranic s Rumunskem, uvedly tamní úřady. Úder podle nich poškodil přístavní infrastrukturu. Studenti hledající bydlení pro nadcházející akademický rok se musí připravit, že za něj zaplatí víc, než byli dosud zvyklí. Pronájmy bytů i pokojů zdražily v univerzitních městech v porovnání s předchozím rokem zhruba o 7%, píší Novinky.cz.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Komplikace hlásí z D1.
3: Nehoda dodávky s osobním autem se řeší v levém jízdním pruhu na D1 na stém 78. kilometru na Ostravu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností s menším zdržením. Nárazově se přibrzdíte na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi Ostrovačicemi a sjezdem na Břeclav. A Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A kvůli dopravnímu omezení počítejte s 10 minutami navíc na D7 na Prahu u exitu Ruzině. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Míra s Lubkou s vámi, přejeme hezké ráno.
0: Krásné ranko.
1: Jsme zmiňovali ten kemp před chvilkou. Mám pro vás jednu vtipnou, leč velmi pravdivou statistiku. Chlapi, ano. Bacha, večer u ohně a tak, to se teďka jako děje velmi často o prázdninách. 56% mužů nikdy nedostalo zpět mikinu, kterou půjčili své přítelkyně.
0: Jo, tak to je pravda.
1: Je to pravda.
0: Taky jsem doma prala nějakou pánskou mikinu. Říkala jsem, jako, jestli už jako nechtějí, aby se vrátilo. No.
1: Ne, oni by možná chtěli, já jsem taky moc krát chtěl, ale ona se prostě opravdu nevrátí. Zkuste nad tím přemýšlet, kolikrát vám se to stalo. Ale myslím, že ten počet klidně sedí.
2: A Lubka Ponížilová.

0: Krásné čtvrteční ráno, tak po druhé už dneska hrajeme o celkem slušné peníze. Myslím, že se shodneme, že 22,5 tisíce je slušná částka.
1: Tím se říct, že když je tam třeba 5, tak jsou neslušní.
0: Jsou neslušní, přesně. Těch 5 neslušných. Telefonní číslo 257-409-99, pojďme na to.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Tak, pojďme na to ještě jednou, tedy pro jistotu číslo 257 403 9 22 5 tisíce korun. Koho tam máme tady, Míra s Lubkou? Dobrý den. Haló, slyšíme se, dobrý den.
4: Haló, slyšíme se, dobrý den.
5: Ano.
1: Tak kdo pak a odkud?
5: Ježišmarja, tady Gáby, 81 let z Prahy.
1: Gávinko, zdravíme, máte rado, že jste se dovolala evidentně podle reakce.
5: No já jsem v šoku.
1: Tak jo.
5: Já vás miluju, vy mi držíte při živote. Vy a odpoledne Jana s Vojtou.
1: No, tak to jsme moc rádi to slyšíme.
5: No opravdu mi držíte při životě, protože jsem, no nic, dobře. 81 let. Super.
1: Tak snad budeme držet ještě dlouho, pojďme ale teď na tu větu, kterou nám tu nechala herečka Petra Hřebíčková.
6: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Tak Gáby, co myslíte?
5: Opici,
1: zkusme to.
6: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Není to ono, ní slovo. Myslíte opici živou nebo opici takovou tu kocovinu?
5: Ne, takovou, to je symbol Dánska.
1: Jo, takhle, já myslím.
5: Symbol Dánska.
1: Opici popilu.
5: Dánska, která vám přinese do bytu štěstí.
1: Jasný, no není to. Gáby, mějte se moc krásně.
5: Vy taky, opatrujte se a hodně zdraví a mám vás moc ráda. Děkuju, že jsem to dovolila. Děkuju.
1: Naslyšenou.
5: Hezký den, naslyšenou.
1: Tak my přihodíme 500, 23 tisíc korun dnes dopoledne.
7: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
8: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Редактор

0: Pokorný, začtený do dnešního Blesku, hlavně do té zadní strany s vtipem, koukám, že?
1: Koukám takový fotbalový tady zajímavosti, kdo kam přestoupil, za kolik a tak dále.
0: No prostě. Za kolik je důležitý.
1: To je... Za kolik je důležitý. Bohužel u fotbalu dneska už je to taková ta hlavní položka, za kolik se všichni ptají. No nic, tak doufujeme, že se to zase časem třeba vrátí.
0: Umíš si představit, že by tě prodali jako tady vedení, by tě prostě prodalo někam ke konkurenci. Máme tady Miloše, za 10 míčů je váš.
1: Tady váš, tady můžete si ho vzít. Ano, má tady skřínku, má odevzdej klíče, kartu a tak dále a jdeš na jinou adresu. No, ale hele, to je, svět se mění.
0: Může to tak být.
1: Já bych plakal teda samozřejmě, že jo. Mám to tady rád, no ale
0: co? Radostí.
1: Ale Radio Vatikán je Radio Vatikán.
0: No, já to chápu. Tak pokračujem za chvilku.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood. A v něm chci zát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
3: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Datart pořádá?
5: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
6: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
7: Maxi výprodej.
8: Cože?
7: Maxi výprodej.
8: Ano,
7: Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
9: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní z Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
11: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus 1 za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Katka Vavřínová, je tu, hezké ráno.
14: Dobré ráno. Dobrovolníci můžou otestovat apku e-doklady před volbami. Putin dorazil na Kurilské ostrovy. Japonsko návštěvu kritizuje a brzdí se na D1 směrem na Prahu a Ostravu. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Veřejný zátěžový test začne odpoledne. Podrobnosti nám řekl šéf digitální a informační agentury Bohdan Urban.
15: Ten zátěžový test e-dokladů, který provádíme před následujícími volbami, začne skutečně v 1 hodinu. Je to jednoduchá akce na několik málo vteřin. A my bychom potřebovali, aby jsme nasimulovali reálnou zátěž, kterou očekáváme při volbách, což je 40 tisíc a více uživatelů.
14: Cílem je ověřit funkčnost systému v podmínkách, které se co nejvíc přiblíží reálné zátěži při volbách. Případné chyby pak plánují vyhodnotit v nejbližších 24 hodinách a opravy provést do 3 až 4 týdnů. Zesnulá žena odkázala Zoo Praha mnoha milionový majetek, včetně dvou nemovitostí. Městští radní přijetí dědictví pro tuto příspěvkovou organizaci na srpnovém zasedání schválili. Podle mluvčího Zoo jde o dvě nemovitosti a hotovost v celkové hodnotě přes 13 milionů korun. Ruský prezident Vladimír Putin dnes navštívil největší z jižních kurilských ostrovů, na něž si dlouhodobě kladou územní nárok Rusko i Japonsko. Informovala o tom ruská státní agentura TAS. Ta zdůraznila, že jde o první Putinovu osobní návštěvu tohoto souostroví. Šéf Kremlu tak učinil den po rozsáhlém cvičení ruské tichomořské flotily a poté, co KLDR odpálila další balistickou střelu do Japonského moře, připomíná agentura Reuters. Tokio Putinův krok důrazně odsoudilo. Česká plavkyně Barbora Sémanová bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži útočit na třetí zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu z předloňského šampionátu v Bělehradu byla ve středu nejrychlejší v rozplavbách i v semifinále.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
14: Nebe dnes bude jasné, nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 24 stupňů a na horách čekáme maxima kolem 21.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
14: Kolony hlásí po nehodě na D1.
8: Dálnice D1 je na 345. kilometru na Prahu uzavřena z důvodu dopravní nehody. Poslední volný sjezd je exitem 349 Klimkovice. Dálnice D1 je uzavřena také na 184. kilometru na Ostravu. I tady za to může dopravní nehoda. Poslední sjezd, kde můžete sjet bez zdržení, je na kilometru 168 exitem 9 křížů. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
14: A krátce po už se od mikrofonu Frekvence 1 hlásí Miloš Pokorný.
1: Hezké ráno, tak přátelé, srpen 13. máme čtvrtek, ale nemají svátek, všechno nejlepší. Frekvence 1 má za sebou další kemp na Vranově, takže už nás čekají pouze, dobře počítám, dva kempy poslední. Na ten jeden se určitě pojedu podívat, moc se na to těším a těšíme, myslím, že tady všichni. No v každém případě přeju vám hezké ráno, dáme si hudbu, music a já potom mám tady pro vás, já jsem se o tom tady bavil, že Cristiano Ronaldo chystal velikánskou obří mediální svatbu. A ono to dopadlo úplně jinak. A na to se podíváme. Hezké ráno.
3: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Tak já jsem před pár dny říkal, že se chystá velká mediální svatba, protože když se žení Cristiano Ronaldo po x letech vztahu s Georginou, svojí přítelkyní, partnerkou, takže to bude velikánský. Cristiano se začal fotit u svých miláčků, u svých automobilů ve svém, řekl bych, showroomu, že ono to vypadá jak velký showroom, prostě krásně nastylovaný fotky a tak dále. Takže všichni očekávali, že to v tomto duchu se bude odhrávat celá svatba. Ale tentokrát tedy Cristiano překvapil všechny, včetně mě, protože svatba teda údajně proběhla. Brali se v portugalském Cascais a údajně tam byli jenom s dětmi, že tam vůbec nebyli kamarádi, žádný celebrity, žádný David Beckham a tak dále a tak dále. Carlos Vémola třeba nebo někdo takový, prostě nula celebrit a překvapivě, velmi pravděpodobně, tam nebyla ani rodina, teď myslím maminku, sestry, že Cristiano má dvě sestry, které tuším, že žijou na Madejře, no a ty tam nebyly, protože v ten den je vyfotili právě v ulicích Madejry, jak byly shopovat, byly nakupovat a nebyla tam ani maminka, která je zásadní postavou pro Cristiana Ronalda, nejen v jeho životě, ale také v jeho fotbalové kariéře, takže jestli to má Cristiano vymyšlen tak, že pak to udělá pro rodinu, což je velmi pravděpodobný, tak vlastně všechny převez, protože si to užili pouze oni a děti. No a takzvaná multi maxi super speciál mediální svatba se teda nakonec nekonala, pokud ještě tedy Cristiano neudělá nějakou party, kam teda pozve všechny a už to bude večírek mejdan bez těch oficialit a tak dále. No a mě by zajímalo, z vaší zkušenosti, jakou svatbu doporučujete vy? Jestli opravdu malou, anebo takovou tu velkou, kde se zvete všechny, chcete tam všechny mít, baví vás to, že tam jsou všichni, tak zkuste mi zavolat na 257-400-999 nebo napsat SMS-ku na 736-300-444 po případě můj Instagram, anebo apka Frekvence 1, kam namluvíte svůj vzkaz. Takže velká svatba, a nebo taková ta menší, která je prostě pro pár kamarádů nebo pro rodinu. Co doporučujete? A teď nemyslím nejen z finančních důvodů. Hezké ráno.
1: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
2: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
6: Že nic neřešíš.
5: Přesně.
6: Proto jsme vybrali auto ESA.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2001. Gratulujeme.
2: Ahoj, tady je Jindra Polák z kapely Jelen. Užívejte si léto v rytmu Frekvence 1.

teda nesmírně pobavil náš posluchač Olda, protože jak jsem vyzval všichni, ať píšou, jakou doporučují svatbu, jestli teda jako Cristiano Ronaldo na tajňačku trošku, anebo tu velkou. Tak, my jsme se ženou brali na našem fotbalovém hřišti a bylo to pro všechny naprosto skvělý. Ještě v ten den jsem odehrál po svatbě zápas, Olda, teda musím říct, jako spojit Cristiana Ronalda a svatbu geniálnějším způsobem, lepší jako oslý můstek, neexistuje. Oldo, velká gratulace, moc jsem se pobavil, protože dát si ještě kvítel drahušku, chvilku jenom vydrž, 2x45 a já pak hned už se ti budu věnovat. Já jenom s klukama musím odehrát zápas, protože mě prostě potřebuje. To je geniální. Ale takhle, jestli, nebo předpokládám, že se do toho zapojili i ostatní spoluhráči a že to byla taková ta velká fotbalová svatba, kde prostě přijdou kámoši, který hrajou fotbal nebo nehrajou a na hřišti se to prostě oslaví. Takže to je skvělý. No a mě tady přišel na Instagram. Ahoj, tady je Jana. Já jsem holka z vesnice, takže u nás byla svatba veliká. Nešlo někoho nepozvat v uvozovkách, ale pokud bych to dělala dneska, tak asi už to bude komornější. Ale tenkrát to bylo fajn. Tak, ještě tady píše Martin. Brali jsme se jenom já, manželka a dva svědkové a byl to skvělý večírek. Pak jsme večer zavolali kamarádům, jestli nechtějí přijít na pivo a všechno dopadlo úplně báječně. Jako kdyby jsme měli nějaký večírek. Taky skvělý. Takže přátelé, stále platí 736 300 444 SMSky anebo telefon do studia 257 400 999, po případě, když mi budete chtít napsat na Instagram nebo nahrát na apku Frekvence 1 váš 30-sekundový vzkaz, do kterého absolutně nezasahujeme. Budu moc rád, protože to si myslím, že je docela zábavný téma. Frekvence

0: Bon Jovi na frekvenci 1:30. Já tady mám Kateřinu a já si musím zeptat, protože my tady rozebíráme, že Cristiano Ronaldo velmi pravděpodobně všechny převez, protože se na tajněčku vzali v Portugalsku, v Kaské, a všichni čekali takovou tu megamediální svatbu, jakože prostě, jo. A i to odpovídalo to, co se dělo předtím, on se začal jako stylovat, fotit a tak dále, káry, tak jsem říkal, tak to bude veliký, no a nakonec teda jenom údajně děti, ani maminka, ani sestry.
1: Taky jsem slyšela, no.
0: Že přitom jsem říkal, že vlastně jeho matka pro ně byla naprosto zásadní člověk, nebo je pro jeho celou kariéru, tak si říkám, že asi potom teda rodina bude mít speciální pártošku, protože si nedou představit, že by tam ta rodina vůbec nebyla. Ale asi to chtěli pojmout prostě v klidu, jenom s dětma a bez těch velkých věcí. Jak to vidíš ty jako mladá žena? Jaký jsou svatby dobrý? Jakože velikánský? Jakože všichni kámoši párty? A nebo jako spíš menší a pak třeba někdy udělat večůrok?
1: Já musím říct, že mě tohle, vlastně tenhle krok mi je ohromně sympatický.
0: Že to, co
1: takže já jsem spíš pro ty komornější svatby a pak klidně udělat nějakou pak, velkou party.
0: Pak udělat mejdán, ať si každý přijde a
1: přesně.
0: A odejde.
1: No. hlavně
0: odejde.
1: I letos. Vítejte u krátkých zpráv. Máme za sebou další chladné ráno. Podle meteorologů se ranní teploty pohybovaly v 5 hodin ráno většinou mezi 13 a 8 stupni. Zejména v údolích bylo ale chladněji. Na horách i mrzlo. Na Šumavě naměřili skoro minus 3 stupně. Naopak nejteplejší noc byla v Praze se 16 stupni. V Česku přibývá stoletých lidí. Za posledních 7 let se téměř strojnásobil počet seniorů starších 100 let a dlouhodobě přibývá i 90. Podle webu novinky.cz počet stoletých ovlivnila taky populační exploze po první světové válce. Pondělní zemětřesení v Kolumbii, nejsilnější za skoro 50 let, si dosud vyžádalo nejméně 265 obětí na životech. Dalších 496 lidí se pohřešuje. Novinářům to ve středu večer podle agentur řekl kolumbijský prezident. Současně oznámil záměr vyhlásit v zemi stav ekonomické nouze.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A jak to vypadá na dálnicích, nám poví Martina.
3: Dálnice D1 je už u nehody na 345. kilometru na Prahu otevřená. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. D1 byla uzavřena kvůli nehodě také na 184. kilometru na Ostravu. Tady počítejte se zdržením okolo 1 hodiny. Do Kolony najedete na kilometru 177. Nehoda na Brněnské ulici v Praze se řeší v levém jízdním pruhu u sjezdu na Chodov a to způsobilo 10-minutové zdržení na D1 na Prahu od exitu Průhonice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Měli jsme punkovou svatbu, pár kamarádů, svědci, dohodli jsme se, že se oddáme a pak půjdeme do hospody a byl to úžasný večer. Ještě pak za náma přijeli další kámoši, kteří vůbec nic netušili a mysleli si, že jdeme jen tak na pivo. Taky hezký. A teď mi tady ještě skočila od Zdenka. Zdeněk píše, my jsme měli velkou svatbu, protože rodiny to tak chtěli a zásadně to nedoporučuji. No, tři tečky. Tak děkuju všem za názory. Prosím, Cristiano Ronaldo to zatím vyřešil takhle. Uvidíme, jak se to bude dál odvíjet. Jestli ještě bude, jakože asi bude prostě svatba pro maminku, sestry, pro tu širší rodinu, když to tak řekneme. A asi možná bude i nějaká party pro kámoše, ale tak to asi už jako bude bez médií. V každém případě díky za vaše názory. Hezké ráno a za chvilku se podíváme na zítřejší kvízíček se Střelcem Miloše, protože zítra to bude special. Zajímavý.
1: Vyhrajte poukaz na zapůjčení.
2: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
5: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
1: Auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
3: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.

0: Vždycky, když je pátek a říkám za týden, v pátek se opět uslyšíme s kvízem se Střeltem Miloše, tak mi přijde, že to prostě nějaký den potrvá a teď je pátek zítra, 14. Utíkáte jako blázen, jsme v půlce posledního měsíce prázdnin. No a zítra máme speciální kvízíček, protože bude takzvaně na jiné planetě. Bude to o ceny, protože ten, kdo bude takzvaně na bedně, získá první místo, nebo bude na prvním místě, tak získá astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Druhé místo čeká speciální edice brněnského vesmírného oblečení, inspirovaná spojením vesmíru a jeho moravského folkloru, tak to jsem zvědavej. A třetí nejlepší soutěžící si odnese 4 stupenky do brněnského planetária a vesmírné ponožky. Teda přátelé, mít vesmírné ponožky, tak to samozřejmě by jsem chtěl, to je bez diskuze. To všechny s Hvězdárnou a Planetáriem Brno, to je partner zítřejšího kvízíčku, takže nejen, že se doufám pobavíme a jako vždycky říkám, i o prázdninách nás hraje kolem 1000, což je skvělý, úžasný číslo, když je normální sezona, tak nás hraje ještě víc, ale 1000 je skvělý číslo, tak jsem zvědavý, kolik zítra bude hrát lidí. Opět 9.45 registrace a pak půjdeme na to, ještě vám zítra všechno s mírou připomeneme, čili nezapomeňte, že zítřejší kvíz se Střeltem Miloše je o ceny a bude skutečně na jiné planetě. Já se, přátelé, s váma teď loučím, těším se už právě na vás zítra a bude to vesmírný. Hezký den a pokud možno s frekvencí 1. Díky.
1: To nejlepší z muziky.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: A raz, dva.
0: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
2: 4,21 la, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: 10 hodin, Frekvence 1, zprávy.
10: Je to tak, za pár sekund 10. hodina, přejeme hezké dopoledne a zprávy má Kateřina Vavřínová.
11: Krásné dopoledne, do Česka se vrátí tropy, zítra startuje Čes Lipno Sport Festival a hodinu budete popojíždět na D1 směrem na Ostravu. O víkendu se v Česku oteplí až na 36 stupňů Celsia. Bude převážně jasno, ale v neděli se hlavně v Čechách zřejmě postupně zatáhne a mohou se objevit bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V příštím týdnu se potom zase ochladí pod 30 a bude oblačno s přehánkami i bouřkami. V pondělí budou nejvyšší teploty podle meteorologů mezi 20 až 25 stupni. V dalších dnech bude maximálně 21 až 26 stupňů. U pardubické nemocnice pozor na dopravní omezení. Komplikace přináší oprava parkoviště.
12: Rekonstrukce parkoviště u spodní vrátnice zdejší nemocnice změnila dopravní režim. Kvůli stavebním pracím je spodní vrátnice až do konce listopadu uzavřena. Vjezd do areálu je možný pouze zadní vrátnicí z Komenského ulice. Výjezd vede mezi budovami nemocnice. Mění se také organizace dopravy u porodnice a budovy číslo 11. Nemocnice žádá řidiči i návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali dopravní značení. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
11: V Rumunsku začali kvůli nízkému průtoku Dunaje odstavovat poslední fungující reaktor jaderné elektrárny Černá voda, uvedl podle agentury AFP její provozovatel. Beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy zvítězily na mistrovství Evropy v Polsku i podruhé a jako první český pár postoupili přímo do osmifinále. A už zítra odstartuje 15. ročník Čes Lipno Sport Festival. Akce potrvá do 23. srpna a na startu nebude chybět atletka Lucie Neumannová. V našem ranním vysílání u Lubky a Míry prozradila, že kromě sportu ji čeká i další úkol.
13: Mě čeká kolo. Já pojedu cyklistický závod, protože já jsem, jak jsem říkala, po zranění, takže teprve teďkom začínám s během. Takže hned závod běžet nemůžu, ale budu tam vlastně celou dobu a budu všem fandit u těch závodů a hlavně já se budu starat o sociální sítě Lipno Sport Festival.
11: Pro milovníky pohybu je připraven nově závod Lipno Hybrid Run. Jde o kombinaci běhu se silovým cvičením.
6: Frekvence 1.
1: Počasí.
11: Tak dnes si ještě od tropických teplot odpočineme. Nebe bude jasné s maximy mezi 25 až 30 stupni. Na severovýchodě naměříme maximálně 24 stupňů. Na horách teploměry ukážou 21 stupňů.
1: Frekvence 1.
6: Doprava.
11: Kolony hlásí stále D1.
14: Dálnice D1 je už u nehody na přístem 45. kilometru na Prahu otevřená. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. D1 byla uzavřena kvůli nehodě také na svém 84. kilometru na Ostravu. Tady počítejte se zdržením okolo 1 hodiny. Do kolony najedete na kilometru 177. Nehoda na Brněnské ulici v Praze se řeší v levém jízdním pruhu u sjezdu na Chodov a to způsobilo 10-minutové zdržení na D1 na Prahu od exitu Průhonice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
11: A krátce po 10. hodině startuje vysílání Frekvence 1 s Robinem Sobkem.
10: Je to tak, pojďme na to. Je tady čtvrtek 13. srpna, máme 3 minuty po 10. Ještě jednou hezké dopoledne vám všem. Tak si představ, že včera večer jsem se vrátil vlastně na místo činu. Já jsem ti vyprávěl, že jsem byl podpořit Tomáše Matonohu předevčírem v divadle. No a já jsem se na stejné místo, to znamená na letní scénu divadla Kalich pod Žižkovskou věž, vrátil vlastně i včera večer, protože v sedm jsem byl tentokrát podpořit, ne Tomáše Matonohu jako předevčírem, ale Tomáše Kluse.
11: No super, a ještě to zatmění slunce k tomu.
10: No,
11: bylo vidět, koukal jsi.
10: Jako na to nebyl vůbec čas.
11: Chápu.
10: Protože nad tou letní scénou je plachta.
11: Dobře.
10: Takže tím bych to vysvětlil.
11: To dává smysl.
10: Plachta, kterou vlastně ten Tomáš okomentoval strašně vtipně v rámci celého toho koncertu. Já už nevím přesně, jak to jako řek, jo, ale kdyby se prostě ti lidi v rámci toho koncertu nějak začali vznášet, jo, aha, no, že by se tak nějak povolila takový ten stav bez tíže, mm-hmm, tak organizátoři tady dali plachtu, přátelé, nad vás, jo, a začal to tam strašně komentovat. Ale k tomu jsem se nechtěl dostat, já jsem jenom chtěl říct, že měl poslední koncert v rámci jeho tour a všechno to vlastně zakončovalo právě pod tou Žižkovskou věží. Takže ta atmosféra, ta energie, ta improvizace, to bylo prostě naprosto úžasné. Já musím Tomášovi poděkovat, nevím, jestli poslouchá, ale je pravda, že v jednu chvíli se stala taková věc, on rád improvizuje, chodí mezi lidma s tím mikrofonem a v jednu chvíli narazil vlastně na mě, jak jsem tam seděl v té židličce. A já jsem ho takhle objel a říkám, nazdar, kámo, a on. A teď začal do té improvizace, cože ty taky, nebo něco, a začal tam. Takže to byla strašně hezká chvíle. A já dokonce mám snad ten okamžik je natočený, jako, no, tak já to musím dát na Instagram.
11: No, ukáž.
10: Musím to ukázat, musím to tam nějak střihnout a dát. No nic, na to máme ještě čas, pojďme hrát Guns N' Roses, Anastasia, Eros Ramazzotti, máme pro vás to nejlepší z muziky a bude toho mnohem víc. Hezký den.
11: Pěkné dopoledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

To nejlepší z muziky Guns N' Roses. Je to pěkně rozjeli na frekvenci 1 ve čtvrtek dopoledne, minutu po čtvrt na 11. Včera jste si s námi mohli užít Radio Camp v kempu Vranovská pláž. Doufám, že se vám tam líbilo, že jste byli. Další štace směr Podbořany, je to tak. Další Radio Camp nás čeká ve středu 19. srpna. A to v kempu Podbořany, který najdete teda v Ústeckém kraji v areálu místního městského koupaliště. Kdyby někdo netušil, tak teď už ví, kudy kam příští středu. A pozor, a dokonce letošních radiokempů tím pádem zbývají, pokud počítám správně, už jenom dvě poslední zastávky. Tak by bylo dobré, v případě, že jste naší tour nevyužili během prázdnin, tak využít ještě alespoň jednu z těch dvou zastávek. Čili nenechte si ujít třeba tu předposlední, přijďte se podívat, jak vzniká živé vysílání frekvence 1 od 2. Se na vás opět bude těšit Jana Knížková a Vojta Effler. No a večer v 19 tentokrát rozezní kemp zpěvák Petr Bende. To mě napadá, že jsem si mohl připravit nějakou ukázku od Petra. Třeba tu, kterou mám strašně rád.

Nad horu svítá se jmenuje písnička. Ano, i ta bude znít v Podbořanech mezi 19. a 20. Takhle, já bych typoval, že si Petr nechá až na samotný závěr. Většinou to tak dělá, no tak jako nechce mu do toho kecat, ale uvidíme. Každopádně je to píseň, kterou bude podle mě zpívat celý ten kemp. No nic, ale do té doby, než Petr bude hrát a koncertovat, tak na vás čekají opět hodnotné ceny. To znamená, budete soutěžit, bude tam táborák, špekáčky, kelímky štěstí a tak dále. I tentokrát jsme pro vás připravili závěrečnou afterparty, takže určitě doražte. Je to předposlední, připomínám, Rádio Kemp Frekvence 1, protože úplně ten poslední bude 26. srpna v kempu Kristýna. Takže doražte ve středu do Podbořan za Petrem.

0: Náš výkup je teď totální.
1: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
2: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
0: Hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
0: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

Bill Medley a taky Jennifer Warnes. Připravte se, přátelé, za chviličku přijde legendární zvedačka. Ale do té doby připomenu ještě SMS bránu 736-300-444, protože na ní můžete posílat přání k narozeninám čtvrtek 13. srpna. A pokud slaví někdo z vašich milovaných, přátel, lásek, rodiny, kolegů v práci, napište, kdo to je, co mu chcete vzkázat, podepište se a teď už zvedačka!

0: Narozeniny Frekvence 1 už za chviličku, nakrojíme dort, dáme si chlebíček, taky rychlé špunty. No a vy můžete využít ještě, abych nezapomněl, i aplikaci Frekvence 1.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Ale teď už 3 minuty po půl 11, aktuálně doprava.
2: Dálnice D1 je už u nehody na 345. kilometru na Prahu otevřená. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. D1 byla uzavřena kvůli nehodě také na 184. kilometru na Ostravu. Tady počítejte se zdržením okolo 1 hodiny. Do kolony najedete na kilometru 177. Nehoda na Brněnské ulici v Praze se řeší v levém jízdním pruhu u sjezdu na Chodov a to způsobilo 10-minutové zdržení na D1 na Prahu od exitu Průhonice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1.

0: Olivia Rodrigo, dámy a pánové.
1: Dneska k tanci a poslechu hraje Robin Sobek.
0: To má takovou sílu ta píseň, přátelé.

že se normálně omlouvám, že vám do ní kecám, no ale nedá se nic dělat. Je čas, abychom si užili i narozeniny a ty taky budou mít sílu, to mi věřte. Teda v případě, že nám Alča zvedne telefon, ale to se dozvíme záhy, pojďme jí zavolat rovnou teď, protože tady mám na ní telefonní číslo a slaví dneska narozeniny a je to velká oslava, ale ještě to neznamená, že bude mít na nás čas. Alča Ptáčková má dneska 50 let, má nádherné kulatiny.

0: je z Liberce. Její kámoška Alča, ano, další Alča, nám tady poslala SMSku moc hezkou. No takhle, ona poslala vlastně dvě SMSky. Všechny vlastně SMSky, které dneska přišly, jsou od jedné a též osoby, ale je škoda, že nám to Alča na přání Alči nezvedá. Tak tu SMSku přečteme, to se nedá nic dělat. Tak ještě jedno zvonění, ještě jedno. No tak pojďme na to. Dobrý den, dneska slaví 50. narozeniny. Alča Ptáčková z Liberce. Přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a splnění těch nejtajnějších přání. Uživej života, měj se krásně, kámoška Alča. Další SMSka. Moc prosím o zavolání Alče Ptáčkový. Pokud by to vyšlo, bylo by to velké překvapení, protože my jsme se léta neviděli. A ke všemu, pozor, dneska slaví 20. narozeniny, to znamená další kulatiny, i její dcera Nikča, takže taky přeji zdraví, štěstí a lásku. Kámoško Alčo, je mi to moc líto, mohla to být velká paráda v éteru F1, kdyby nám to zvedla. Ale nezvedla, tak snad to aspoň slyšela takhle na dálku. Abych nezapomněl, já tady mám ještě někde jedno přání, a vy jste využili aplikaci Frekvence 1, za to jsem strašně rád, čili teď svůj prostor dostane taky paní Dana a její zpráva fakt stojí za to, poslouchejte.
1: Zdravím, dnes slaví narozeniny Radan Marek. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, radost z Jonáška vnoučka a víš co, Radane, včera jsme porazili Mol Cupu Opavu. Jupi! A žije Friedland a všecko, jen to nejlepší. Zdraví Dana, ahoj!
0: Ahoj, Dano, moc děkujeme, to je skvělá zpráva, já musím zatleskat teda Friedlandu. Nejenom Radanovi, Markovi k narozeninám, ale taky Friedlandu, že to včera zvlád. Nádherná zpráva, díky za ní. Taky píše Milan, ahoj Robine, dneska s kolegy slavíme svátek leváků, jsme tu tři. Milan, tak Milané, všichni tři leváci, užívejte svůj den. Všechno nej a dneska slaví taky Michal Prokop. Zpěvák, moderátor, samozřejmě frontman skupiny Framus 5 a tady je taková malá ochutnávka písničky Bitva u Karlův most. Michal Prokop, ročník 1946. Přejeme všechno nejlepší i vám ostatním, kteří jste nenapsali, i Alenám, které dneska slaví svůj svátek. Užijte si to a to nejlepší z muziky bude právě pro vás.
2: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
5: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.

0: Dane, to nejlepší z muziky, taky Depešáci budou po zprávách. A nebo vzpomínáte Culture Beat? To je jelo na diskotékách, přátelé, Mr. Wayne. Zprávy za chviličku.
1: Ačka jsou i v létě.
2: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
3: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázrak.
4: Plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
10: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
13: 11 hodin, Frekvence 1, zprávy.
0: To nejlepší ze zpráv teďkom na Frekvenci 1 a Kateřina Vavřínová. Hezké dopoledne, pojď na to.
14: To bylo nádherný, děkuju moc a hezké dopoledne. Premiér Babiš bude řešit sucho s šéfem povodí Vltavy. Zesnulá žena darovala majetek pražské zoo a velké zdržení stále hlásí zde jedničky směrem na Ostravu. Premiér Andrej Babiš dnes navštíví vodní nádrž Slapy, chce se zabývat suchem. Řekl to ve videu na Facebooku. Doprovodí ho ministr zemědělství Martin Šebestián a generální ředitel státního podniku povodí Vltavy Petr Kubala. Babiš v souvislosti se suchem taky uvedl, že by obnovil Národní koalici pro boj se suchem. Ta vznikla v roce 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. V pondělí by se podle premiéra měla uskutečnit tisková konference, kde jednotliví ministři informují o svých krocích v boji se suchem. Zesnulá žena odkázala Zoo Praha 2 nemovitosti a hotovost v celkové hodnotě 13 milionů korun. Frekvenci 1 to potvrdil mluvčí zahrady Filip Mašek. Dodal, že nejde o ojedinělý případ. Lidé odkázali své majetky a peníze pro zvířata v zoo i v minulosti.
15: Možná ten nejvýjimečnější počin se pojí s Rákosovým pavilonem, což je pavilon pro vzácné papoušky. Dárce Stanislav Rákos tehdy věnoval zoologické zahradě téměř 60 milionů korun, šlo o 10 milionů korun v hotovosti a zbytek v nemovitostech. Z tohoto naprosto výjimečného daru byl pak postaven právě pavilon pro vzácné papoušky, který je pojmenován právě po Stanislavu Rákosovi.
14: Loni ZOO zdědila 10 milionů korun. Dva členové kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa zůstali při odletu ze summitu NATO v Turecku v letounu, který prezident z bezpečnostních důvodů opustil, informoval zpravodajský server CBC News. Na palubě Air Force One zůstali kromě novinářů taky například ministr zahraničí Marco Rubio a ministr financí Scott Bessent. Barbora Sémanová vylepšila na mistrovství Evropy v rozplavbách na 100 metrů motýlek vlastní český rekord na 57.43 a postoupila třetím časem do večerního semifinále. A za účastky tří World Tourových stájí a řady zvučných jmen odstartuje dnes v Praze 18. ročník cyklistické Czech Tour. Největší domácí etapový závod, který se poprvé uskuteční jako podnik druhé nejvyšší kategorie UCI, nabídne během 4 dnů nejtěžší trasu v historii s celkovým převýšením takřka 10 000 metrů a délkou 650 kilometrů. Vítěz bude znám v sobotu po dojezdu na Půstevny.
13: Frekvence 1.
10: Počasí.
14: Dnes bude obloha jasná, naměříme v denních maximech 25 až 30 stupňů, na severovýchodě bude o něco chladněji, tam naměříme 24 stupňů, na horách teploměry ukážou hodnoty kolem 21.
10: Frekvence 1.
13: Doprava.
14: Stále houstne provoz na D1 směrem na Ostravu.
16: Dálnice D1 je už u nehody na 345. kilometru na Prahu otevřená. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. D1 byla uzavřena kvůli nehodě také na svém 84. kilometru na Ostravu. Tady počítejte se zdržením okolo 1 hodiny. Do kolony najedete na kilometru 177. Nehoda na Brněnské ulici v Praze se řeší v levém jízdním pruhu u sjezdu na Chodov a to způsobilo 10-minutové zdržení na D1 na Prahu od exitu Průhonice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
14: Přehled zpráv je u konce, teď už má opět slovo Robin Sobek.
0: Je tomu tak a mám pro vás taky balík peněz. Ne, že bych tady něco vytahoval ze své vlastní kapsy, tomu vlastně ani neodpovídá moje příjmení Sobek, Sobec, no.
14: Ale, já jsem si říkal, že bys byl tak štědrej.
0: Že bych byl, pardon, jak to úplně ze mě veletělo, ten upřímný smích. Ne, to já zase, jako takhle, já jsem rozdávačný, to určitě ano, nicméně, co se týká peněz, sama málo. Takže, mám tady interní bank, jo, a v tom mám 23 tisíc korun, 23 tisíc, a to není málo na druhou stranu.
14: To fakt má.
0: A to jsou peníze, které jste už nazbírali do banku posledního slova, a to s herečkou Petrou Hřebíčkou, lépe řečeno její větou, která mimo jiné prozradila, co si přivezla z dovolené v Dánsku, tak přemýšlejte, protože včera odpoledne na kempu nic nepadlo, mohli jste to tam schrábnout, nevyšlo to dneska po ránu u Lubky s Mírou, taky ne, tak třeba v 11:30 vyhrajete 23 tisíc. Držíme palce. Do té doby určitě Lucka Vondráčková, Celine Dion, to nejlepší z muziky, no a taky okolo 11:45 voláme Tomáše Fílu, podíváme se někam na výlet. Tak, ať se vám dobře poslouchá.
14: Hezký čtvrtek.
10: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky na Frekvenci 1 máme skoro 2 minuty po čtvrt na 12 dopoledne. Ve zprávách mimo jiné jsme se bavili o tom, že jedna zesnulá žena odkázala Zoo Praha 2 nemovitosti a také hotovost v celkové hodnotě 13 milionů korun. Klobouk dolů. Ono nejde teda o ojedinělý případ, to jsme se taky zmiňovali, lidé odkázali své majetky a peníze pro zvířátka v zoo i v minulosti a dokonce loni zoo zdědila 10 milionů korun. To jsou obrovské cifry, obrovské částky. Když jsem zmínil pražskou zoo, tak bych chtěl podotknout, že tento víkend, konkrétně tuto sobotu, pražská zoologická zahrada bude slavit Světový den slonů, takže můžete vyrazit, podpořit pražskou zoo jenom svou návštěvou. Když dorazíte, tak se můžete těšit na komentované koupání slonů, různá komentovaná setkání se slony nebo výrobu papíru ze sloního trusu. To si myslím, že velký bizár a kde jinde si to vyzkoušíte, že jo? Než právě tam v sobotu. Zoo připraví mimo jiné výtvarné dílny, herní stanoviště pro děcka, věnovaná životu slonů a taky jejich ochraně. Celý ten program v údolí slonů v horní části zahrady začíná v sobotu v 10:30 dopoledne s tím, že komentovaná setkání u sloních samic uskuteční ve 12:00 a taky 13:00. Myslím, že to je krásná pozvánka na tento víkend. A teď už pozvánka k poslednímu slovu. Budeme hrát, jak bylo zmíněno, 23 tisíc korun, ale do té doby taky to nejlepší z muziky jako Depeche Mode, Culture Beat nebo Miles Smith. Pojďme na to.
1: Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj.
2: Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázrak.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybírá...

0: Tohle jsou Depeche Mode, to nejlepší z muziky, máme minutu po půl dvanácté a jdeme hrát o peníze o 23 tisíc korun. Tohle je aktuální bank posledního slova, tak volejte. 257 400 999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: A já se ptám, kdo se dnes dovolal jako první, kdo je nejrychlejší. Hezké dopoledne. Hello.
3: Dopoledne, tady Ludmila.
0: Ludmilo, odkud k nám voláte, z jaké dálky?
3: Úplně zblízka, Olomoucko.
0: A, no tak úplně, co by kamenem to není, to si pojďme říct zase.
3: Tak dvěma.
0: No, dvěma. Na druhou stranu by možná stačilo jedno pendolíno, že jo? Praha, Olomouc, tam počkáte na nádraží, dostanete obálku s 23 tisíce korunami a je to, můžete jít pařit.
3: To si počnu sama u toho.
0: No, ale Ludmilo, zapotřebí si ty peníze vysoutěžit, jste připravena na hru?
3: No, zkusíme.
0: Jo, tak zkusíme, pouštím větu, herečky Petry Hřebíčkové zní takto.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Co to mohlo být?
3: Cibulky.
0: O, dostala chuť na cibulky Petra Hřebíčková v Dánsku, myslíte?
3: Tak tulipánový, ne?
0: Mně je úplně jedno, jaký. Pojďme zkusit, co udělá slovo cibulky.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Ne. Ani tulipánové, ani...
3: To nevadí.
0: Ani žádný. No nic, tak je to hra, pojďme přehodit. 23 500 je teď aktuálně v banku a vy z Olomoucka můžete zavolat zase třeba v půl páté odpoledne. Jo?
3: Ano,
0: tak
3: děkuji.
0: Tak jo, mějte se, nashledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: No, s cibulkama to úplně nevyšlo, paní Ludmile z Olomouce, ale to se nedá nic dělat, jak říkáme, je to jenom hra. Alespoň tam máme zase více peněz na půl páté odpoledne a soutěžit budete zase u Vojty s Janou. Teď se pojďme podívat, jak to vypadá v dopravě.
5: Dálnice D1 je už u nehody na 345. kilometru na Prahu otevřená. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. D1 byla uzavřena kvůli nehodě také na 184. kilometru na Ostravu. Tady počítejte se zdržením okolo 1 hodiny do Kolony najedete na kilometru 177. Nehoda na Brněnské ulici v Praze se řeší v levém jízdním pruhu u sjezdu na Chodov a to způsobilo 10-minutové zdržení na D1 na Prahu od exitu Průhonice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: A už za pár minut na telefonu kolega Tomáš Fíla také dneska vás pozve na výlet. Do té doby třeba Michael Jackson, Katy Perry, nebo taky novinka Marka Ztraceného. Obuj si mý boty, hezké dopoledne.
6: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: to nejlepší z muziky, Michael Jackson, ten to vždycky měl rozjet a umí rozjet i na frekvenci 1 ve 3/4 na 12. Pojďme si to dohrát a pak volat Tomáše.
1: Tip na výlet.
2: Frekvencí 1.
0: Protože náš kolega Tomáš Fíla už čeká na telefonu netrpělivě, aby nám mohl doporučit opět jeden ze svých nevšedních typů na výlet. Kam to bude dnes, Tome, povídej, hezké poledne.
3: Hezké poledne přeji a dobrou chuť všem k obědu. Tak dnes jsem vyrazil na Valašsko do Beskyd, konkrétně na Karlův kopec, který se nachází nad Rožnovem pod Radhoštěm. Mým dnešním cílem byla Jurkovičova rozhledna. Ta mě na první pohled uchvátila svojí neuvěřitelnou barevností. No a vzhledem k tomu, že tato rozhledna už prošla rekonstrukcí stejně tak jako spousty rozhleden po celé České republice, tak mě zajímalo, jak moc odpovídáte původní a vězte, že je to její věrná kopie. Dokonce veškeré kovářské, klempířské, ale i tesařské práce, včetně těch nejmenších detailů, byly prováděny ručně za použití starých, dnes již téměř nepoužívaných pracovních postupů. Jinak celá rozhledna je vysoká 31 metrů a výhledy do okolí jsou z výšky skoro 19 metrů. Jinak vidění je tady celý masiv Radhoště, samozřejmě centrum města Rožnov pod Radhoštěm a přilehlé části a vesnice. Musím říct, že tahle rozhledna rozhodně stojí za to a to kouzlo, to čaro prostě tady té staré doby na nás úplně dýchá. Samozřejmě, že Rožnov pod Radhoštěm není jen Jurkovičova rozhledna, ale ta byla mým dnešním cílem. Při cestě zpátky toho můžeme vzít třeba ještě přes skanzen, který určitě stojí za to a někdy se tam zase také vypravíme. V každém případě dnes to je ode mne vše. Vám všem přeji krásné odpoledne a zítra zase. Ahoj.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.

0: To nejlepší z muziky, tak tohle je Pokáč na Frekvenci 1, v celou si dáme zprávy a po zprávách. A to už jsem tady nastínili s Kačenkou v 10 dopoledne dneska, to byl můj první vstup, když jsem řekl, že včera jsem byl na koncertě Tomáše Kluse.
1: A tak si ho dáme na Frekvenci 1.
0: A my si ho dáme i na Frekvenci 1. To je písnička dokola, mimochodem, to bylo v samotném finále toho jeho včerejšího koncertu, vlastně tahleta píseň, za potlesku všech přísedících lidí, všichni tleskali jako blázni, stálo to za to a já vlastně už jsem dostříhal i tu malou ochutnávku, dám to na Instagram za chviličku, můžete se podívat, jak Tomáš improvizoval a jaké písně tam byly, udělám z toho jenom takové krátké minutové video, tak kdybyste chtěli, mrkněte na můj Instagram, taky Rockset budou, na těch jsem včera nebyl. A zprávy za malou chvíli.
2: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
3: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
2: Smutný, co? Něco vám poradím.
3: Nádobí Fabíny.
2: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Jdeme raně minutu po 12. Zprávy má Kateřina Vavřínová.
1: Dobré poledne. Policie uzavřela nádraží v Bavorsku kvůli možné výbušnině. Sucho omezuje provoz vodních elektráren a stále budete brzdit na D1 v obou směrech. Policie na nádraží v bavorském městě Trautlingen prověřuje předmět, u kterého panuje podezření, že obsahuje výbušninu. Informovala o tom dnes agentura DPA. Policie požádala občany, aby se dotčené oblasti vyhýbali. Železniční provoz na místě byl zcela zastaven. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu se lidé mohou zapojit ve 13 hodin. Do aplikace se stačí přihlásit. Stáhnout by si ji měli lidé před testováním, řekl Frekvenci 1 šéf digitální informační agentury Bohdan Urban.
9: Ta aplikace e-doklady je ke stažení na App Store nebo Google Play, to znamená tyhle ty aktivity, stažení aplikace, registrace dokladů, nastavení PINu a případné biometrie by měl uživatel udělat již před tou 1 hodinou a následně v tu 1 hodinu skutečně jde o to tu aplikaci otevřít, zmáčknout tlačítko prokázat se, případně tuhletu aktivitu opakovat několikrát.
1: Podle úřadu by bylo ideální, kdyby dobrovolníků bylo kolem 40 tisíc, což je předpokládaná účast uživatelů e-dokladů při říjnových volbách. Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku. Problém mají především malé vodní elektrárny. Je jich u nás více než 1400 a podle odhadu je zastavená výroba až u 90% z nich. Vodní elektrárny měly v předchozích letech podíl na celkové tuzemské produkci elektřiny kolem 3 až 5%. Podle expertů tak současné omezení zásobování elektřinou neohrozí. Vilém Stráský v 10 boji na mistrovství Evropy zaběhl na 110 metrů překážek čtvrtý nejlepší čas 14:47 sekundy a posunul se na 5. místo. Stále vede Leonoy Gebauer. A fotbalisty Hradce Králové čeká dnes venkovní odveta třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu. Trenér David Horejš je přes porážku 0-1 v úvodním domácím utkání přesvědčen, že tým má reálnou šanci ještě zabojovat o postup. Podle kouče jeho svěřenci před týdnem odehráli s favoritem vyrovnanou partii.
10: Tak samozřejmě my víme, jaký výsledek si neseme z toho prvního zápasu. Nechceme tady bez hlavy nějak útočit a myslíme, prostě, aby ten zápas byl otevřený co nejdýl a prostě čekat na svoji příležitost, která věříme prostě přijde, protože furt je to 1-0 a každý gól, který když dáme, tak se vrátíme zpátky do toho zápasu, takže s tímhle tím do toho chceme jít, na naší hře se nikdy nezmění.
1: Zápas začne v 19 hodin.
8: Frekvence 1.
5: Počasí.
1: Čeká nás slunečný den, denní maxima vystoupí na 25 až 30 stupňů, o něco chladněji bude na severovýchodě se 24 stupni a na horách naměříme 21 stupňů.
5: Frekvence 1.
8: Doprava.
1: Krátce popolední míříme na dálnice.
11: S opatrností projíždíte po dálnici D1 směrem do Prahy. Na 14. kilometru se došetřuje nehoda 3 osobních aut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se kvůli silnému provozu tvoří nesouvislé kolony od 172. kilometru až po sjezd na Bratislavu. Zdržení pro osobní auta je téměř 25 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: No aby po zprávách posloucháte Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
0: Hezké poledne, dobrou chuť, pokud máte něco dobrého na talíři, dokonce Kačenka se mi před zprávama pochlubila, že taky něco navařila, i když nikdy nevaří, teda klobou dolů, povedlo se to?
1: Ale jo, no tak asi to všichni známe, že korte, když byly ty velký vedra, že prostě...
0: Měla si zkažené maso.
1: Ne, ale že plotnu rozhodně nezapínáme.
0: Počkej, ale že to říkáš zrovna, ty včera jsi mi pochlubila, že miluješ 40, že teď trpíš, když je 25 venku.
1: No já to miluju, ale to vaření jako úplně nemiluju, ale včera mě něco osvítilo, tak osvítilo. Jsem se rozhodla být kuchta. Dobře. Buchta, no.
0: Dobře, tak buchto, tak ještě nám řekni, nebo všem, co by to mohlo zajímat, co jsi vařila, to je důležité.
1: Já se bojím, protože mi určitě řeknete, že to žádný vaření není.
0: To je nějaká blbost, víš?
1: No, prostě, hele.
0: Ty jsi se ohřála. Párky.
1: Neohřála. Mleté kuřecí maso, napatlala jsem to na tortilu, upekla to, ukořenila to a pak jsem tam dala nějaký jako ledovej salát. No.
0: Jo, takže taková rychlovka. Takový hambáček nějaký.
1: Já to mám takhle nejradši.
0: Jo? Dobře, no tak jo, no tak vy ať máte cokoliv na talíři, je to jedno, jestli to je mleté maso, nebo cokoliv jiného, my vám přejeme dobrou chuť a chutě snad přijde i to nejlepší z muziky, nebo za chviličku filmový odborník. Hezkou zábavu.
1: Pěkné poledne.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěhoval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Je tady čtvrteční odpolední filmový odborník, pár minut po čtvrté jednu odpoledne, tak pojďme na to, volejte 257-400-999. Já vám k obědu opět naservíruju dvě pěkně povedené ukázky, ať už to bude třeba z československých snímků, nebo ať už to bude nějaká pohádková, doslova pohádková ukázka, je to úplně jedno. Nechte to na mě a nechte se překvapit, co jsem pro dnešek vybral, ale rozhodně v případě, že se chcete pobavit, volejte 257-400-999, kdo je tam, ptám se hned. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den, pane Popr.
2: Dobrý den, jméno jsem nerozuměl, signál není moc ideální.
3: Ano, slyším vás.
2: Teď je to lepší, takže Petře, odkud?
3: Ze Zbraslavy, ale ze Zbraslavy u Brna.
2: Jo, takhle, a já nastal z Braslav za Prahou, jasně, takže to není Praha Západ, ale je to u Brna, jo, Petře?
3: Ano, je to Brně venku.
2: Jasně, rozumím tomu. Tak jo, připraven, budeš sám na tu hru, nebo tam máš třeba nějakou pomoc?
3: Mám tady kolegy, jsme samozřejmě práci. No.
2: Kolik vás je teda, kolik bude hrát?
3: Čtyři jsme tady.
2: Čtyři, ježíš, tak to je celá parta, normálně to dáte. Já pouštím první ukázku, ta zní takto.
4: Tondo, Andla ti vzkazuje, že ti ten prstínek nemůže dát.
5: Jak to, že ho nemůže dát?
4: Protože ho nemá.
5: Hele, zavolej k oknu, zavolej Andulu.
4: A na co potřebuješ?
5: Co na to potřebuješ? Hele, zavolej, zajeď a zavolej, neunavuj, zajeď, zavolej.
2: Miluju tuhle ukázku, Petře, za kterou je filmu?
3: Úplně jistý si nejsou, ale Lásky jedné bolo lásky.
2: Tak to si můžeš být naprosto jistý. Protože to je, Petře, správná odpověď a předpokládám, že ti nemusel radit nikdo z těch tří bratří.
3: Zatím ne.
2: Lásky jedné plavou lásky. Tak to je naprosto správně. Československá romantická komedie. Vlastně i tak trošku drama. 1965. To je rok tohoto snímku a režíroval tenhle ten film pan Miloš Forman s paní Hanou Brejchovou a Vladimírem Puchultem. Mimo jiné v hlavních rolích, ale zahral si tam skvělý Vladimír Menšík a tak dále. Pan Šebánek, paní Ješková. Pojďme dál. Mám tady druhou ukázku, která je doslova do písmene pohádková, Petře, a zní takto.
6: Prudké změny počasí jsou pro hory typické. Pomoc!
2: A to bylo všechno.
3: No. 50.
2: 50 to není. 50 to není. Mráz z duše tam nikomu nevyháněl v tomhle tom snímku, protože v 50 šlo především o to vyhánění toho mrazu z duše, nejlépe všem v lékařkám v celých Krkonoších. Tohle je pravda, že se odehrává taky na horách, ale tady úřaduje Krakonoš, Petře. Tady úřaduje Krakonoš a ne nadržený prachař. Takže tohle je...
3: Už asi tuším, jo, Krakonošovo tajemství.
2: Krakonošovo tajemství je správná odpověď. Přesně tak. Krakonošovo tajemství, dali jsme to dohromady. Petře, já si myslím... No, nevadí, hele, skvělý výkon. Ano, to byla tak trošku napověda, ale stejně parádní výkon musím říct a já ti budu směr z Braslav k Brnu hrát to nejlepší z muziky. Komu to dáme?
3: Dáme to všem našim kolegům a našemu šéfovi, který je právě na dovolení.
2: Tak to tam máte pohodičku v práci, to můžete zlobit, ne?
3: Dělat musíme, dělat. Pohodička to není.
2: Má tam nainstalované kamery, jo? Dobře, Petře, pozdravuj celou partu, ať to jde hezky od ruky ta práce a měj se krásně, zase někdy zavolej.
0: Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem.
10: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Frekvence 1.
12: To je to nejlepší z muziky.
11: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
12: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: stejného roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: Jam & Spoon, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1, a před námi taky to nejlepší z nedělního lifeu Petra Jablonského, tady je.
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo tam?
2: Čau Peťo, zdravím tě, tady Milan Krušné hory a no. Chtěl bych si promluvit s Ringotnicem, prosím tě, ohledně volby prezidenta, asi on by nechtěl kandidovat.
3: Nazdar Milane!
2: Čau, já tě zdravím.
3: Já tě slyším dobře, že bys mě chtěl za prezidenta.
2: No Ringo, tebe určitě, protože víš co, někdo se mu musí postavit tomu panu soudruhovi prezidentovi, protože ty jsi jediný, který si pamatuje, jak tady vítal ruský tanky.
3: No tak tak děkuji ti za důvěru. Já nevím, po Milošovi to bude těžký, protože Miloš byl skvělej. Jo. Ale neříkám, že by se mi to nelíbilo. Jako možná bych tý funkce letos mohl ovlivnit. Jo, aby ten svět byl lepší, aby byl humornější, aby třeba Otovi Klempířovi bych zadal, aby ve všech divadlech se hrála dívčí válka, povinně moje, a byla aby, by sranda.
2: Aby ve všech galeriích visely tvoje obrazy nádherný.
3: No, přesně tak, to by se zařídilo. Jako první dámu bych si vzal Uršulu Klukovou, ta by se úžasně smála. A já bych tě za odměnu, kdyby byl zvolený, tak bych tě udělal svým poradcem.
2: Už se těším.
3: Co umíš, co bys mohl radit?
2: Umím německy, dobře.
3: Takže poradce pro sudeťáky.
2: Ringo, prosím tě pro boha, udělej to.
3: Já začín to udělám, kandidou. Já ti udělám radost a půjdu do toho. Budu si na tebe pamatovat a zavolám ti a uděláme spolu díru do světa. Minimálně Ringo. Do hradu.
2: Takhle velkou díru uděláme. Dobrý, super.
3: Měj se krásně,
2: Ringo,
3: díky za ty.
2: Rád jsem tě slyšel, rád jsi v pohodě. Rád jsem tě slyšel.
3: Ahoj.
2: Měj se hezky, ahoj, papa.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy, Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun. Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj. Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázrak.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: S opatrností projíždíte po dálnici D1 směrem do Prahy. Na 14. kilometru se došetřuje nehoda 3 osobních aut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se kvůli silnému provozu tvoří nesouvislé kolony od 171. kilometru až po sjezd na Bratislavu. Zdržení pro osobní auta je téměř půl hodina a 10 minut po pojíždí řidiči na dálnici D2 směrem do Brna od 3. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: hrajeme to nejlepší z muziky Shakespeare Sister a taky stejně na frekvenci 1 ve 3:15 odpoledne. Co si budeme povídat, tak pohonné hmoty vyhrocené, ceny přemrštěné, zastropování, tak akorát holá fráze a myslím si, že i tohle byl důvod, proč právě třeba v New Yorku na benzínce nabídli zákazníkům speciální akci. Já nevím, jestli jste to zaznamenali na sociálních sítích, ale tohle je fakt obrovská prča. Tohle je taková legrace. Abyste věděli, o co jde, čerpací stanice v americkém státě New York nabídla zákazníkům 20% slevu, pokud předvedou svou nejlepší taneční kreaci. Tak, teď už asi tušíte, co se vlastně na té benzínce strhlo. Všichni tam tančili jako blázni. Ta sleva se vztahovala na pohonné hmoty a zboží, vyjma teda alkoholu, tabákových výrobků a hazardních her. No a video improvizovaných vystoupení všech těch klientů ta benzínka umístila na sociální sítě s dovětkem, že nesklamali. Manažer vlastně té benzínky se vyjádřil, nevím přesně, kolik lidí do toho šlo, ale bylo jich fakt hodně. Ta slevová akce byla jednodenní, uskutečnila se konkrétně 30. července. To video zachytilo 3 stále klienty, kteří se vlastně před kamerou neostýchali. Zúčastnili se i jiní, samozřejmě zákazníci v průběhu celého dne, ale třeba byli i takoví, kteří nechtěli se nechat natočit. Jenom tam prostě zatrsali, aby měli tu slevu. Každopádně to na sociálních sítích už vidělo miliony lidí. Je to vlastně virální video. No vidíte, jak si proslavit svoji benzínku, že jo? No a řada z těch lidí napsala, že jim vykouzlilo úsměv tohleto video na tváří, protože zachytilo vlastně lidi se smyslem pro humor. No a další poznamenali, že by za slevu také byli ochotni zatančit. To znamená, že manažer té čerpací stanice řekl, že tuhletu slevovou akci bude pro velký úspěch dělat znovu. Tak pokud nás poslouchají manažeři českých benzínek, můžete si vzít, přátelé, inspiraci.
1: Vyhrajte poukaz na zapůjčení.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
3: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.

0: Jovi na frekvenci 1 těsně před 13. a jeho 3, 2, 1, počkačko, My Life, krásná. Sleduješ to, jo? Posloucháš to, jak jde s tím trendem hudebním?
1: Kdo? Sorry, už jsem tady dlouho.
0: Kdo? Kdo? Evička. Evička.
1: Tak Evička, ta diktuje jako hudební scénu.
0: Jo, ale já se bavím o té změně hudební, že to slyšíš vlastně v té flow, v té hudbě. Jak jde vlastně s tím trendem, který teďkom je, že jo, posledních pár, no, možná už i let. Takže kdysi dávno by tohle zpívala úplně normálně by frázovala, zpívala by úplně normálně. Ale tím, jak je ta novodobá rádoby, novodobá hudba, já nejsem žádný zastáncem té novodobé hudby, protože oni všichni tak jako šumlu, já vůbec jim nerozumím, jak to zaspívají.
1: Tak to no. Díky za edukativní okénko, protože jo. My...
0: Ale teď? No, domluv to?
1: Amatéři, tak já se řídím jenom tím, jestli líbí, nelíbí.
0: Jo, takhle, ty máš...
1: Já...
0: Chápu. A když se zaposloucháš, je to jiné, prostě. A... No to je jedno, tak jsme se tady trošku do toho obuli, já jsem se zaposlouchal taky, prostě to zní novodobě, no. Aha. Tak si dáme starý dobrý Jeleny.
1: A tohle to taky?
0: Tohle to taky šlape, ale úplně jinak.
1: Dobře.
0: ještě starodobě.
1: Proč pak asi?
0: Krásně. A zprávy za chvilku s Kačenkou, naší...
1: Zpěvankou
0: amatérkou.
1: Jo.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
11: 13 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Tak po malém hudebním okénku si dáme zprávy o chviličku později s Kačkou Vavřínovou. Je to tvoje.
1: Děkuju. Dobré odpoledne. Babiš míří na slapy řešit sucho. V Británii začaly doplňovací volby do parlamentu a provoz brzdí po nehodě na D7 před Prahou. Premiér Andrej Babiš dnes navštíví vodní nádrž Slapy, chce se zabývat suchem. Řekl to ve videu na Facebooku. Doprovodí ho ministr zemědělství a generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy. Lídr opozičního hnutí STAN Vít Rakušan dnes kabinet kritizoval, že dosud vládní politici sucho vůbec neřešili.
12: V téhle době, kdy snad jenom motoristé mohou pochybovat o tom, že existuje nějaká klimatická změna, že v téhle chvíli vláda není schopna alokovat finanční prostředky do něčeho, co opravdu tady všichni potřebujeme. Protože záležitost vody, to není záležitost přeci jenom životního prostředí, ale je to otázka energetiky, je to otázka bezpečnosti, je to otázka potravinové soběstačnosti naší země.
1: Babiš v souvislosti se suchem uvedl, že by obnovil národní koalici pro boj se suchem. Ta vznikla v roce 2018. V pondělí se podle premiéra měla uskutečnit tisková konference, kde jednotliví ministři budou informovat o svých krocích boji se suchem. Policie ukončila pátrání pod hladinou jezera Most, kde dosud hledala druhého z pohřešovaných mladíků, kteří se ztratili 4. srpna při bouři. Tělo prvního z pedalboardistů našli policisté minulý týden. Po druhém muži budou dál pátrat kontrolami břehu a okolí. Použijí taky drony. Policie to dnes uvedla na síti X. V Británii dnes začaly doplňovací volby do parlamentu. V nich se rozhodne, zda se do zákonodárného sboru vrátí šéf strany Reform UK Nigel Farage. Politik v minulém měsíci po skandálu s nepřiznanými dary v hodnotě milionů liber oznámil, že se vzdává svého poslaneckého mandátu a bude se o něj znovu ucházet. Norští běžci, kteří na mistrovství Evropy v Birminghamu vybojovali v pondělí titul ve smíšené štafetě na 4x400 metrů, se zpožděním dočkali svých zlatých medailí. Bezprostředně po závodu Cenékovi odmítli převzít, protože na ně pořadatelé omylem vyrili nesprávný čas.
11: Frekvence 1.
9: Počasí.
1: Nebe dnes bude převážně jasné, naměříme 25 až 30 stupňů, na severovýchodě naměříme maximálně 24 a i noc bude bez mraku a opět chladná. Teploty klesnou i na 9 stupňů, v údolích dokonce na 6.
9: Frekvence 1.
11: Doprava.
1: Provoz brzdí na D7 a D1.
13: Nehoda osobního auta s kamionem komplikuje provoz na dálnici D7 na 2. kilometru ve směru do Prahy. Počítejte s 10-minutovým zdržením. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se kvůli silnému provozu tvoří nesouvislé kolony od 172. kilometru až po sjezd na Bratislavu. Zdržení pro osobní auta je 25 minut. A s opatrností projíždíte po dálnici D2 směrem do Brna. Na 28. kilometru stojí osobní auto s poruchou a může částečně zasahovat do pravého jízdního pruhu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: A po zprávách už vám nejen to nejlepší z muziky nabídne Robin Sobek.
0: Nejenom to nejlepší.
1: No nejenom, no jasně.
0: Ty brďo, to znamená, že ty už naznačuješ, že bude i jakýsi program.
1: No.
0: A jaký, to mě řekni.
1: No, to řekni ty.
0: To mám říct já, že jo, si nečekala. No ne, tak já určitě budu zvát na další rádiokam Frekvence 1, protože pomalu a jistě, jak ten čas letí, tak jdeme do samotného finále.
1: On je předposlední.
0: Je bohužel předposlední.
1: To je strašný.
0: Je to strašný, opravdu. Já vlastně si pamatuju, jak jsem avizoval úplně ten první na začátku července.
1: No.
0: Nebo ještě někdy na konci června, bych řekl.
1: Jo, jo, jo.
0: No, no tak prázdniny nebudou v háji za chvilku.
1: No.
0: Jestli nás posloucháte, děcka, tak pardon.
1: Mně se vždycky zkazila nálada, jakmile v obchodech začaly prodávat...
0: Vánoční ozdoby.
1: Ne, to se mě zlepšila nálada, jo. Ale když jako batohy, tušky, pastelky...
0: No, prostě školní potřeby. No nic, my vás pozveme na Radiokem do Podbořan, bude to stát za to, nebojte, bude tam vystupovat Petr Bende a bude to zase velká rádiová událost, tak se nechte pozvat a do té doby budu nabízet taky to nejlepší z muziky. Třeba teď v úvodu Gareth Gates nebo Jeleni, jak jsem tady pouštěl, tak hezké odpoledne.
1: Příjemný poslech.
9: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky na frekvenci 1 pár minut po čtvrt na dvě odpoledne. Kdybyste nevěděli třeba dneska, kudy kam, takhle po práci a chcete si užít nějakou legraci, tak já jenom připomenu, že na Trutnovském bojiště začíná právě dneska hudební festival Trutnov Open Air, který vlastně připomene dokonce i nedožité 90. narozeniny Václava Havla. No a všechno začíná a vlastně tak nevšedně, že si představte, že dnes ve čtvrtek 13. srpna v 18 hodin to všechno odstartují takzvanou bohoslužbou, open air bohoslužbou, na které se samozřejmě můžete objevit i vy. Jinak na programu je spousta kapel, jako třeba Lucie, nebo Jasná páka s Davidem Kolerem, bude tam taky Pražský výběr, bude tam Ondřej Havelka se svým orchestrem Melody Makers a tak dále a tak dále. Tak jak říkám, pokud nemáte žádné plány a chcete se pobavit třeba už dnes takhle v průběhu pracovního týdne, tak můžete vyrazit směr k Trutnovu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen...

0: To nejlepší z muziky, tohle je Whitney Houston, 2 minuty po 1:30 odpoledne na frekvenci 1, tak příští středa je naprosto jasná. Poznačte si do kalendářů či vašich diářů středu 19. srpna a kemp Podbořany, který najdete v Ústeckém kraji v areálu místního městského koupaliště, protože tam bude předposlední letošní rádiokemp našeho rádia. Předposlední letošní rádiokem Frekvence 1. Ještě než vás tam budu zvát, ale trošku detailněji, tak vám zahraju to nejlepší z muziky po aktuální dopravě Eiffel 65, Britney Spears, anebo jedno hudební selhání tady mám od kapely Činasky.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehoda osobního auta s kamionem komplikuje provoz na dálnici D7 na 2. kilometru ve směru do Prahy. Počítejte s 10-minutovým zdržením. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se kvůli silnému provozu tvoří nesouvislé kolony od 172. kilometru až po sjezd na Bratislavu. Zdržení pro osobní auta je 25 minut. A s opatrností projíždíte po dálnici D2 směrem do Brna. Na 28. kilometru stojí osobní auto s poruchou a může částečně zasahovat do pravého jízdního pruhu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Kempy Frekvence 1.
1: Je to tak, nás čeká už předposlední zastávka. Přátelé, letí ten čas jako bláznivý a další Rádio Kemp Frekvence 1 nás čeká už ve středu 19. srpna, tentokrát v kempu pod Bořany, který najdete v Ústeckém kraji v areálu městského koupaliště. Takže se přijďte podívat, jak vzniká živé vysílání našeho rádia, s tím, že o 2 odpoledne se na vás bude těšit opět naše odpolední dvojka Jana Knížková, taky Vojta Effler. A večer od 19 hodin vystoupí zpěvák pan Petr Bender. Yeah.

Samozřejmě, než Petr vystoupí, tak na vás během dne čekají soutěže o hodnotné ceny. Nepočítám ani letní pohodu, to snad nemusím ani zmiňovat, to je naprosto jasné. Taky

14. hodina se blíží a po 14. hodině na frekvenci 1 bude Bruce Springsteen. Jú, to je pohlazení. Taky poetika.

0: si 4,21. Lalala. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
5: Má je pro nás Káťa Vavřínová. Hezké odpoledne.
6: Dobré odpoledne. V Rotterdamu došlo k výbuchu. Vyžádal si nejméně jednu oběť. Nemocnice hlásí nedostatek dárců krve a brzdí se na D7 a D1. Nejméně jeden člověk zemřel a několik dalších bylo zraněno při explozi v přístavu v Rotterdamu, uvedla dnes tamní policie. Příčina výbuchu zatím není známá a okolnosti incidentu vyšetřují úřady, informovala o tom agentura Reuters. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 klesla v průměru o 71 haléřů na 41 korun 47 haléřů za litr a cena nafty pak zlevnila o 60 haléřů na 44 korun. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Jestli i v příštích dnech můžeme počítat s nižšími cenami, tak to Frekvenci 1 řekl hlavní analytik firmy XTB Jiří Tyleček.
7: Situace na trhu příliš nenahrává dalšímu zlevňování pohonných hmot, a to hlavně v případě nafty, kde na globálním trhu stále chybí rafinační kapacita a velkoobchodní cena se drží poblíž 3měsíčních maxim. Co se týká benzínu, tak tady je situace o poznání příznivější a narůst cen na čerpacích stanicích to aktuálně nevypadá.
6: Ceny paliv jsou ale i přes nynější zlevnění stále značně vyšší než loni ve stejnou dobu. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí krev skupin A a 0. V tiskové zprávě vyzval k darování krve, protože zásoby jsou na kritické minimum. Nedostatek mají podle webu taky další pražské nemocnice. V době letních prázdnin jsou problémy s krví dárců každoroční. Lidi chodí na transfuzní stanice proti jiným obdobím roku polovina. Vliv mají dovolené i cestování do míst, kde se vyskytují infekční choroby. Slovenská policie po poklesu hladiny řek kvůli přetrvávajícímu suchu hlásí více výjezdů k nálezu munice z války. Obyvatele současně vyzvala, aby se podezřelých předmětů nedotýkali. Nečekaně už v semifinále závodu na 800 metrů skončila na mistrovství Evropy po pádu jedna z hlavních favoritek Audrey Verová. Hodkincová a Bolová hladce postoupily a už zítra odstartuje 15. ročník Česlipno Sport Festival. Akce potrvá do 23. srpna a na startu nebude chybět atletka Lucie Neumannová. V našem ranním vysílání u Lubky a Míry prozradila, že kromě sportu je čeká i další úkol.
8: Mě čeká kolo. Já pojedu cyklistický závod, protože já jsem, jak jsem říkala, po zranění, takže teprve teďkom začínám s během, takže hned závod běžet nemůžu, ale budu tam vlastně celou dobu a budu všem fandit u těch závodů a hlavně já se budu starat o sociální sítě Lipno Sport Festival.
6: Pro milovníky pohybu je připraven nově závod Lipno Hybrid Run. Jde o kombinaci běhu se silovým cvičením.
4: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Nebe dnes bude převážně jasné, naměříme 25 až 30 stupňů, na severovýchodě naměříme maximálně 24 a i noc bude bez mraku a opět chladná. Teploty klesnou i na 9 stupňů, v údolích dokonce na 6.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: A po 14. hodině míříme na silniční tahy.
9: Nehoda osobního auta s kamionem komplikuje provoz na dálnici D7 na 2. kilometru ve směru do Prahy. Počítejte s 10-minutovým zdržením. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se kvůli silnému provozu tvoří nesouvislé kolony od 172. kilometru až po sjezd na Bratislavu. Zdržení pro osobní auta je 25 minut. A s opatrností projíždíte po dálnici D2 směrem do Brna. Na 28. kilometru stojí osobní auto s poruchou a může částečně zasahovat do pravého jízdního pruhu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
6: Ze zpráv je to vše. Začíná odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
10: Po 14. hodině čerstvě upravení z radiokempu včerejšího jsme svěží jak vánek na jaře.
6: Hele, moc jsme toho nenaspali, protože to bylo opravdu pestrý, že jo? V noci se děly věci na obloze, to nešlo jinak. Oba nás bojí za krkem, no. Protože jsme prostě čuměli nahoru.
10: Ale tak je standardně, že jo? Jako, to je, jako u mě je to akorát jako...
6: Že ti bolí za krkem.
10: Lehce amplifikovaný stav. Jako.
6: Ale tebe bolí jinde než za krkem, ne?
10: Mě bolí i v bedrech, no.
6: Bedra a za krkem.
10: A proto jsem si taky včera lehnul na tu trávu. Ne proto, že by mi bylo blbě z ničeho jiného.
6: Jak jste tam viděli toho dvoumetrovýho lachtana?
10: Koukám na hvězdičky.
6: Jak se tam válel? Tak to byl Vojta. Ale to bylo proto, protože sledoval Perzejde.
10: Ale těch jo? přání, co já měl.
6: Jo?
10: No jasně.
6: Podle mě jedno z těch přání bylo, ať tě nebolí záda. No,
10: ano, to je základ všeho. Jako. Další přání se na to nabalujou, ale prostě zdravá záda, to je základ.
6: Tak vám budeme přát hezké odpoledne, pojďme si užívat společně. Skvělá muzika je připravena a spoustu dalších zajímavých témat.
10: Budeme si vyprávět. Frekvence. Jana Knížková.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, pátek, bude zítra. Dneska je čtvrtek.
1: Projde. Ne, hele, ale já jsem chtěl mluvit o něčem jiném, tohle je zajímavý fenomén, že občas, když člověk mluví, tak třeba použije slovo, který použít vůbec nechtěl.
0: No, nějak mu tam skočí, nevím
1: ale,
0: proč.
1: Ale ono to má podle mě jako nějaký hlubší význam.
0: No, rozhodně. To jako prostě chceš říct, já nevím, dám si vodu a řekneš no. Mi toho, dám si bůček, že? No, co jasně. To znamená?
1: No, dám si vodu a přijdeš k přestánku a jedno pivo. Ale, což se včera dělo, že jo, ale co si budem povídat. Ale tak radiokem, ten je o tom víceméně. Nicméně, jako je to zajímavý fenomén.
0: No určitě.
1: Protože vlastně jako ono to má logiku. Byli jsme na Vranově, byla to dálka, dopravovali jsme se dneska, aby jsme stihli vysílání.
0: Jasně, že máš jako pocit, že jsi vlastně za tu krátkou dobu prožil několik těch dnů a ono se to nasčítá, a takže nemáš čtvrtek, ale máš už pátek.
1: No a nebo je to taková ta skrytá touha, že jako si uvědomuje, že je čtvrtek.
0: Jsi použitej opravdu už
1: ale,
0: jako hodně.
1: Ale prostě chceš, aby už byl ten pátek a před tebou ten víkend a tím pádem jako přání otec myšlenky,
0: no
1: že
0: to,
1: to přání se ti zhmotní v tom slově.
0: No. Já si vzpomínám na jeden for. Já bych ho nechtěla jako pokazit, ale myslím, jak to byl nějaký týpek u soudu a oni se ho ptali, proč zabil svoji manželku,
1: no.
0: Nebo proč zabila ona jeho, to je blbost.
1: Já ti na tohle téma řeknu jeden jemnější, jo, jak se dva kamarádi potkají večer v restauraci, v Nálevně a jeden je takový jako přepadlej, ten druhý mu říká, prosím tě, co se ti stalo? A on říká, no, ráno mě manželka vykopla z bytu. A proč? Já jsem se přeřek. Jsem chtěl říct, lásko, podej mi cukr a místo toho jsem jí řekl, zničila jsi mi celý život.
0: Krávo blbá.
2: Léto. V rytmu Frekvence 1.

0: Jedna je čtvrtek, to si potrhněte, čtvrtek odpoledne.
1: Ano, nenechte se zmást. Já jsem chtěla vyprávět jenom jeden takový nákup. Miluju teď v tuhle dobu a v těchto počas, v tomhle počasí miluju zmrzlinu. Aha. Strašně často si chodím kupovat točenou zmrzlinu. Mám radši točenou než kopečkovou. A naposledy, když jsem byla u jednoho takového stánku, byla tam mladá slečna a říkala jsem si, tohle je prostě brigáda za všechny prachy. Jo. Představte si, že ona, než mi mohla natočit tu zmrzlinu, tak si musela odehnat všechny vosy. A pak to došlo tak daleko, že jsem prostě já měla v ruce ten nějaký ovíváč a normálně jsem odháněla vosy, aby ona mi mohla natočit tu zmrzlinu.
0: Až takhle slovo agresivní.
1: Já jsem si říkala, ty, vy to tady máte jako opravdu prostě rizikový zaměstnání, to je přece šílené. Říká, no to už jako od rána mě třeba 5-6 už jako djoblo. No. Naštěstí na to nejsem alergická, ale je to teda drsný.
0: Jo, a proč jí djobly? Jako, že na ně byla jako usnatá, no, že tak, je odháněla.
1: No, snaží se je odehnat, jo, protože...
0: A nebo protože měla meruňkovou a oni měli chuť na vanilku.
2: Léto v rytmu Frekvence 1.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2008. Gratulujeme.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Půlové zprávy před námi. Po půlových zprávách dáme průchod fantazii anebo nějakému těžce uvěřitelnému, ale pravdivému příběhu.
1: Ano, budeme si povídat. Tak si na to počkejte, teď pro vás ale máme zprávy a v nich si taky budeme povídat.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus 1 za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobré odpoledne. Desítky hasičů hasí plameny na poli a v sousedním lesním porostu u Újezdce na Klatovsku. U požáru zasahují s deseti cisternami a vyhlásili třetí ze 4 stupňů požárního poplachu, řekl to mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Předmět, který zastavil vlakový provoz v bavorském Treutlingenu, neobsahuje výbušninu, informovala policie. Postupně ruší omezení v okolí nádraží. Beachvolleybalisté Ondřej Perušič a Maty že Javoronok i Jakub Šépka a Jiří Sedlák jsou na mistrovství Evropy v play-off. David Schweiner a Tadeáš Trousil vypadli.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: Brzdí se na D1.
5: Nesouvislé kolony převážně nákladních aut v pravém pruhu popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Poprvé řidiči zpomalí už před Domašovem na 170. kilometru. Pomalu se jede až k dopravnímu omezení v Brně u křížení s břeclavskou dálnicí D2. Osobním autem v levém pruhu se zdrží řidiči okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
1: Frekvence 1 nabízí každý všední den příběhy buď pravdivé nebo naprosto smyšlené, tedy alespoň teda v našem drojivu. Říkáme tomu pravda nebo blábol.
0: Ano. A dneska to bude příběh, který je buď pravdivý nebo blábolivý, ale každopádně trošku se ochladíme.
1: Tak to se těšíme.
0: Budeme uklízet sníh.
1: Jú. Jo. Tak za chvilku.

0: Frekvence 1, pravda nebo blábol. Pojďme se trošku ochladit v tom letošním extrémně horkém létě. Budeme si povídat o tom, jak z jednoho náměstí mizel sníh a nikdo nevěděl jak. No. Bylo to v jednom malém českém městě.
1: Českém, ještě
0: ano, ke všemu. Českém městě. V lednu poměrně hustě sněžilo.
1: Nekecej, leden. No,
0: si neumíme představit ani teď, že něco takového jako leden neexistuje. Tak opakovaně začal během sněhových epizod mizet sníh z hlavního náměstí v tom městě. Ale neodklízel ho nikdo z místních technických služeb. Prostě v noci zmizel. Každé ráno ta dlažba byla prostě umetená. Ale jenom na náměstí, konkrétně na jednom místě na náměstí, tak radnice nejdřív předpokládala, že ti uklízeči chodí dřív, každý má svůj rejon, jeden si přivstane, uklidí to a jde domů, že jo? Jenomže z technických služeb jim řekli, že nikdo z nich tam nechodí v noci.
1: Jú.
0: Tak předpokládali, že...
1: Nějaký dobrovolník.
0: Nic, nikdo se nepřihlásil, dokonce byla i nějaká akce, jako kdo v noci uklízí sníh, ať se nám přihlásí.
1: Pátrání.
0: Ale pozor, nechali to náměstí jednou, když sněžilo hustě, přes noc hlídat. Jenomže ten strážník, který to měl hlídat, tam nebyl furt, že jo? Takže byl majitelem poznamenáno, že začalo sněžit ve 2.17. A on si potom někam musel odběhnout a ve 3.15 bylo uklizeno.
1: Fakt? Jo. Ty krázo. Takže kdo?
0: Takže kontrolovali kamery a na jednom záznamu zjistili, že tam vždycky přijede malej traktůrek. Ten uklidí, jakoby vysmejčí, má takovou tu, měl takový ten smeták před sebou. Uklidí ten sníh a odjede. Tak když začalo znovu sněžit, tak si na ten traktůrek chtěli počkat a on opravdu přijel. No a když ten traktůrek chtěli zastavit, tak on jel dál. Jo. A neviděli nikoho za volantem. A když ten traktor konečně zastavil, tak otevřeli dveře a tam nikdo neseděl.
1: To už přeháníš.
0: Pozor, pak přišli na to, že bývalý zaměstnanec technických služeb ten chodník uklízel na dálkový ovládání. Že normálně, protože on bydlel přes náměstí. Aha, aha. A jeho manželka měla v tom místě, kde ten sníh uklízel,
1: jo, nějaký obchod
0: a nadávala, že jí tahají lidi sníh do krámu. Aha, aha. A on už to nechtěl poslouchat, tak si sestrojil dálkový ovládání a vždycky na dálku ukradl traktor městským technickým službám a uklidil jí před obchodem.
1: Já si myslím, že to je strašný blábol.
0: Jo?
1: Myslím, že jsi to vymyslel hezky.
0: A teď vám řeknu, jak ten příběh vzniknul. V neděli odpoledne mi bylo takový vedro, že jsem začal toužit po sněhu.
1: V neděli odpoledne mi bylo takový horko, že nasnížilo, jak by bylo.
0: Prostě blábol, no.

0: na výlet s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1 nabídne doporučení na výlet. Máme tady našeho kolegu.
2: Tomáš Fíla, ten je připraven za každého počasí vyráží, aby vám řekl, kde to za to stojí. Tak Tome, kam nás dneska vezmeš?
1: Ahoj.
3: Hezké odpoledne přeji. Tak dnes jsem vyrazil na Valašsko, konkrétně do Beskyd na Karlův kopec, který se nachází nad Rožnovem pod Radhoštěm. Tam totiž stojí Jurkovičová rozhledna. Ta je vysoká 31 metrů a výhledy do okolní krajiny jsou z výšky téměř 19 metrů. Celá rozhledna byla postavena v roce 1896 a je jasné, že od té doby musela projít rekonstrukcí. Ovšem, ta byla prováděna dle původních architektonických návrhů. Zajímavostí je, že veškeré kovářské, klempířské, ale i tesařské práce, včetně detailů, byly prováděny ručně za použití starých, dnes již téměř nepoužívaných pracovních postupů. Ale bát se rozhodně nemusíte. Celá stavba působí velmi pevně a já jsem se na ní cítil naprosto bezpečně, i když musím říct, že 19

0: 15. hodina před námi. Po 15. i dneska budeme proplácet účtenky.
1: Ano, budeme vracet peníze. Včera jsme to dělali na Radiokempu, dneska to budeme dělat ve studiu.
0: Ale ať tohle děláte kdekoliv, vždycky to stojí za to. To je prostě hrozně fajn. A hlavně za 2 minuty je to hotový.
2: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
3: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
2: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
3: Stačí využít třeba akční slevy až 90 000.
2: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
2: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
1: Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíny.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 15 hodin, frekvence 1, zprávy.
4: Káťa Vavřínová má slovo, hezké odpoledne.
5: Pěkné odpoledne, premiér bude na Slapech řešit sucho. Žena odkázala pražské zoo desítky milionů a uzavírku hlásí z D8 směrem na Německo. Premiér Andrej Babiš dnes navštíví vodní nádrž Slapy, chce se zabývat suchem. Řekl to ve videu na Facebooku. Doprovodí ho ministr zemědělství a generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy. Lídr opozičního hnutí STAN Vít Rakušan dnes kabinet kritizoval, že dosud vládní politici sucho vůbec neřešili.
6: V téhle době, kdy snad jenom motoristé mohou pochybovat o tom, že existuje nějaká klimatická změna, že v téhle chvíli vláda není schopna finanční prostředky do něčeho, co opravdu tady všichni potřebujeme. Protože záležitost vody to není záležitost přeci jenom životního prostředí, ale je to otázka energetiky, je to otázka bezpečnosti, je to otázka potravinové soběstačnosti naší země.
5: Babiš uvedl, že by obnovil národní koalici pro boj se suchem. Ta vznikla v roce 2018. Zhruba za 15 minut by měl premiér poskytnout komentář médiím. Zesnulá žena odkázala zoo Praha 2 nemovitosti a hotovost v celkové hodnotě 13 milionů korun. Frekvenci 1 to potvrdil mluvčí zahrady Filip Mašek. Dodal, že nejde o ojedinělý případ. Lidé odkázali své majetky a peníze pro zvířata v zoo i v minulosti.
7: Možná ten nejvýjimečnější počin se pojí s Rákosovým pavilonem, což je pavilon pro vzácné papoušky. Dárce Stanislav Rákos tehdy věnoval zoologické zahradě téměř 60 milionů korun. Šlo 10 milionů korun v hotovosti a zbytek v nemovitostech. Z tohoto naprosto výjimečného daru byl pak postaven právě pavilon pro vzácné papoušky, který je pojmenován právě po Stanislavu Rákosovi.
5: Loni zoo zdědila 10 milionů korun. Nejméně jeden člověk zemřel a několik dalších bylo zraněno při dnešní explozi v přístavu v Rotterdamu, uvedla místní policie. Příčina výbuchu zatím není známá a okolnosti incidentu vyšetřují úřady, informovala agentura Reuters. Desetibojař Vilém Stráský se na mistrovství Evropy v disku zachránil až třetím pokusem. Hodil 42-60 a celkově klesl na 8. příčku. Vedení si pojistil Leo Neugebauer.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: Máme jasno, denní maxima mezi 25 až 30 stupni. Na severovýchodě naměříme maximálně 24 a zítra se začne oteplovat. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů a opět bude slunečno.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: Komplikace hlásí z D8.
8: Nehoda nákladního auta uzavřela dálnici D8 směrem z Prahy do Německa u Vodochod. Na 25. kilometru překáží převrácené nákladní auto a řidiči místem nyní neprojedou. Poslední volný sjezd je na exitu na 18. kilometru u odbočky na Mělník. Pozor, před odklonem už se tvoří kolona. Osobním autem lze objíždět po souběžné silnici číslo 608 přes Vodochody. Z dopravního centra ředitel Silnic a dálnic Ondřej Klos.
5: A po zprávách pokračuje Jana Knížková a Vojta Efler.
4: 15. hodina je za námi, vy jste stále s rádiem Frekvence 1, děláte dobře, přátelé, jste plní dojmů, věříme, že jste, pokud jste teda byli za námi na radiokempu se podívat, že ještě teď to ve vás doznívá.
9: Možná i vře.
4: A vře, no, přesně. A možná vás, jak to bylo dobrý, nalákáme i na ty další radiokempy.
9: Samozřejmě, ještě nekončíme, ještě dva jsou před námi radiokempy, ale k tomu se během
4: dneška... Není to mnoho, to znamená, že za 14 dní je konec prázdnin. Ne, ještě ne,
9: a to je ta věc, ke které jsem se chtěl dostat. A děkuju, že
10: to tentokrát řekla ty.
4: Budou nás nenávidět. Ale i když já jsem si teď povídala, naši známí mají malé děti a ta malá Sofinka vždycky, ona nemá tu školu moc ráda, nebo jako vlastně se tam moc netěší. Říká, já mám prostě ty prázdniny radši než tu školu, no a teď už je konec, prostě už to skoro končí. Já říkám, co blázníš, máš před sebou ještě prosím tě 3 týdny. Ne, to už je konec prostě. No. No konec, šluz, jako já už do školy, že jo?
9: Stejná debata s naším mladým, že jo? No. Ach jo, budou končit prázdniny, ještě máš 3 týdny. Už jenom 3 týdny.
4: Už jenom, přesně.
3: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Frekvence 1 jde vracet peníze. Komu právě teď voláme?
1: Zavoláme Ivaně.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Konkrétně Ivaně z Dolního Benešova, která má dva syny školou povinné a to se prodraží, co si budeme povídat.
0: No, to je jasný. Tak, tam to. Ale nebere Ivana.
4: Halo, halo.
0: Halo, halo, už nám to bere Ivana. Dobrý den, Ivano. Které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No jistě.
0: Je to tak, je to tak.
1: Tak Ivanko, zrovna jsem to tady říkal. Máte dva syny školou povinné a to není úplně laciná záležitost, že?
4: Přesně tak.
0: Takže za co jste utrácela? Za sešity, za ořezák?
4: Za sešity, určitě za všechno možné, no.
1: Ne, ale ta konkrétní účtenka, kterou tady máme, tak ta se týká něčeho trošku jiného než sešitů.
0: Papuče.
4: Já jsem jich posílala více.
1: Jo, tak já vám naznačím, jo. Jeden to má na záda a druhý na nohy.
4: Tak batoh a papuče, jasně.
1: No, jasně.
0: Tyjo, to je takový smutný, že jo. Asi nemají moc radost, že jim kupujete už věci do školy.
4: Ne, oni byli se mnou. Jo. Když máme volno, tak prostě vypadneme a jedem, co se dá.
0: A jak máte starý školáky?
4: To je 15, ten jde na střední.
0: Takže tomu staršímu papuče a tomu mladšímu batoh.
4: Ne, naopak. naopak.
0: Jasně, vyslat kluka na střední s papučem, ale bylo dobrý.
1: To bych mu koupil rovnou důchodky.
0: A kolik jste nechala za oboje?
4: Jej,
1: já vám to řeknu přesně na korunu. Prosím?
4: Nějak kolem 800.
1: Ne, je to 1398 korun.
0: A 1300 vám frekvence 1 proplatí.
4: Super, tak jo, děkuji moc.
0: Nemáte vůbec zač, budou se hodit, že? Já myslím, že se jako ještě budete prohýbat.
1: Na ty sešity právě, no.
0: Na ty sešity.
1: A bodovky, a tempery.
0: A ořezávátka.
1: A pravítka, stejně to zloměj za měsíc.
4: No, přesně tak.
0: Tak jo, moc gratulujeme, mějte se krásně, ať se daří, naslyšenou.
1: Léto.
3: V rytmu frekvence 1.

0: Frekvenci 1, asi to zažíváme občas všichni, takzvaný small talk, že jo?
1: Juch.
0: Prostě třeba sedíš někde v kavárně a vedle tebe sedí někdo a udělá něco, čeho ty si všimneš, zapředeš takovou jako nezávaznou konverzaci, pár vět, že jo, a zase nazdar, nebo ve frontě na něco.
1: Já
0: nebo...
1: to dělám hrozně nerada.
0: Já to taky nemám rád. Nemám,
1: třeba moje mamka je vyloženě milovník small talků, no. Ta si furt někým povídá, prostě ona si, nevím, povídá i ve frontě prostě na banány, jako.
0: No. Jsou ještě fronty na banány.
1: Nevím, na co čekala.
0: Ráda na to vzpomíná. Takhle, pojďme se asi shodnout na tom, že většinou ty small talky bývají hodně povrchní.
1: No tak počasí. Stolice.
0: No to nevím, jestli možná se čeká na nábytek někde, ale...
1: Prž na nábytek.
0: No, tak jako stolice, že jo. Čekáte na stolici.
1: To mi nedošlo. A, ne, tak počasí, co si jídlo, že jo, jídlo se
0: jídlo
1: řeší.
0: Jídlo a sex, samozřejmě,
1: a sex, no,
0: že jo.
1: To je výborný téma. No. Do small talku.
0: Že stojíte ve frontě, neočekáte na zastávku, vedle vás dívka. Včera to bylo divoký, co?
1: Ne, a pak zvířata, že jo, když máš psa, samozřejmě. Tak ty jako, to téma je vždycky jasný.
0: Ale pozor, zvíře je vlastně takový spouštěč small talku. No. A dokonce samozřejmě spousta lidí se díky venčení psa seznámila,
1: ano,
0: že jo.
1: To je pravda, no, to je pravda. No. Jako je to dobrý seznamovací prostor.
0: Je to takovej buď babo nebo chlapolap, no. Podle toho, na co cílíte, že jo.
1: Vlastně se jako i dozvíš spousta zajímavých věcí. Já třeba na základě small talku teď dávám docela dobrý granule svýmu psovi, ze kterého má dobrou stolici.
0: Fakt jo. No vidíte, jsme zase u toho nábytku.
1: Máš nějaký ještě nějak připomínky ke small talku?
0: Já jsem to chtěl pojmout trošku jinak, ale myslím si, že takhle je to dostačující.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme.
0: Jana Knížková.

0: Poolových správach.
1: Já bych se vrátila k tomu small talku. Ty jsi nám to, jo,
0: já jsem to nedopověděl.
1: My jsme si povídali o small talku, což je vlastně takový jako
0: taková nezávazná konverzace mezi neznámými lidmi.
1: Ano, já jsem chtěla říct nezávislá. Takže to nezávazná konverzace. Takový to jako, když se dva potkají, koukají na sebe a jako cítí, že by si měli něco říct, tak si to jako řeknou a ono je to vlastně úplně prázdný.
0: No, přesně. Za pět minut o vás nevědí, zatímco vy na ní myslíte potom půl dne. No. Že jo, no.
1: A ty máš podle mě pro nás nějakou radu, jak to jako povýšit.
0: Ano, ano, ano. Mám radu, jak povýšit, respektive jak z povrchního small talku udělat opravdu jako plodnou konverzaci.
1: Hlubokou.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz. Už tento pátek si mě opět můžete zkusit sestřelit. Tak se na vás těším a jsem zvědav, jakou pro mě budete konkurencí. Ve známý čas na webu Frekvence 1 i v mobilech bude to boj. Sestřelte Miloše a vyhrajte na Frekvenci 1 astronomický dalekohled, trika, kšiltovky, batůšky nebo vstupenky do brněnského planetária. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: Dobré odpoledne. Hasiči dnes ukončili ve Štěchovicích u Prahy zásah u požáru pětipatrové budovy a sousedního přízemního objektu, kde sídlila soukromá školka. Hořelo od středečního večera. Vyhlášen byl druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Uvnitř budov nikdo nebyl. Zásah se obešel bez zranění. Předběžný odhad škody je 15 milionů korun. Příčina požáru je šetření. Uhlí je v Evropské unii na ústupu. Jeho podíl na výrobě elektřiny loni klesl na minimum 9,2%, uvedl Eurostat. V Česku je ale tento podíl výrazně vyšší. A pražští hygienici zakázali koupání v Šeberáku. Důvodem je masivní výskyt sinic. Ze stejného důvodu je voda nevhodná ke koupání na Džbánu a v Motole.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: A provoz stále brzdí na D8.
5: Nehoda na teplické dálnici D8 u Vodochod brzdí provoz ve směru z Prahy do Německa. Na 25. kilometru pokračuje vyšetřování a likvidace následků nehody převráceného nákladního auta. Dálnice byla nezbytnou dobu zcela uzavřená. Aktuálně už se projíždí jedním jízdním pruhem. Kolona je ve směru na Německo dlouhá a sahá až na 13. dálniční kilometr. Doba zdržení se pohybuje okolo hodiny a půl. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
6: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na pátek. Ještě páteční ráno přinese relativně příjemné teploty, které v údolích a dolících budou klesat jen k 7 stupňům Celsia. Odpoledne už ale pocítíme návrat teplého jihozápadního proudění v plné síle. V odpoledních maximech totiž naměříme až 32 stupňů Celsia. Budou to teploty ve 2 metrech nad zemí v zastíněné meteorologické stanici. Ale kvůli tomu, že nás čeká další nádherný slunečný den, kdy bude jasno a obloha bude nádherně blankitně modrá, tak pocitová teplota a teplota na přímém slunečním záření se bude pohybovat o mnoho výš. Buďte na to připraveni a také na to, že nejvyšší víkendové odpolední teploty se zastaví až na 36 stupních Celsia.
1: Posloucháte Rádio Frekvence 1. Přátelé, pojďme si ještě trošku rozebrat takzvaný small talk. Pro vás, co nevíte, tak je to prostě takový jako nezávazný hovor. Dva lidi se potkají a aby si třeba zkrátili chvíli, dejme tomu třeba, já nevím, v čekárně,
0: třeba
1: že jo,
0: letos,
1: na zastávce.
0: Jo, úplně bez problému. Dobrý den, slečno, taky se potíte jako kůň, že jo, a takovýhle věci, no.
1: Ježiš, mě jednou takhle poslovil nějaký kluk a říká, dobrý den, máte hezkýho psa, můžu si na vás šáhnout. Ne, můžu se vás pohladit, to je taková ta největší debilita.
0: Jo, takový to, dobrý den, slečno, já bych u vás nejradši přespal. A tak dále, no. Každopádně...
1: Máš to nějaký lépe postavit?
0: Jak povýšit small talk? Stačí 3 jednoduchý pravidla. Za prvý, používat hodně doplňující otázky, jak a proč.
1: To budeš úplně za debila.
0: No.
1: Jako to dělají děti 5 let. Hmm. Proč?
0: No, ale ono to vlastně jako prohloubí tu konverzaci.
1: A proč jeleni lížou sůl?
0: Jak? Vidíte, ukázkovej small talk.
1: No, výborný.
0: A potom...
1: Jazykem.
0: Potom...
1: No, daj.
0: Ale už se dostáváme opravdu jako... Takhle hluboký ten small talk být neměl. Každopádně dobré je více naslouchat a méně mluvit.
1: Jo, to jsou takový ty kvívásty.
0: Takže až potkáte dva lidi, no, jak na sebe mlčí a jenom se poslouchají, tak to je hluboký small talk.
1: Ty si teď zrovna skvěle povídaj. Mažu

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, pojďme se teď odebrat.
1: Na nás ten Branov zanechal následky.
0: Odebřít je taky dobrý. K vodě. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč psi dělají to, že kdykoliv vylezou z vody, oklepou se hned vedle tebe? Oni vlastně nepřijdou do, nebo aspoň já jsem vypozorovala prostě, když pes vyleze z vody, nejde do úplně nejvzdálenějšího prostoru.
1: Aby měl prostor. A k noze. Ano, ano.
0: No, to a vždycky se u tebe oklepe.
1: Já to vždycky bral jako na schvál.
0: Mně to přijde taky jako na schvál.
1: No.
0: A dokonce mám někdy, jako mám trošku podezření, že když se k nám třeba u rybníka někdo nebo u řeky někdo jako připojí a úplně o to nestojíme, tak ta láska to dělá záměrně.
1: Jako u nich, vypadni.
0: Aby jako odpudila. Vždycky přijde někdo, že se s náma potřebuje provést small talk.
1: Pomlčet si, no.
0: A odchází úplně vlhkej, že jo?
1: A to je ten small talk s tím psem.
2: Léto. V rytmu Frekvence 1.

0: takovou radu. Spoustě lidem, zkusme taková poradna, ale...
1: Jako zatím se ještě nedozvěděli vůbec nic, ale to
0: nevadí. Tak jako já myslím, že když se člověk pustí zpětně, tak možná jaký záblesk jakoby něčeho tam najde.
1: Mlčet a dýchat.
0: Mlčet, dýchat a ptát se jak a proč, ale... Jak a proč dýchat?
1: Jak a proč dýchat?
0: To je small talk, panečko, no. Pojďme se bavit o tom, že dospělí si potřebují hrát.
1: Vážně?
0: No, je to vlastně věc, na kterou dospěláci dost často zapomínají. Jo? Uh-huh.
1: Jakože je to potřeba, kterou oni vnímají jako potřebu, anebo je to nutný
0: ne,
1: pro ně?
0: Ono je to vlastně hrozně zdravý.
1: Aha.
0: Protože když přijdete po celém dnu z práce, já to chápu, že jo, ještě nějaký ty děti obstarat, že jo, sednout si k té televizi, to je jediný, na co máte sílu, anebo k nějakému filmu, anebo se prostě jenom tak fláknout na gauč. Ale ono je dobrý v tu chvíli třeba zahrát si karty.
1: To je skvělý.
0: Nebo člobrno.
1: No.
0: A oni jsou to vlastně i takový jako prolamovači ledů třeba pohádce.
1: Jo.
0: Že prostě, když ty lidi mají na sebe jako pivku a moc na sebe nemluví...
1: Tak si budou zahrát člověče, nezlob se, to nevím.
0: Tak karty, jako samozřejmě většinou to končí větou, to mi děláš schválně.
1: No jasně, no. A to, co se právě u člověče nezlob se přece no. nedá říct, že jo?
0: No jasně.
1: Že prostě. To je podle mě hra, u který se nemůžou lidi pohádat. Hmm. To se nedá ovlivnit.
0: Člověče, nezlob se.
1: No, jako u karet to chápu.
0: Hele, já si to dokážu představit, že se u toho člověk pohádá.
1: Jako zhádali se?
0: Jo.
1: Jste se?
0: Mnohokrát.
1: Zhádali
0: Polici
1: se?
0: Polici nepřivrtá, ještě mě vyhodí před domečkem.
1: Poslední figurku. Všude je to stejný.
0: Proč mi padají jenom jedničky? Jsi mi dal blbou kostku, viď?
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Po svět je Hollywood. A věm chci zát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
3: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. Vyhrajte poukaz na zapůjčení.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
5: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
6: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.

0: Blíží se nám 16. hodina a po 16. hodině, přátelé, něco, na co čekáte, to je jasný. Tentokrát to zase bude trošku jinak, protože včera jsme o peníze hráli takzvaně face to face.
1: Ano, na kempu, na radiokempu na Vranově. Dneska se to opět vrací do područí vašich mobilních telefonů. Mimochodem jste hrdinové, přežít naše dnešní vysílání jenom kvůli tomu, abyste si mohli zahrát o peníze.
0: Ne, dneska jsme to, mně se to líbí. Jako já bejt můj posluchač, tak jsem šťastná.
1: Jo, ne, ale víte co, to jsou vždycky takový ty vysílání po těch, řekněme, vypjatějších momentech, jako je třeba radiokemp, no.
0: Jo, jako celý to léto je takový náročný.
1: No,
0: jo.
1: Má člověk trošku jinou náladu, takovou ovlivněnou pořád ještě.
0: No.
1: Takhle, dovezli nás v pořádku a díky tomu si budete moci zahrát v půl páté poslední slovo.
0: Tak si na to určitě počkejte.
2: Miloš Pokorný, kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
10: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
11: Ahoj kamarádi, právě vychází Sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se Skřítkem Lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové Sluníčko, právě v prodeji.
2: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A zprávy pro nás má Káťa Vavřínová.
12: Hezké odpoledne. Do zátěžového testu e-doklady se zapojilo 30 000 uživatelů. Polsko zadrželo Rusa z tajných služeb a stále se brzdí na D8 směrem na Německo. Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál dnes dopoledne a popoledně, přinesl data od 30 000 unikátních uživatelů, přes 58 000 přihlášení a 6 600 nových registrací, řekla Digitální a informační agentura v tiskové zprávě. Akci agentura připravila v souvislosti s říjnovými komunálními a senátními volbami. Voliči se v nich budou opět moci prokázat i elektronickou podobou občanského průkazu. U pardubické nemocnice pozor na dopravní omezení. Komplikace přináší oprava parkoviště.
13: Rekonstrukce parkoviště u spodní vrátnice zdejší nemocnice změnila dopravní režim. Kvůli stavebním pracím je spodní vrátnice až do konce listopadu uzavřena. Vjezd do areálu je možný pouze zadní vrátnicí z Komenského ulice. Výjezd vede mezi budovami nemocnice. Mění se také organizace dopravy u porodnice a budovy číslo 11. Nemocnice žádá řidiči i návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali dopravní značení. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
12: Polsko zadrželo Rusa, naverbovaného ruskými tajnými službami, který plánoval zabít člověka s americkým a ukrajinským občanstvím, uvedl to premiér Tusk. Norští běžci, kteří na mistrovství Evropy v Birminghamu vybojovali v pondělí titul ve smíšené štafetě na 4x400 metrů, se se zpožděním dočkali svých zlatých medailí. Bezprostředně po závodu Cenékovi odmítli převzít, protože na ně pořadatelé omylem vyrili nesprávný čas. A ještě přidáme pohled na počasí.
2: Frekvence 1. Počasí.
12: Máme jasno, denní maxima mezi 25 až 30 stupni, na severovýchodě naměříme maximálně 24, zítra se začne oteplovat, nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů a opět bude slunečno.
2: Frekvence 1. Doprava.
12: Krátce po 16. hodině míříme na silnice.
14: Nehoda na teplické dálnici D8 u Vodochod brzdí provoz ve směru z Prahy do Německa. Na 25. kilometru pokračuje vyšetřování a likvidace následků nehody převráceného nákladního auta. Dálnice byla nezbytnou dobu zcela uzavřená. Aktuálně už se projíždí jedním jízdním pruhem. Kolona je ve směru na Německo dlouhá a sahá až na 13. dálniční kilometr. Doba zdržení se pohybuje okolo hodiny a půl. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
12: Ze zpráv je to vše, teď už mají slovo Jana Knížková a Vojta Efler.
1: Po 16. hodině posloucháte Frekvenci 1, přejeme vám hezké čtvrteční odpoledne.
0: Tak čtvrtek, zítra pátek, nechci vás nějak děsit, jo, já tady no. Na to teď koukám.
1: Vedro bude.
0: No, to taky, ale...
1: Koho to překvapuje? Nevím dál.
0: Už jenom dva víkendy.
1: Co už jenom dva víkendy?
0: Už jenom dva
1: pak se začíná pracovat 7 týdnů.
0: Nebo respektive takhle, 3 víkendy, no. Ale bez tohohle víkendu, který je před náma, tak už jenom dva víkendy a už je to po létě.
1: A já se těším. Protože náš mladý nastupuje na střední školu a na 3 dny vypadne, protože jede na adapťák, že jo?
0: Jo, mají adapťák, no, jo. My jsme teda adapťák neměli, ani na střední, ani na výšce, ale já tohle vnímám jako super věc. Jakože ty lidi se prostě takhle fakt zblíží. Dokážeš si představit, ne? Jako přijdeš třeba zrovna na té střední škole, jak se tam hnedka v té třídě jako udělají takový sorty lidí, že jo, takový skupinky a nemáš šanci do nich proniknout. Ale když jsou všichni na tom adapťáku, tak musí, že jo? Hrajou tam takový ty přiblblý hry.
1: Tam jako... musí proniknout všichni do všech, že jo?
0: Tak to se syn těší.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1. Pojďme se ještě vrátit k tomu, o čem jsme si povídali teď v úvodu téhle hodiny. A to jsou vlastně začátky vašich děťátek ve školách, jako studenti, jako žáci.
1: Prostě adaptační pobyty. Ono se to teďko jako dělá víceméně.
0: A ono se to dělá i na základkách.
1: Fakt,
0: jo? No. Někdy jako jedou na nějaký 3-4 dny, prostě aby se tam jako stmelili ty děti.
1: Ale to asi ne první školní den, když je jim 6, ne?
0: To je asi blbost. No, nepočkej, ale... možná se to dělá jako třeba v první třídě, ne?
1: No možná třeba jako, já vím, že se v první třídě jezdilo na nějaký školy v přírodě.
0: To jako... já třeba vůbec nemám. Školy v přírodě já jsem nezažila.
1: Ne?
0: Nebo to za nás se to nedělalo.
1: To bylo prýma, to bylo vždycky fajn. Tam ty učitelé jsou vždycky taky takový jako...
0: A ty děláš, že kdybys tam byl?
1: Já jsem jezdil na školy v přírodě.
0: Tak ne, možná to jenom naše škola nedělá na školy v přírodě.
1: No, tak vy jste byli v přírodě, že jo? My jsme byli,
0: no, to je pravda.
1: My jsme byli na průmyslovém severu, nám tu přírodu museli ukazovat.
0: To je jako pravda, že my jsme vylezli ze školy a byli jsme byli jsme v lesích. No, takže adapťák.
1: Adapťák. Přišli nám pokyny na adaptační pobyt našeho syna.
0: Co mu máte zabalit?
1: No, ne, tak jako ten seznam je dlouhý, u toho je taková hvězdička napsáno, přizpůsobte předpovědi počasí, jo. Ale to je normální, bych řekl.
0: Ale no to bych taky docela řekl.
1: Program adaptačního pobytu, jo.
0: Ano.
1: Jako to, že tam bude probíhat nějaký program, to tady nechci zdržovat.
0: Ne,
1: tam,
0: a to mě docela zajímá. Ne, co je, aspoň jeden bod programu, vypíchni.
1: Společenské hry.
0: Jasně.
1: Že jako budou prostě jakoby, nebo třeba, já nevím, stezka odvahy a takovýhle věci, jo, že prostě jakoby...
0: Musí je trošku prověřit.
1: No, přesně tak, ale hned ten první den sraz u nás ve škole, přibalte dětem svačinu. Ze školy odcházíme na vlak.
0: Aha.
1: Vlakem dojedeme tam a tam a následuje 6 kilometrů na ubytovací zařízení pěšky.
0: Takže prověřit.
1: Jo. A já jsem si, když jsem to čas říkal, 6 kiláků a hned první den v nový škole.
0: Ty
1: a manželka mi na to říká, sám si ji vybral, ať trpí.
2: Léto. V rytmu Frekvence 1.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Před námi na frekvenci 1 a poté poslední slovo.
1: A v posledním slově peníze, na které čekáte samozřejmě, takže vy už voláte, není třeba číslo připomínat. My ho ale přeci jen připomeneme, ale i za chvilku.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobré odpoledne, o víkendu se v Česku oteplí až na 36 stupňů Celsia. Bude převážně jasno, ale v neděli se hlavně v Čechách zřejmě postupně zatáhne a mohou se objevit bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Slovenská policie po poklesu hladiny řek kvůli přetrvávajícímu suchu hlásí více výjezdů k nálezu munice z války. Obyvatele současně vyzvala, aby se podezřelých předmětů nedotýkali. A v Česku přibývá stoletých lidí. Za posledních 7 let se téměř strojnásobil počet seniorů starších 100 let a dlouhodobě přibývá i 90níků. Podle webu novinky.cz počet stoletých ovlivnila taky populační exploze po první světové válce.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě přidáme pohled na silniční tahy.
6: Se zdržením musí stále počítat řidiči na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Hlavně kamiony v pravém pruhu zpomalují už u 9 křížů na 168. kilometru. Osobním autem jedou řidiči k dopravnímu omezení v Brně o půl hodiny déle oproti standardním časům. Ve směru na Ostravu se na D1 jede pomalu také na trase z Brna do Vyškova. Mezi 202. až 210. kilometrem nyní zdržení 10 až 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
1: Volejte 257-409-99, to je číslo sem k nám a vy to číslo potřebujete z jednoho jediného důvodu.
0: Dovolat se sem k nám do studia na to číslo a vyhrát peníze tím, že doplníte poslední slovo do věty.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak to řekne za celebritu? Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
3: Dobrý den, tady Petra Střeboně.
2: Petra Střeboně. Tak Petro, my tady pro vás máme moc hezkou sumičku. Jako tohle, kdyby vyšlo, tak to věříme, že se budete radovat, až se budou hory zelenat. 23 500 korun. Ale potřebujeme to jedno jediné slovo do konce věty Petry Hřebíčkové. Jste připravená? Jdeme na to?
3: Ano.
2: Tak, věta zní takto.
4: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla,
2: co typujete?
3: Korálky.
2: Korálky. Pojďme zkusit, jestli je to slovo, které hledáme.
4: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Není toto slovo. Ale děkujeme za pokus, mějte se krásně. Zdravíme do Třeboně, naslyšenou.
3: Děkuji, naschledanou.
2: Přihodíme 23 500. Zítra ráno s Lubkou a Smírou budete hrát o 24 000 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Tak, náročný to bylo včera, náročný to bude za týden.
1: No a ještě náročnější za dva týdny. Nás čekají vlastně už jenom dva radiokempy.
0: No a vlastně nás... Jenom nás, jako rozumíš, že už nebude, tam budeme jenom my.
1: Ano, ano, na tom posledním dokonce chtěli, aby jsme ten koncert odehráli my. Akorát, že...
0: A on nemá Vojta na ladínu.
1: Mě jsi nějak rozladil triangle. Jak to nejde?
0: Ladič se těžko schání, že jo, trianglu. No, přátelé, my vás chceme pozvat na další radiokemp, který je před námi a bude přesně za týden.
1: No. Ano, bude, no, za 6 dní v Podbořanech.
0: Se rozehni do fik, takže za týden.
1: Za týden. V Podbořanech příští středu od 14 hodin další radiokemp. Podbořany jsou vlastně taková jakoby tradiční destinace pro nás na radiokempy. Ano.
0: Ta byla loni, jestli se to dobře pamatuju, tak Marta.
1: Ano, to bylo moc fajn. A letos tam s námi bude Petr Bende.
0: Petr Bende dorazí, bude hrát mezi 19:20 hodinou na Potulise. Pak bude after party, tak jako bývá zvykem.
1: Ondra Olbrecht na korbě našeho auta.
0: Ano, on to má rád, když je hodně vysoko nad námi, on se hrozně povyšuje. To jsou fóry blbý. No, bude to prostě zase velká bžunda a hlavně v Podbořanech mají moc hezký koupaliště.
1: Jo. No, teď jde o to, aby vyšlo počasí. Protože já jsem koukal, mělo by se to jako malinko kabonit.
0: Fakt?
1: No. Ale jako takhle, hele, je to za týden.
0: Jo.
1: Nebo za 6 dní.
0: Spousta věcí se může změnit, ještě to je pravda.
1: Tak, no.
0: Takže se na vás určitě těšíme. Udělejte si čas, vyrazte za námi. Můžete si do okolí udělat výlet. Tam je třeba Žatec, moc pěkný město.
1: Ano, ano, kousek je do Karlových Varů, kdybyste chtěli.
0: Přesně tak. No. Do Klášterce nad Ohří. Já očekávám, že z Klášterce přijede půlka města. Teď to mají kousek, že jo?
1: Fakt, jo.
0: No já to tam vyhlásím místní rozhlasu. Přesně, hlášení místního rozhlasu.
1: Počkej, ty děláš v Klášterci v místním rozhlase.
0: Ještě ne.
2: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.

Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: 17. hodina je před námi, přátelé. Nebudou chybět velké hlavy.
1: No a ve velkých hlavách spousta skvělé muziky, spousta zábavy.
0: Témata, ano, glosy, že jo.
1: No, já si myslím, že je nač se těšit, takže mezi 17. a 18. velké hlavy a my opět zítra.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
6: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
5: Smutný, co? Něco vám poradím.
6: Nádobí Fabíny.
5: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
6: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
3: 17 hodin. Frekvence 1, zprávy.
4: Dobrý poslech přeje Ondřej Albrecht. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí a začne hned fungovat. Některé nemocnice hlásí, že mají nedostatek krevních konzerv a zdržíte se na dálnici D1 v Koloně, ale také na Pražském okruhu. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí a začne hned fungovat. Na boji proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda 4 miliardy korun. Na podzim by měla vláda projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Řekli dnes novinářům u nádrže Slapy v čele s premiérem Andrejem Babišem.
5: A voda musí se stát veřejným zájmem. My samozřejmě jsme bohužel od revoluce nepostavili žádnou přehradu. Teď máme v plánu 3 přehrady a jde o to, aby i v tom rozpočtu byl na to dostatek peněz i na tyhle projekty, i na ty přehrady.
4: Národní koalice pro boj se suchem v minulosti fungovala od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí krev skupin A a 0. Ve zprávě vyzvali k darování krve, protože zásoby jsou na kritickém minimu. Nedostatek mají ale podle webu také další pražské nemocnice. V době letních prázdnin jsou problémy s krví dárců každý rok. Lidé chodí do transfuzních stanic proti jiným obdobím jenom polovina. Vliv mají také dovolené nebo cestování do míst, kde se vyžadují infekční choroby. Polské bezpečnostní služby zadržely před několika dny ruského občana, navrbovaného ruskými zpravodajskými službami, který plánoval zabít ve Varšavě člověka s dvojím občanstvím, americkým a ukrajinským. Podle médií to oznámil premiér Donald Tusk. Zamýšlená oběť byla podle ní nepohodlná a z pohledu režimu ruského prezidenta Vladimíra Putina. Moskva se zatím nevyjádřila. Bez zdravotně indisponovaného lídra průběžného pořadí Dominika Stříteského bude od zítřka pokračovat ve Zlíně mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Na Barum Rally, která je tradičně i součástí evropského šampionátu, se tak budou hlavně Filip Mareš a Jan Kopecký snažit využít Stříteského absence a zvýšit šance na titul. Zatím druhý Mareš ztrácí na vítěze posledních třech českých soutěží 28 bodů, třetí Kopecký 67. Vzhledem ke koeficientu rally může vítěz ve Zlíně získat maximálně bodu až 90.
3: Frekvence 1.
6: Počasí.
4: A pojďme se podívat na počasí. V noci budou teploty stále kolem 14 až 9, v údolích kolem 6 stupňů Celsia, bude jasno. Zítra bude opět většinu dne jasno, teploty pro pátek 27 až 32 stupňů Celsia. Na severovýchodě Česka to bude jen kolem 26.
6: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: A jdeme ještě na silnice. Docela dlouhá kolona vás čeká na dálnici D1 při příjezdu do Brna od Prahy. První už je v okolí Náměště nad Oslavou na 168. kilometru, další je pak na 178. kilometru a potom až na 196. kilometr. Pojedete v koloně zhruba 20 minut. Na dalších 10 minut je potom kolona ještě za Brnem dál na Vyškov na 203. až 209. kilometru. V opačném směru projedete D1 se zdržením kolem 5 až 10 minut. No a samozřejmě hustý provoz je také za Prahou na D1 ve směru na Brno. Na 9. až 13. kilometru je kolona zhruba na 5 až 10 minut. Na Pražském okruhu se pak zdržíte výrazněji už od D5 na posledních 5 kilometrech před hlavním městem a potom dál na okruhu směrem k D1 až po 16. kilometr necháte asi 20 minut. Aktuálně je hlášená kolona taky z dálnice D4 na 3. až 9. kilometru při cestě z Prahy, kde je to zhruba na čtvrt hodiny. Tak šťastnou cestu a pevné nervy, hrát vám k tomu budou velké hlavy.
3: Frekvence 1, velké hlavy.
6: Jana a Mikeš.
3: Kučera a Bobák.
7: Věděli jste, že púšťanie piesni od Metaliky pomáha vecom upokojiť rozúrené opice?
8: Kerou.
7: No, tie pomalejšie, myslím.
8: Nothing of Mothers.
9: Metallica.
7: Unforgiven.
8: A jiné písně od Metaliky pomáhají ty opice rozzuřit.
7: No tak to funguje.
9: Ty opice jsou takový muzikální. Tak co si dáme dneska, přátelé, za témata?
10: Tak tady Jani, tam má
9: má totiž problémy s benzínkou.
8: A taky probereme prokrastinaci, nebo to možná necháme na příště.
3: Velké hlavy, frekvence 1.
10: Pojďme ale do Brazílie. Brazilka, která se vdala sama za sebe, požádala po necelém roce o rozvod, když zjistila, že se sama v sobě nevyznala.
8: Tak to by mě zajímalo, jaký měla důvod.
9: No jaké, nemohla se sebou vydržet. No.
7: Tak snad se nějako dohodli při dělení majetku. No,
10: padni na hlavu.

0: odkládáte a pak vám říkají, že jste prokrastinátor. Velké
1: hlavy. Prokrastinátor. Prokrastinátor.
0: No, že prostě si odkládáte.
2: Já to prdíte.
0: No.
1: Odkládání povinností bývá často považováno za projev slabé vůle nebo špatných návyků. Nová studie naznačuje, že sklon k prokrastinaci může být částečně, ale i vrozený, takže za to můžou vaše rodiče.
3: Aha, to jste věděli, že prokrastinace z důvodu španělských genů je maňána?
4: Jinak prokrastinácia je životný postoj, ktorý sa riadi heslom, či si spomeniem, že čo môžeš robiť dnes, môžeš robiť aj pozajtra a máš 2 dní voľná.
0: Ja som zrovna dneska, vám musím říct, jo, som kliknul na web prokrastinátorů. Víte, co tam bylo?
1: Ne.
0: No, tam stálo, stránka se připravuje. To už napíšou 3 roky.

0: Já chodím k zubařce docela rád.
1: Já ne. Hmm. Já mám z toho vždycky traumatický stavy.
2: Taky, no. A já jsem zjistil, že mám teď už traumatický stavy i z toho, když jdu na tu hygienu. To taky už bolí.
1: Taky to bolí, no.
3: Ale mně připadá, že standardní věta všech těch, jako co se ti starají o hygienu v zubech, je nečistíte dobře.
2: Tak to mě neříká.
3: Ne?
4: Hlavně.
2: Já ty dva zuby.
4: Hlavně ta platba na konci, ta má vždycky tak překvapí.
3: A zabolí.
4: Já si hovorím, že bol jsem v tom kresle přesně 3 minuty a 27 sekund a počítám, kolko to asi naskočí to číslo.
3: No totiž nejobvyklejší věta zubaře je teď to zabolí. 2016.
4: Tak, tak. Víte, jaká otázka mi na Google vyskočila jako prvá, když jsem zadal slovo zubař?
1: Kde je volný zubař?
4: Jsi blízko, ale trošku jinak formulováno.
1: Kde je k dispozici zubař?
4: Aha.
1: Volný zubař. Zubařka.
4: Proč je?
1: Dahý zubař.
4: Proč je málo zubařů?
1: Jo, proč je málo zubařů?
2: A nebylo tam třeba, proč je málo zubařek?
3: A proč je málo zubařů?
5: A proč no, ta soba tolik houkala? Ahu, ahu, ahu.
4: To je ono.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
9: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
10: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Já mám nejradši, když přejdu na pumpu a nikdo tam není.
1: Já to takže milujem.
0: Pumpuju.
1: A dopumpuješ.
0: A teď přijdeš dovnitř a tam je plno.
1: Tak, no.
2: No, to je blbý a o tom si budeme povědat za chvilku. Frekvence.

0: Velké hlavy Frekvence 1.
1: Prosím vás, nevíte, kdo vymyslel to prodávání párku v rohlíku právě na pumpách? Já tam stojím v frontu u pokladny a když už jsem skoro na řadě, tak mi paní říká, že musí jít udělat párky.
2: Aha.
1: Já říkám, počkejte, jak párky? Já chci zaplatit tu pumpu, respektive ten benzín. No, párek nepočká.
3: No. Janě, ale díky, že jsi počkala, byl celkem dobrý. No.
4: ale kdybys nabíjela elektriku, nečekáš.
1: Aha, a to je pravda. To stojí, kolik to stojí elektrika?
4: Já nevím, já mám nafťák.
5: A kolik stojí elektrický párek?
1: To z toho se dávají baterky.

0: Frekvencia 1.
1: Prečo sa Realu Madrid hovorí bielý balet? Všimli ste si to niekedy?
2: To je pravda. Majú bielý trička.
3: To už je bielý balet, no.
1: Ja na to má rýchlo hotové. Bielý trička.
2: No tak, a ty jo? Tak, bielý trenky.
3: Ja si myslím, že...
2: Ke konci už ne.
3: No, to nemajú zelený od tý trávy, jak sa válají po nich.
2: To určite.
3: A simulujú.
2: A hnedy, když tam v těch místech ta tráva není.
3: Když prohrajú sa. Počkejte, ale teď vážne.
2: A ja som si myslela,
3: že... Kvôli vlajce nejak.
1: Kvôli vlajce.
2: Bílej balet som si myslela, že říká tenisu.
1: Nie. Ženie, jak sa dneska poučíš.
4: Takhle má to nieco spoločného s baletem vôbec?
1: No vlastne akože hej.
4: No.
1: Tak. Ale čo?
2: Že si dávají piškoty.
4: Ja si myslím, že prostě proto, že ten fotbal je s takovou jako lehkostí.
1: A to je ono. Okolo roku 1950 prišla prezivka Los Blancos, ktorá odkazuje na biele dresy, ale hlavne na ladný štýl hry, ktorý pripomína baletné vystúpenie.
4: A když dáš bodlo piškotama?
2: No, to jo. A když padají, tak to je, jak když dělají piruletu.
1: Piruletu?
2: Piruletu.

0: takhle v Bratislavě se opil, že jo, ale s pomostě machroval, no. Spad do vody a Bůh ví, kde ho vytáhli, no, Černé moře, že jo. No.
1: Boko mi řeč.
2: Jirka Schelling. Mohli se
3: potkat. Já se pýtám, mohl Schellinger počuť pesničku Paráda od Karla Zicha?
0: Když se mu tohle stalo? Paráda. Nějakým 75.
3: Myslím, že to bylo v roku 80.
0: No ty jo, ale je to Paráda, protože ležoucí na záda a snít si. To byla nějak, to ne. A třeba si myslím, že ne.
3: Myslíš, že ne?
0: Já ne.
3: Že nemohl ju počuť, Tome?
4: Já držím basu, počkám, až odpoví Jana.
1: Já si myslím, že mohl.
3: Takže no. Já jsem se trošku splietol. On zomrel v roku 1981, ale to nemení nič na tom, že ta Paráda je až od roku 1980. 83, takže nemá.

0: tři. Tak teď jdeme do finále.
1: Jsme v nemocnici.
2: Jsme se prohekali dokonce.
3: Tak, pojďme se podívat na psychiatrii. Tam přijde chlapík a povídá.
4: Mám problémy si najít kamarády. Můžeš mi jak pomoct, ty brejlatý upocelý tlustý prase?
1: A ty se to vysvětluje.
3: Dovidopo
2: a dopi. A že má to máš ty brýle, mějte se, ahoj.
1: No, tak kam o víkendu?
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
12: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Slovo dostává Ondra Albrecht.
13: Já přeju hezký večer. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Hlavní práce na rekonstrukci pražské Kbelské ulice jsou hotovy. Zúžení skončilo kolem 16:30 a zdržíte se ještě stále na dálnici D1, ale taky na D10. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 klesla průměrně o 71 haléřů. Nafta potom asi o 60 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Jestli v příštích dnech můžeme čekat s nižšími cenami, řekl Frekvenci 1 hlavní analytik firmy XTB Jiří Teleček.
14: Situace na trhu příliš nenahrává dalšímu zlevňování pohonných hmot, a to hlavně v případě nafty, kde na globálním trhu stále chybí rafinační kapacita a velkoobchodní cena se drží poblíž 3měsíčních maxim. Co se týká benzínu, tak tady je situace o poznání příznivější a nárůst cen na čerpacích stanicích to aktuálně nevypadá.
13: Ceny paliv jsou ale i přes nynější zlevnění stále značně vyšší než loni ve stejnou dobu. U obce Lnáře na Strakonicku hoří les v těžko přístupném terénu. Oheň zasáhl 9 hektarů. Hasiči vyhlásili 3. stupeň poplachu ze 4 možných. Hlavní práce na rekonstrukci pražské Kbelské ulice jsou hotovy. Zúžení na frekventované silnici skončilo dnes kolem 16:30. Oproti harmonogramu tak práce skončily o 2 dny dříve. Podle ředitele městské technické správy komunikací Filipa Hájka se dá rekonstrukce označit za úspěch.
15: Nám se podařilo samotnou opravu ty první dvě etapy zkrátit ještě o 2 dny a během této první a druhé etapy jsme ještě upravili spoustu věcí, které jsme plánovali na podzim. Podařilo se nám dodržet rozpočet, takže za mě určitě úspěch.
13: V dalších dnech TSK odstraní i dopravní opatření v okolí, jako jsou vyhrazené pruhy pro MHD nebo upravené intervaly semaforů. Práce v ulici budou pokračovat od 12. října, to už ale bez větších omezení dopravy. Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí hospodařily v letošním prvním pololetí s přebytkem rozpočtu přes 60,5 miliardy korun. To představuje meziroční pokles o 6,3%. Po vyloučení přímých výdajů na vzdělávání a dotaci poskytovaných soukromým školám, které kraje a Praha pouze přeposílají a které neodrážejí jejich vlastní rozpočtové hospodaření, je tak přebytek rozpočtu 26,2 miliardy. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se tak snížil o 2%. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel hladce postoupila do finále mistrovství Evropy v Birminghamu. V druhém semifinále doběhla druhá v rychlostním čase 49,81 sekundy. O medaili bude v sobotu bojovat také oštěpař Jakub Vadlejch. Obhájce titulu v kvalifikaci hodil v první sérii 80,92 metru, pak už nepokračoval. Další pokus předvedli pouze čtyři jeho soupeři.
12: Frekvence 1. Počasí.
13: V noci bude poměrně chladno, v údolích může být kolem 6 stupňů Celsia, ve zbytku republiky 14 až 9, bude jasno a jasno má být také během celého pátku. Teploměr ukáže 27 až 32 stupňů Celsia, na horách kolem 22.
12: Frekvence 1. Doprava.
13: Po nehodě se rozjíždí kolona aut na dálnici D10 na 38. až 42. kilometru. Aktuálně tam zdrží zhruba na 10 minut. Na 20 minut je stále kolona před Brnem na dálnici D1 od 182. na 196. kilometr. A pokud pokračujete ještě dál, tak směrem na Vyškov za Brnem je kolona až po 210. kilometr, zhruba ještě na 10 minut. Větší komplikace je potom ještě na dálnici D8. Mezi 15. a 26. kilometrem necháte několik desítek minut ve směru na Ústí. Tak šťastnou cestu. Pokračuje Milan Bílek.
3: Hezký večer vám přeji. Tak já doufám, že to máte vyladěné, lehce po 18. hodině, svátek má dnes Alena. Startujeme do dalšího krásného prázdninového večera. Už za chviličku Brian Adams, Milk and Sugar, Love is in the air a teď Ellie Goulding a Love Me Like You Do.

0: Sen začíní Brian Adams tady na Frekvenci 1. Máme čtvrtek, 13. v kalendáři. Doufám, že vám tohle číslo přineslo štěstí pro dnešní den. No a zítra na víkend můžete u nás získat také hezkou výbavičku, hezké peníze 24 tisíc korun. Velmi rychle pár větami projedu to vaše dnešní klání. V posledním slově hádáme poslední slovo Petry Hřebíčkové. Vy jste to nedali, neuhodli, takže my jsme za každé kolo načetli 500. Takže zítra po ránu. Otázka je stále stejná. Co si herečka Petra Hřebíčková přivezla ze své dovolené v Dánsku? Stačí doplnit jedno jediné slovo a my vám dáme 24 tisíc korun a 500 k tomu. Tak vám držím palce, na páteční ráno se nachystejte, už za chvilku mi čur, taky step a projedeme samozřejmě i výročí. A teď Xindlakes a dovolené.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
2: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
1: Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíny.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

měl se pokud sebe velký hlas kapele Ultravox, to byl Mitch Ure solo pro vás. Tak co se stalo v pop music napříč desetiletími právě v tento den, to znamená 13. Myslím, že tady bylo několik zásadních milníků, třeba v roce 1985 Michael Jackson kupuje práva k písním, které obsahují hity od Beatles. V roce 1971 v tento den vydali Who své super slavné album Who's the Next. No a v roce 1965 se dostává do světa obrovský hit Sonny and Cher. Že ho neznáte, ale jo. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. To byl první velký hit téhle slavné dvojice Sonny Bono a Cher. Vzpomínek tady dnes večer bude ještě hodně, tak já vám je rád přepošlu do toho dnešního hezkého letního prázdninového večera. Už za chvíli taky Elton John, je to Mikitan a teď je to blízko. Tady je Poetika.

0: Can you feel the love tonight? To byl Elton John, 13 minut po půl sedmé. Tak včera si celé Česko užívalo zatmění slunce. Mediálně to vypadalo, že je to nejdůležitější zatmění slunce v našem měsíci a další se bude opakovat, já nevím kdy, ale ona to není tak úplně pravda, protože k zatmění slunce dochází na různých místech světa zhruba dvakrát ročně. Takže ještě to samozřejmě stihnout můžeme, tak kdyby náhodou, tak 6. února příštího roku měsíc se nezakryje slunce úplně, ale zanechá kolem sebe zářící lem a tenhle úkaz bude viditelný hlavně z Jižní Ameriky a z Antarktidy a zhruba za rok, skoro přesně, tedy 2. srpna, to bude ještě markantnější zatmění slunce, než jsme tady měli včera a půjde o jedno z nejdelších v 21. století a pás takzvané totality přijde přes Jižní Španělsko, Gibraltar, Maroko, Alžírsko a tak dál, ale nejlepší podmínky v příštím roce nabídne Egypt v oblasti Luxoru, kde úplná tma potrvá neuvěřitelných 6 minut a 22 sekund. Takže pokud se bavíme o zatmění slunce v Česku, ano, to nebývá tak často, ale ve světovém měřítku bývá zhruba dvakrát ročně, jen je třeba zatím vycestovat. Tak kdyby náhodou v případě vaší příští dovolené v Egyptě v příštím roce, tam bude úplné zatmění slunce, které bude velmi dlouhé a bude markantní. Tak nic není strašné. Ceno. Už za chvíli Modern Talking Share a taky Miley Cyrus End of the World.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
1: největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Sherry Sherry Lady. A po 19. hodině Richard Miller.
1: Už nebudem nahý, drahé slečny, drahé
0: ženy. Dál pro vás je Taylor Swift, Shake It Off. A nebo Espan Lin, When Susanna Cry.
2: Susanna cries, she cries a rainstorm.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
5: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra Albrecht.
6: Já přeju hezký večer. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí. Hned začne fungovat. Provoz na železnici dnes zkomplikovalo hned několik mimořádných událostí. A se zdržením ještě stále počítejte na dálnici D8 i na D1. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí a hned začne fungovat. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda 4 miliardy. Na podzim by měla vláda projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Řekl to dnes novinářům u nádrže Slapy premiér Andrej Babiš.
7: A voda musí se stát veřejným zájmem. My samozřejmě jsme bohužel od revoluce nepostavili žádnou přehradu. Teď máme v plánu 3 přehrady a jde o to, aby i v tom rozpočtu byl na to dostatek peněz i na tyhle projekty, i na ty přehrady.
6: Národní koalice pro boj se suchem v minulosti fungovala od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Provoz na železnici dnes komplikuje hned několik mimořádných událostí. Podle zprávy železnic je ve Studence po průjezdu vlakem stržené trakční vedení. Cestující bude nutné evakuovat. Kvůli střetům vlaků s lidmi se pak zastavil provoz také v Jihlavě a Uherském Brodě. V Brně Židenicích už vlaky po podobné události jezdí po jedné koleji a hasiči zasahují také ve stanici Praha Zahradní město. Tam hoří dřevo na jednom z vagónů a provoz je zastavený. Federální soudce v Bostonu dnes zamítl žalobu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle které Harvardova univerzita dostatečně neochránila židovské a izraelské studenty před obtěžováním. Trumpova vláda podle soudce v březnové žalobě neprokázala dostatečně věrohodně, že jsou v kampusu elitní univerzity porušovány federální zákony o občanských právech, jak uvádí agentura Reuters. Ještě se podíváme aktuálně na třetí předkolo konferenční ligy. RFS Liga FK Jablonec aktuálně je odehraných 29 minut zápasu a Jablonec vede 2-0. No a už zítra startuje 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu. Akce potrvá do 23. srpna a na startu nebude chybět ani atletka Lucie Neumannová, dcera olympioničky Kateřiny Neumannové. V našem ranním vysílání u Lubky s Mírou prozradila, že kromě sportu ji čeká i další úkol.
8: Mě čeká kolo. Já pojedu cyklistický závod, protože já jsem, jak jsem říkala, po zranění, takže teprve teďkom začínám s během. Takže hned závod běžet nemůžu, ale budu tam vlastně celou dobu a budu všem fandit u těch závodů a hlavně já se budu starat o sociální sítě Lipno Sport Festival.
6: Pro milovníky pohybu je připraven nově závod Lipno Hybrid Run. Jde o kombinaci běhu se silovým cvičením.
5: Frekvence 1.
9: Počasí.
6: V noci opět bude pořádně chladno. V údolích můžou teploty klesnout až na 6 stupňů Celsia. Ve zbytku to bude kolem 14 až 9, na horách kolem 9. No a zbytek Česka potom zítra čekají teploty opět kolem 30 stupňů Celsia. 27 až 32, to je denní průměr, na severovýchodě jen kolem 26, ale také zítra nás čeká slunečné a jasné počasí.
9: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Na Dospičce je stále zdržení mezi 15. a 26. kilometrem, na více než půl hodiny ve směru na Ústí nad Labem. Zhruba na 14 minut je stále kolona na Pražském okruhu, a to ve směru právě k dálnici D1, před napojením na dálnici D1. No a zhruba 15 minut pak necháte v úseku na dálnici D1 od 178. kilometru až po kilometr s číslem 210. Je tam nesouvislá kolona a zdržíte se tam kvůli hustému provozu. Tak šťastnou cestu z Frekvencí 1, kde pokračuje Milan Bílek.
0: Hezký večer vám přeji, myslím, že s počasím to jsou skvělé vyhlídky a to až do konce víkendu, včetně neděle, nás čekají hezké letní teploty, tak užívejte, doufám, že máte velké plány a jestli vám při nich budeme hrát i my na Frekvenci 1, tak to jsme rádi. Posílám Richarda Millera, bude Britney Spears, Petr Jablonský byl skvělý v neděli, zkontrolujeme to a teď je Robin Schulz a Million Good Reasons.

0: na košu. Na IA to byl Richard Miller na Frekvenci 1. Včera touto dobou tady běžel skvělý radiokamp a budou další a budou finální. A rád vám ještě dnes večer přinesu info o tom, kde budeme na vás číhat příští středu. Ale teď míříme do neděle, do víkendu, protože v neděli po 13. tady vždycky bývá Petr Jablonský. Koho jste chtěli slyšet minule?
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1. Kdo tam?
2: Čau Peťo, zdravím tě, tady Milan Krušné hory. A no, chtěl bych si promluvit s Ringotnicem, prosím tě, ohledně volby prezidenta, asi on by nechtěl kandidovat.
3: Nazdar Milane!
2: Čau, já tě zdravím.
3: Já tě slyším dobře, že bys mě chtěl za prezidenta.
2: No Ringo, tebe určitě, protože víš co, někdo se mu musí postavit tomu panu soudruhovi prezidentovi, protože ty jsi jediný, který si pamatuje, jak tady vítal ruský tanky.
3: No tak potřebuju. Tak děkuju ti za důvěru. Já nevím, po Milošovi to bude těžký, protože Miloš byl skvělej, ale neříkám, že by se mi to nelíbilo. Jako možná bych tý funkce leto mohl ovlivnit, jo, aby ten svět byl lepší, aby byl humornější, abych třeba Otovi Klempířovi bych zadal, aby ve všech divadlech se hrála dívčí válka, povinně moje, a byla by sranda.
2: Aby ve všech galeriích visely tvoje obrazy nádherný.
3: No, přesně tak. To by se zařídilo. Jako první dámu bych si vzal Uršulu Klukovou. Ta by se úžasně smála. A já bych tě za odměnu, kdybych byl zvolený, tak bych tě udělal svým poradcem.
2: Už se těším.
3: Co umíš? Co bys mohl radit?
2: Umím německy, dobře.
3: Takže poradce pro sudeťáky.
2: Ringo, prosím tě pro Boha, udělej to.
3: Já to udělám, já ti udělám radost a půjdu do toho. Budu si na tebe pamatovat a zavolám ti a uděláme spolu díru do světa. Minimálně do Hradu.
2: Takhle velkou díru uděláme. Dobrý, super.
3: Měj se krásně, díky za ty.
2: Rád jsem tě slyšel, rád jsi v pohodě. Rád jsem tě slyšel.
3: Ahoj. Měj
2: se hezky, ahoj, papa.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus 1 za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jmen Suzana Kraj a velký hit Aspena Linda před půl osmou. Za chvilku vás pozvu do města, které je vyhlášeno dobrým chmelem a pivem. Tak už za chviličku se vydáme na západ Čech, jinak posílám Lubegu, taky J-Lo, Ain't It Funny a teď opět Radišek. I s tímhle hitem s námi byli na úplně prvním radiokempu v téhle sezóně.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: friend everywhere.
1: I gotta go to bell, Lubega na frekvenci. Na kam vyrazit na výlet, to myslím, že je věčná otázka, ale my pro vás máme spoustu tipů a tentokrát třeba vás podcast Jana a výlety na míru vezme do Žatce, města, kde se všechno tak trochu točí kolem chmele a piva. No a čeká vás právě tam hezké historické centrum, chmelařská krajina zapsaná na seznamu UNESCO, staré pivovary, vyhlídky a taky trochu netradiční zajímavosti a unikátnosti. No a můžete navštívit například tamní muzeum chmelařství, které je velmi zajímavé.
2: Je to největší muzeum chmelařství na světě dokonce. Mm-hmm. Je to tam opravdu krásný, jaký figuriny, různý vozy, připadáš si tam chvílema jako opravdu v jiný
3: kozy.
2: Době. Kozy taky tam jsou. Koně, všechno.
3: Ne, to se jenom rýmovalo.
2: No. Máme dneska taky rýmovací díl, že jo. Mají tu dokonce speciální pivní orloj.
3: Aha.
2: Venku. Je opravdu povedený hezký, vždycky v celou se tady kalí pivo.
3: Jako,
2: tady jsou různý ty svatoví a apoštolové a tak. Tak tam jsou prostě a takhle začnou naklánět ty pulitříky.
3: To je dobrý,
2: to. Je to super. A ten orloj ukazuje, jak čas samozřejmě, tak taky ty astrologické údaje, znamení zvěrokruhu a dokonce jednotlivý práce na chmelu v jednotlivých měsících, jak se to otáčí, tak vidíš, teď se sázel, teď se sklízel, teď se pil.
1: A protože Žatec má opravdu svérázný smysl pro humor, tak zastavte se taky u hrobu údajně nejstaršího pivaře na světě, Homo Lupula neboli Lojza Lupulína. A samozřejmě nebude chybět ani tip, kam zajít na dobré pivo nebo něco dobrého k snědku. Tak další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, ve které vás Jana Knížková a Míra Michálek vezmou do Žatce okolí, najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba YouRadio Talk a taky na webu Frekvence 1. Už za malou chvíli Anna K., Alvaro Soler, Solo Paraty.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Ondra Albrecht.
2: A já přeju hezký večer. Zátěžového testu aplikace e-doklady se dnes zúčastnilo na 30 000 lidí. V rámci Evropské ligy Bešiktaš přehrává Hradec. Jablonec naopak v konferenční lize přehrává Rigu. A zdržíte se stále na dálnici D8 kvůli nehodě. Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál dnes dopoledne a popoledni, přinesl data od 30 000 unikátních uživatelů, přes 58 000 přihlášení a 6600 nových registrací, sdělala dnes Digitální a informační agentura. Test má stejně jako ministerstvo vnitra za úspěšný, ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. Akci agentura připravila v souvislosti s říjnovými komunálními a senátními volbami. Voliči se v nich budou moci opět prokázat i elektronickou podobou občanského průkazu. Zesnulá žena odkázala Zoo Praha 2 nemovitosti a hotovost celkem za 13 milionů korun. Frekvenci 1 to potvrdil mluvčí zahrady Filip Mašek. Doplnil, že nejde o ojedinělý případ. Lidé odkázali své majetky a peníze pro zvířata v zoo také v minulosti.
3: Možná ten nejvýjimečnější počin se pojí s Rákosovým pavilonem, což je pavilon pro vzácné papoušky. Dárce Stanislav Rákos tehdy věnoval zoologické zahradě téměř 60 milionů korun, šlo 10 milionů korun v hotovosti a zbytek v nemovitostech. Z tohoto naprosto výjimečného daru byl pak postaven právě pavilon pro vzácné papoušky, který je pojmenován právě po Stanislavu Rákosovi.
2: Například loni pražská zoologická zdědila 10 milionů korun. Počet známých obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii vzrostl na 273. Dalších 377 lidí stále pohřešují, píše Reuters s odvoláním na kolumbijské úřady. Předchozí bilance podle údajů vlády činila 265 mrtvých a téměř 500 pohřešovaných. Latinskoamerická země druhým dnem drží státní smutek, zatímco pokračují záchranné a vyhledávací práce. A pojďme se podívat na stav dvou fotbalových utkání, která aktuálně sledujeme. V rámci Evropské ligy třetí předkolo Bešiktaš Istanbul Hradec Králové. Istanbul aktuálně vede 1-0, skončila první polovina. A pokud se podíváme na druhé sledované utkání, RFS Riga FK Jablonec. Tady aktuálně Jablonec vede 2-1 a je odehraných 73 minut. A ještě doplním, že plavkyně Barbora Semanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži zvítězila v českém rekordu 1:54.38 setin. Ještě předtím dnes vylepšila na mistrovství Evropy v rozplavbách na 100 metrů motýlek vlastní český rekord na 57 sekund a 43 setin.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Noc bude jasná, ale poměrně chladná. Teploty budou kolem 14 až 9 stupňů Celsia, v údolích jen kolem 6 stupňů. Zítra bude opět jasno a slunečno a o něco tepleji než dnes. 27 až 32 stupňů Celsia uvidíme na teploměru, pokud se na ně nebudete dívat na severovýchodě Česka. Tam bude jen maximálně kolem 26.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: S komplikací stále počítejte na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem na 25. a 5. kilometru. Je tam delší kolona, která má aktuálně přes 10 kilometrů a zdržíte se v ní především, protože se tam odstraňuje následek dopravní nehody, a to převrácený kamion. Kolona na Pražském okruhu ještě stále trvá, je už ale o něco menší, mezi 9. a 6. kilometrem zhruba na čtvrt hodiny. Dobrá zpráva je, že dálnice D1 u Brna se také uvolňuje. Aktuálně tam kolona zhruba na 10 minut od 182. po 190. kilometr. Ta šťastnou cestu otěže opět přebírá Milan Bílek.
1: Hezký večer vám přeji po 20. hodině. Jedna z novinek by tady byla nastoupena už za chvilku Sebastian a Patrik Malý a budeme si hrát 2005. Je tady jedna vzpomínka na velký letní hit roku 83. A ještě do 21. přidám taky reakce na to velké sucho, které máme v celém Česku, ale víceméně v celé Evropě. Tak kdy to skončí a jestli se nám blízká na lepší časy. Víc už za chvilku. Teď a se rehe.

0: máte hejču, a to byly i Rangers po 20. hodině, taky dneska se to tady bude hemžit hudebními novinkami a jedna z nich je tady doslova za pár sekund. Tak když loni v létě nahráli Patrik Malý a Sebastian první společný song Alma, tak možná ještě sami vlastně asi netušili, že u jedné spolupráce nezůstane, no a před pár týdny vyšel jejich další společný single, který se jmenuje Tempo. No a teď přidávají další společný track, takovou hezkou, nostalgickou letní hitovku 2005. Tak máme ji tady.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

Another Day in Paradise, Phil Collins ve svém světoznámém čísle lehce před půl devátou. Tak další ohlednutí tady máme, rok 1983, polovina srpna a konečně začala vítězit píseň, která to vlastně neměla vůbec jednoduché, jmenuje se Give It Up a dohromady to dala znamenitá disco kapela Casey and the Sunshine Band. Chytlavý kousek. A možná si říkáte, že na první poslech to prostě je velký hit. No o tom žádná. Ale svého času právě v 83. roce to ve Spojených státech vlastně vůbec nechtěli vydat a říkali, až to začne být dobré v Evropě, tak povolíme. Ono se z toho stalo číslo jedna ve Velké Británii a poté tomu dali také šanci ve Spojených státech. A tam se z toho stal samozřejmě taky velký hit. Já vždycky říkám, tak v létě o prázdninách, prosím pěkně, žádné komplikace, jednoduchá letní píseň a tady to Casey and the Sunshine Band splnili naprosto skvěle. Jinak tahle skladba chytila taky druhý dech v roce 1998, kdy zazněla v úspěšné britské komedii Donaha a později se třeba objevila taky ve filmech jako Kingsman, Zlatý kruh a nebo Madagaskar 2. A já myslím, že budoucnost má ještě tenhle hit před sebou, protože si někdo šikovný do budoucna sponuje při nějaké letní komedii, že by to chtělo nějaký dobrý kousek. A pokud si vzpomene, tak Give It Up. A Casey and the Sunshine Band nemá konkurenci. Tak já doufám, že i další songy pro vás tedy tady máme. Kelly Clarkson, Backstreet Boys a teď holka z plakátu. A tady je slza.

Playing Games a to byli Backstreet Boys do toho dnešního hezkého večera, samozřejmě velmi suchého. O tom suchu se tady mluví a rozebírá se to. Každopádně do konce toho nadcházejícího víkendu by pršet nemělo vůbec. No a pokud si říkáte, kdyby se to mělo otočit v dny deštivé, tak to výraznější zhoršení sucha přeruší plošnější deště na začátku příštího týdne, tedy konkrétně pondělí 17. srpna, ale nemají být nějak výrazné, takže aktuálně čelíme jako velmi kritické situaci, kdy výjimečné až extrémní půdní sucho zasahuje více než 60% našeho území. A navíc o víkendu teploty vystřelí až k 35 stupňům, což vlastně ten deficit vody v krajině ještě prohloubí. Tak si počkáme na ty první deštivé dny, které dorazí. Každopádně jeden nebo dva deštivé dny určitě dlouhodobý problém nevyřeší. Tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně do konce tohoto týdne jasno a dál sucho a dál teploty tropické. Buďte na to připraveni. Už za chvíli Sophie B. Hawkins, Redeker Ken a nejideálnější letní hit letošního roku je tady. Baby, goodbye. Baby.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 21 hodin, frekvence 1, zprávy.
1: Slovo dostává Ondra Albrecht.
2: A přeju hezký večer. Provoz na hlavní železniční trati mezi Olomoucí a Ostravou dnes zastavilo stržené trakční vedení. Fotbalisté Jablonce postoupili do závěrečného play-off konferenční ligy, když přehráli Rigu. Naopak Hradec Králové podlehl Bešiktaši i po druhé. A zdržíte se ještě stále na dálnici D8. Provoz na hlavní železniční trati mezi Olomoucí a Ostravou dnes podvečer zastavilo v úseku Studénka a Jistebník stržené trakční vedení. Událost se stala při průjezdu vlaku. Na střeše jednoho z vagónů začaly hořet spadlé dráty. Na místo vyrazili hasiči správy železnic a bylo nutné evakuovat asi 150 cestujících. Zatím není jasné, kdy bude provoz obnoven. Nejde o jediný incident na železnici během dneška. Několik srážek z vlaky si vyžádalo během dne lidské životy a spoje nabírali dlouhá zpoždění. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 klesla průměrně o 71 haléřů. Cena nafty potom o 60 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Jestli i v příštích dnech můžeme počítat s nižšími cenami, řekl Frekvenci 1 hlavní analytik firmy XTB Jiří Tyleček.
3: Situace na trhu příliš nenahrává dalšímu zlevňování pohonných hmot, a to hlavně v případě nafty, kde na globálním trhu stále chybí rafinační kapacita a velkoobchodní cena se drží poblíž 3měsíčních maxim. Co se týká benzínu, tak tady je situace o poznání příznivější a narůst cen na čerpacích stanicích to aktuálně nevypadá.
2: Ceny paliv jsou ale i přes nynější zlevnění stále značně vyšší než loni stejnou dobou. Od ledna do konce července letošního roku soudy v Česku vyhlásily 492 bankrotů firem. To proti stejnému období loňska bylo o 9% více a je to nejvyšší počet za 7 let. A pojďme na fotbal. Fotbalisté Jablonce postoupili do závěrečného play-off konferenční ligy. V odvetě třetího předkola zvítězili v Rize nad RFS 2-1 a navázali na domácí výhru 2-0. Severočeši vedli už od čtvrté minuty a druhý gól přidali z penalty. O postup do hlavní fáze soutěže se utkají s horším z dvojice Bialystok a Glasgow Rangers. A fotbalisté Hradce Králové před chvílí v odvetě třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaše Istanbul 0-1 i na jeho hřišti. Stejným poměrem se s ním před týdnem navzdory přesilo rozloučili také doma. Otroci v kvalifikaci soutěže skončili. I nadále ale mají šanci na podzimní účast v pohárech. Za týden na stadionu Panathinaikosu Atény rozehrají závěrečné čtvrté předkolo konferenční ligy.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: V noci bude poměrně chladno, v údolích můžou teploty klesnout až na 6 stupňů Celsia. Ve zbytku Česka to bude kolem 14 až 9 stupňů. Bude vát slabý proměnlivý vítr a bude jasno. Stejně jako jasno bude také během zítřejšího dne. Bude opět slunečno a ještě o něco tepleji než dnes. 27 až 32 jsou denní maxima, na severovýchodě jen kolem 24 až 26.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: S užtějším provozem ještě stále počítejte na dálnici D8, a to konkrétně mezi 26. až 40. kilometrem ve směru na Ústí, kde se dneska odpoledne odstraňovaly následky dopravní nehody. Dobrou zprávou je, že provoz na Pražském okruhu už je bez větších komplikací, stejně jako zmizela kolona na dálnici D1 před Brnem. Tak šťastnou cestu, večer a vysílání Milana Bílka.
1: Hezký večer, už vám to vezu za chvilku. Belinda Carlisle, taky Petr Kolář, vyznání. No a samozřejmě i novinka, kterou jsem anoncoval před 21. Art of Letting Go. Tak si to nechte líbit. Hezký večer.

Evidence of Place on Earth, to byla Belinda Carlisle, tady je Frekvence 1, rozdáváme hudební novinky a teď si dáme Art of Letting Go, tady popový hit islandské zpěvačky a textařky jménem Asdise. No a o čem to teď bude? Bude to o vztahu, který sice nevyšel, ale prý bolestná zkušenost učí člověka znovu dýchat a posunout se dál, tak si z toho berme příklad. Tady je Asdise do dnešního večera. Art of Letting Go.

0: Tohle bylo taky o zatmění, ale něco úplně jiného. Zatmění srdce. Bonnie Tyler nám tady zpívala. Za chvilku Shakira, Mike and the Mechanics. No a Velké hlavy. Ano, bylo to skvělé. Tak spolu s nimi dnes do fronty.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Prosím vás, nevíte, kdo vymyslel to prodávání párku v rohlíku právě na pumpách? Já tam stojím v frontu u pokladny a když už jsem skoro na řadě, tak mi paní říká, že musí jít udělat párky.
3: Aha,
2: jo. Říkám, počkejte, jak párky? Já chci zaplatit tu pumpu, respektive ten benzín. No, párek nepočká.
4: No. Janě, ale díky, že jsi počkala, byl celkom dobrý. No.
5: ale kdybys nabíjela elektriku, nečekáš.
2: Aha, a to je pravda. To stojí, kolik to stojí elektrika?
5: Já nevím, já mám nafťák.
6: Jo. Kolik stojí elektrický párek?
2: To z toho se dávají baterky.

0: Over My Shoulder, a to byl Mike and the Mechanics, nebo Billy, 9 minut po půl desáté. Já vám doporučím nové zprávy, tam sečteneme a potrhneme, co nám dal ten dnešní 13. srpnový den. No a samozřejmě ode mě dobrou noc, až do rána, hezky si žijte. No a já se na vás těším v neděli. V neděli si dáme finále toho následujícího pozoru tropického víkendu. Tak buďte opatrní. Už za chvilku Robin Cook a taky Lucie Bílá. Děkuji ti.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
1: největší hity posledních let.
3: Dám tě rád, i když děláme chyby. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Testu aplikace e-doklady se zúčastnili desítky tisíc lidí. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy na 200 metrů volný způsob. A v pátek bude až 32 stupňů Celsia. Deště se ale nedočkáme. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál dopoledne a popoledni, přinesl data od 30 tisíc unikátních uživatelů, téměř 60 tisíc přihlášení a víc než 6,5 tisíce nových registrací, jak sdělila Digitální a informační agentura, která má stejně jako ministerstvo vnitra test za úspěšný. Ověřit chování služby při zvýšené zátěži a ukázat konkrétní technická místa měl právě proto, že se blíží říjnové komunální a senátní volby a voliči se v nich budou opět moci prokazovat také elektronickou podobou občanského průkazu. Zesnulá žena odkázala pražské zoologické dvě nemovitosti a hotovost celkem v hodnotě 13 milionů korun. Frekvenci 1 to potvrdil mluvčí zahrady Filip Mašek a doplnil, že nejde o ojedinělý případ. Lidé odkázali své majetky a peníze pro zvířata v zoologické zahradě také v minulosti.
2: Možná ten nejvýjimečnější počin se pojí s Rákosovým pavilonem, což je pavilon pro vzácné papoušky. Dárce Stanislav Rákos tehdy věnoval zoologické zahradě téměř 60 milionů korun, šlo 10 milionů korun v hotovosti a zbytek v nemovitostech. Z tohoto naprosto výjimečného daru byl pak postaven právě pavilon pro vzácné papoušky, který je pojmenován právě po Stanislavu Rákosovi.
1: Například loni pražská zoo zdědila 10 milionů korun. Počet známých obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii vzrostl na více než 270, přičemž dalších více než 370 lidí je stále pohřešovaných. Píše to agentura Reuters s odvoláním na kolumbijské úřady. Latinskoamerická země druhým dnem drží státní smutek, zatímco pokračují záchranné a vyhledávací práce. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to 84 setin sekundy na minutu 54 vteřin a 38 setin. 26-letá rodačka z Prahy navázala na kraulové dvoustovce na svá zlata z mistrovství Evropy 21 v Budapešti a předloni v Bělehradu. Z evropských šampionátů v dlouhém bazénu dnes vybojovala už čtvrtý titul a celkově šestou medaili.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Po poměrně chladné noci nás čeká opět letní páteční počasí. Teploměr ukáže 28 až 32 stupňů Celsia. Na severovýchodě Čech to bude o něco méně, jen kolem 24. Opět nás čeká slunečno a také jasná obloha. Deště se ani při posledním pracovním dnu nedočkáme. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech. Frekvence 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
2: a taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
2: a Marek Valášek.
3: I v sobotu a v neděli.
4: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry. 23 hodin. Frekvence 1, zprávy.
1: Opět vznikne národní koalice proti suchu, a to už od pondělka. V českých nemocnicích chybí krev, vyzvali proto dárce k návštěvě. A páteční počasí bude opět slunečné s teplotami až do 32 stupňů Celsia. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí a začne hned fungovat. Na boj proti suchu chce vláda, včetně nových přehrad, 4 miliardy korun. Na podzim by pak měla projednat speciální zákon, který specifikuje 20 chystaných vodních nádrží. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš.
2: A voda musí se stát veřejným zájmem. My samozřejmě jsme bohužel od revoluce nepostavili žádnou přehradu. Teď máme v plánu 3 přehrady a jde o to, aby i v tom rozpočtu byl na to dostatek peněz i na tyhle projekty, i na ty přehrady.
1: Národní koalice pro boj se suchem v minulosti fungovala od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí krev skupin A a 0. Ve zprávě vyzval k darování krve. Zásoby jsou na kritické minimum. Nedostatek mají ale podle webu také další pražské nemocnice. V době letních prázdnin jsou problémy s krví dárců každoročně. Lidí do transfuzních stanic chodí proti jiným obdobím polovina. Vliv mají také dovolené nebo cestování do míst, kde se vyskytují infekční choroby. Silná exploze otřásla muniční továrnou u italského města Colleferro, pár desítek kilometrů od Říma, jak napsala agentura Reuters s odvoláním na úřady. Ty zjišťují, jestli jsou nějaké oběti. Exploze podle agentury ANSA nastala v oddělení lisování střelného prachu. Prokuratura incident vyšetřuje pro podezření ze žhářství. Fotbalisté Jablonce postoupili do závěrečného play-off konferenční ligy. V odvetě třetího předkola zvítězili v Rize nad RFS 2-1 a navázali na domácí výhru 2-0. Severočeši vedli už od čtvrté minuty a druhý gól přidali z penalty. O postup do hlavní fáze soutěže se utkají s horším z dvojice Bialystok a Glasgow Rangers.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Po poměrně chladné noci nás čeká opět letní počasí. Pátek přinese teploty od 28 do 32 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude o něco chladněji. Deště se ale nedočkáme. Bude opět jasno a také slunečno. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Testu aplikace e-doklady se zúčastnili desítky tisíc lidí. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy na 200 metrů volný způsob. A v pátek bude až 32 stupňů Celsia. Deště se ale nedočkáme. Na Frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál dopoledne a popoledni, přinesl data od 30 tisíc unikátních uživatelů, téměř 60 tisíc přihlášení a víc než 6,5 tisíce nových registrací, jak sdělila Digitální a informační agentura, která má stejně jako ministerstvo vnitra test za úspěšný. Ověřit chování služby při zvýšené zátěži a ukázat konkrétní technická místa měl právě proto, že se blíží říjnové komunální a senátní volby a voliči se v nich budou opět moci prokazovat také elektronickou podobou občanského průkazu. Zesnulá žena odkázala pražské zoologické dvě nemovitosti a hotovost celkem v hodnotě 13 milionů korun. Frekvenci 1 to potvrdil mluvčí zahrady Filip Mašek a doplnil, že nejde o ojedinělý případ. Lidé odkázali své majetky a peníze pro zvířata v zoologické zahradě také v minulosti.
2: Možná ten nejvýjimečnější počin se pojí s Rákosovým pavilonem, což je pavilon pro vzácné papoušky. Dárce Stanislav Rákos tehdy věnoval zoologické zahradě téměř 60 milionů korun, šlo 10 milionů korun v hotovosti a zbytek v nemovitostech. Z tohoto naprosto výjimečného daru byl pak postaven právě pavilon pro vzácné papoušky, který je pojmenován právě po Stanislavu Rákosovi.
1: Například loni pražská zoo zdědila 10 milionů korun. Počet známých obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii vzrostl na více než 270, přičemž dalších více než 370 lidí je stále pohřešovaných. Píše to agentura Reuters s odvoláním na kolumbijské úřady. Latinskoamerická země druhým dnem drží státní smutek, zatímco pokračují záchranné a vyhledávací práce. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to 84 setin sekundy na minutu 54 vteřin a 38 setin. 26-letá rodačka z Prahy navázala na kraulové dvoustovce na svá zlata z mistrovství Evropy 21 v Budapešti a předloni v Bělehradu. Z evropských šampionátů v dlouhém bazénu dnes vybojovala už čtvrtý titul a celkově šestou medaili.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Po poměrně chladné noci nás čeká opět letní páteční počasí. Teploměr ukáže 28 až 32 stupňů Celsia. Na severovýchodě Čech to bude o něco méně, jen kolem 24. Opět nás čeká slunečno a také jasná obloha. Deště se ani při posledním pracovním dnu nedočkáme. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Opět vznikne národní koalice proti suchu, a to už od pondělka. V českých nemocnicích chybí krev, vyzvali proto dárce k návštěvě. A páteční počasí bude opět slunečné s teplotami až do 32 stupňů Celsia. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí a začne hned fungovat. Na boj proti suchu chce vláda, včetně nových přehrad, 4 miliardy korun. Na podzim by pak měla projednat speciální zákon, který specifikuje 20 chystaných vodních nádrží. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš.
2: A voda musí se stát veřejným zájmem. My samozřejmě jsme bohužel od revoluce nepostavili žádnou přehradu. Teď máme v plánu 3 přehrady a jde o to, aby i v tom rozpočtu byl na to dostatek peněz i na tyhle projekty, i na ty přehrady.
1: Národní koalice pro boj se suchem v minulosti fungovala od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze chybí krev skupin A a 0. Ve zprávě vyzval k darování krve. Zásoby jsou na kritické minimu. Nedostatek mají ale podle webu také další pražské nemocnice. V době letních prázdnin jsou problémy s krví dárců každoročně. Lidí do transfuzních stanic chodí proti jiným obdobím polovina. Vliv mají také dovolené nebo cestování do míst, kde se vyskytují infekční choroby. Silná exploze otřásla muniční továrnou u italského města Colleferro pár desítek kilometrů od Říma, jak napsala agentura Reuters s odvoláním na úřady. Ty zjišťují, jestli jsou nějaké oběti. Exploze podle agentury ANSA nastala v oddělení lisování střelného prachu. Prokuratura incident vyšetřuje pro podezření ze žhářství. Fotbalisté Jablonce postoupili do závěrečného play-off konferenční ligy. V odvetě třetího předkola zvítězili v Rize nad RFS 2-1 a navázali na domácí výhru 2-0. Severočeši vedli už od čtvrté minuty a druhý gól přidali z penalty. O postup do hlavní fáze soutěže se utkají s horším z dvojice Bialystok a Glasgow Rangers.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Po poměrně chladné noci nás čeká opět letní počasí. Pátek přinese teploty od 28 do 32 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude o něco chladněji. Deště se ale nedočkáme. Bude opět jasno a také slunečno. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
4: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Testu aplikace e-doklady se zúčastnili desítky tisíc lidí. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy na 200 metrů volný způsob. A v pátek bude až 32 stupňů Celsia. Deště se ale nedočkáme. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál dopoledne a popoledni, přinesl data od 30 tisíc unikátních uživatelů, téměř 60 tisíc přihlášení a víc než 6,5 tisíce nových registrací, jak sdělila Digitální a informační agentura, která má stejně jako ministerstvo vnitra test za úspěšný. Ověřit chování služby při zvýšené zátěži a ukázat konkrétní technická místa měl právě proto, že se blíží říjnové komunální a senátní volby a voliči se v nich budou opět moci prokazovat také elektronickou podobou občanského průkazu. Zesnulá žena odkázala pražské zoologické 2 nemovitosti a hotovost celkem v hodnotě 13 milionů korun. Frekvenci 1 to potvrdil mluvčí zahrady Filip Mašek a doplnil, že nejde o ojedinělý případ. Lidé odkázali své majetky a peníze pro zvířata v zoologické zahradě také v minulosti.
2: Možná ten nejvýjimečnější počin se pojí s Rákosovým pavilonem, což je pavilon pro vzácné papoušky. Dárce Stanislav Rákos tehdy věnoval zoologické zahradě téměř 60 milionů korun, šlo 10 milionů korun v hotovosti a zbytek v nemovitostech. Z tohoto naprosto výjimečného daru byl pak postaven právě pavilon pro vzácné papoušky, který je pojmenován právě po Stanislavu Rákosovi.
1: Například loni pražská zoo zdědila 10 milionů korun. Počet známých obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii vzrostl na více než 270, přičemž dalších více než 370 lidí je stále pohřešovaných. Píše to agentura Reuters s odvoláním na kolumbijské úřady. Latinskoamerická země druhým dnem drží státní smutek, zatímco pokračují záchranné a vyhledávací práce. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord.